0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Já, moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský dal Borgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský dal Borgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hodně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnice jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářimi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no... Nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste Velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na něm se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.

0: proč se jízdárny dělaly?
1: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
0: A vy jste jeli podle které školy?
1: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
0: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
1: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
0: Umíte všechno?
1: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
0: Co z toho vám jde nejlíp teda?
1: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
0: táhla
1: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
2: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku S čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
1: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
1: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
1: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
1: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky S čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak. A
1: jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
1: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
1: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
1: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
1: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
1: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
1: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. to teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: No, určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
6: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
5: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: A já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: vy, Marie.
0: Ale
1: mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní část Marie Tomsové, ale věřím tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku po té, co si poslechneme. Jak to vypadá na Starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Barun.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínky.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně?
4: Jo.
3: Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív stávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku Kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: Asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijíždí?
5: Děti.
2: Babičko, co to proboha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Že? Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr. Chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: Novida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím. Všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako
1: ano, je to
0: ty
1: velmi
0: babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během
0: písničky.
1: No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní posádka Humoriády Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říkala zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František
4: Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
4: děkuju.
5: Vybírám Pavle Bčko.
3: Mějte Mám zapsáno. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky, naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď přijívá z Prahy 8.
3: Kobylis si dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
6: A pozor, ještě jedno spojení, jak ta Majka říkala o tom Mládkovi, tak Geza Gerendáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru Berouna na Táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorných, který to od Mikyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Takže byl jasný, bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
6: Děkuju.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Pa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hanách. Oh. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: od
7: město.
3: Řípa a od Řípu až na Hanou jste
4: Ivanovice na Hané.
7: Ano, tady, já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. To. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
7: Ačko.
3: Ačko,
7: určitě.
3: Dobře. Děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím, Mládka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Maranských hlásů. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
3: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to času v Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. Se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. No. Jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
12: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
13: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama.
13: No to celá maminka.
12: Barunko, to tady necháme s nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
13: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
12: Co ti udělal tak hroznýho?
13: Se neptej, umřel.
11: Ale to je je přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
13: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
13: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co, už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí, tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové, víte co, já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
12: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Dobrý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
14: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
12: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
12: No, krtka nedostihla.
14: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych i babu.
13: Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať jí nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyrl, šup.
11: Spíš tatínek.
13: Ježiš, to je spíš tatínek.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic. Takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan. A hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Vidomže, Lenzo, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš, a ten

0: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
1: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
0: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
1: Kaviár.
0: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
1: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
0: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musím být. No,
1: zastaví.
2: Lojzo. A kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
0: Kde jsem tolik boků nazbíral, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný, budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni, plácneme si...
1: No počkej, na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
0: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál, tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři, a když tu máme televizní hlasatelku Marii Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
5: No jistě.
4: A s dobrým pocitem.
5: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá doteď.
4: Už 50 let, že jo, nějaký.
5: Pořád. To je úžasné. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
4: naštěstí
5: ale
4: se
5: tenkrát...
4: Naštěstí se to dá pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
5: Ale oni uměli mluvit a hrát.
4: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořad taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou. Ale to
4: no
3: možná,
4: tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle. Dobrý. A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: A hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou Sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvládl. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejhara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady, já super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, a jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte pro vás.
11: No, to tady je.
10: Ergot. To tady máte, ale nobla. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako my dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám, tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě. Poslyšte. Nešplouchá vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ves zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pač to vysvětlo asi dva dny v garážích, že jo, no, tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, ne? Mohl bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivezl vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem já si
2: pomáhal. No, povídejte něco veselýho, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselýho, ne?
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má si jakou zásobu, on si to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prej je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prej je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste teda něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Číhák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde zase.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
4: Ano.
3: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás, hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo, Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavé.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofonový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě to napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme.
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit po hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl by se zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, copak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla koroptvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá, má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, stárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otáhla z hospody domů.
11: Přijde hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá. Miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí. Ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí nivě dívka.
12: A no jo.
13: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem, tobě Pavle i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny, dobrý poslech, dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústí nad Labem obnoví základní školu Mírová. Část německého národního parku Saské Švýcarsko zůstává po páteční bouřce zavřená. Záchranné stanice evidují čím dál tím víc ošetřených zvířat. Bude převážně jasno nebo polojasno, místy oblačno, teploty až k 35 stupňům. Pěkné brzké ráno zprávy a Jana Moravcová. Ústí nad Labem začne v polovině srpna s rozsáhlou obnovou základní školy Mírová. Podle primátora Petra Nedvědického z ANO vyjdou práce na téměř 200 milionů korun a téměř polovinu nákladů pokryje dotace Ministerstva životního prostředí. Rekonstrukce má skončit nejpozději v červnu 2028.
2: Práce zahrnou zateplení budovy, výměnu oken a dveří, nové osvětlení, vzduchotechniku a solární panely. Po dobu rekonstrukce školy se bude vyučovat v bývalé gymnáziu v ulici Stavbařů. Prvňáci tam nastoupí 1. září, žáci druhých až devátých tříd kvůli stěhování až 14. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Po silné páteční bouřce zůstane uzavřená část německého národního parku České Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je pořád životu nebezpečný. Uvedl to zástupce národního parku Daniel Tom s tím, že dnes začnou v lesích odklízecí práce.
3: Turisticky oblíbené městečko Ráten leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a 3 lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Vysoké teploty mohou zhoršit účinnost některých léků. Odborníci proto doporučují skladovat je na chladném a suchém místě a dodržovat podmínky uvedené v příbalové informaci. Podle lékařů se při vysokých teplotách může rozpadat jejich účinná látka. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat například inzulínu, který vyžaduje stabilní teplotu. Na horko jsou citlivé také čípky nebo masti. Začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Také obrázky a videa upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti takzvaným deepfakes, kterým ale někteří uživatelé věří, že jsou skutečné.
1: Počasí.
0: Bude převážně jasno nebo polojasno, přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty 32 až 35 stupňů, na horách do 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 počítejte kvůli opravám systému nouzového volání se zúženými pruhy mezi kilometry 41 až 33. Omezení platí v obou směrech a na D6 u Blatna na Lounsku očekávejte průjezd nadměrného nákladu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné pondělí s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Máme pondělí 3. srpna, začíná další pracovní týden, začíná druhá půlka prázdnin, tak snad si to společně užijeme. Před námi samozřejmě to, na co jste zvyklí, aktuální předpověď počasí, kalendárium pro dnešní den a písničky, které nestárnou. Dnešní den odstartují Marie Rotrová a Olympik.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 5. hodině snad nějakou tu kytičku najdete, abyste popřáli Miluškám k dnešnímu svátku. Je pondělí 3. srpna. Dobré ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever. Co dál si připomínáme, co je v kalendáři, tak abyste to zbytečně nehledali, máme tady Petra Jungmana a dnešní kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
4: Martine, pojď!
3: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
4: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
3: O něco později přidal druhou oštěpař Jan Železný.
4: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech z té prvenství.
3: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, za chvilku navštívíme Křehkou krásu, to je výstava, která začne tento týden v Jablonci nad Nisou. Na co se můžete těšit, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Těšte se i na dnešní počasí, pokud máte rádi teplo aktuálně. Když se dívám na teploty pro dnešní den, tedy ty aktuální, tak jsou kolem 13 stupňů ve Šluknovském Výběžku, 16 stupňů máme v Žatci. Radarové snímky neukazují žádný déšť a předpověď pro dnešní den, tak ta je celkem jasná, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty do 35 stupňů Celsia, takže očekáváme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Držte se ve stínu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den, 8 minut před půl šestou posloucháte Český rozhlas Sever. Bude to krása, křehká krása, bude v Jablonci nad Nisou, chystá se tam 5 desítek vystavovatelů. Tato přehlídka bižuterie bude probíhat od čtvrtka do neděle. Hostitý bude Eurocentrum Jablonci nad Nisou a letos se tato přehlídka ve městě s bohatou sklářskou a bižuterní tradicí uskuteční už po 15. A nebudou tam jen místní výrobci.
1: Jsou tady 8 vystavovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy, a už se leto zase stalo, že vlastně v červenci jsme zájemce o vystavování museli odmítat, protože je v podstatě nemáme kam dávat.
2: Popisuje zájem o letošní ročník přehlídky místopředseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
1: Řešíme takové problémy, že někteří vystavovatelé se rozhodli, že by chtěli stánek zvětšit, a my prostě nemáme kam.
2: Za vstupenku letos lidé zaplatí 150 korun, o 30 víc než loni.
1: Ale bude vyšší i z toho důvodu, že tentokrát bude přehrazena ulice u muzea a návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, takže de facto za jednu vstupenku můžou 4 dny navštěvovat jak výstavu, tak muzeum, což je v letošním roce novinka.
2: Doplňuje Milan Kohout. Křehká krása nabídne i další program, říká náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Tradicí je, že se v rámci programu představí módní přehlídka právě Made in Jablonec, která je vždy pro ten rok aktuální, takže návštěvníci, kteří neměli možnost se na začátku roku zúčastnit této módní přehlídky, tak mají možnost ji zhlédnout, a to hned několikrát. Je vždycky rozdělena na první a druhou část, takže vždycky na začátku toho programu je ta první část a každý den ten kulturní program právě ta druhá část uzavírá ten program, který je na letní scéně.
2: V sobotu se představí i finalistky Miss České republiky a lidé budou moct vidět korunku pro vítězku této soutěže. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hezký den, 4 minuty před 17:30, posloucháte Český rozhlas Sever. V Údlicích se bude rekonstruovat vodovod a kanalizace. I tohle se dozvíte od Jany Moravcové ve zprávách v 17:30. Krásné ráno, hezké vstávání.

0: rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Do konce srpna bude podle webu obce úplně uzavřená část Revoluční ulice. Krajská vědecká knihovna v Liberci je ode dneška opět přístupná. Uplynulé dva týdny byla zavřená kvůli každoroční údržbě. Pracovníci čistili podlahy, koberce nebo sedačky. Knihovna má dál prázdninovou otevírací dobu. Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun, z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu bude mezi 11. a 16. hodinou vystavená zpěvákova rakev. Pohřeb pak bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informoval klub na webu. Bude převážně jasno nebo polojasno, přes den pak čekáme kupovitou oblačnost, nejvyšší denní teploty až k 35 stupňům Celsia. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru a dopoledne se přidá výstraha před vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na D6 se počítejte s komplikacemi, u Blatna na Lounsku projíždí aktuálně nadměrný náklad. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné pondělí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Já navážu, ano, zdržíte se dneska na silnicích. Já třeba dneska jel po ránu nejen z pekaři, ale i z kombajny. Srpen, to jsou většinou žně, takže se připravte na to, že zemědělci už dávno nechodí na pole s kosou, ale prostě kombajny, traktory, ty potkáváme na našich silnicích, tak počítejte s menším zdržením, hlavně trpělivost a dobrou náladu k tomu a dobré písně, které nestárnou. Za chvíli Petra Janů, teď už Václav Neckář.

0: 10 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Na jakou osobnost se dneska po 13. hodině můžete těšit? Oskar Hess vyspovídá herečku a dabérku Ilonu Svobodovou. Tady je malá ochutnávka.
1: Co vám to cestování jako nejvíc dalo?
2: Tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte. Ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Ruánu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans... nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala. Oh? A já jsem říkala, alors, excuse-moi, encore une fois, je voudrais des... A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí.
0: A nebojte, budeme mluvit hlavně česky s Ilonou Svobodovou, herečkou dabérkou. V pořadu Osobnosti Česka vyspovídá jí Oskar Hess. Hezký den.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Krásný den ve 6:45, posloucháte Český rozhlas Sever a k tomu krásné počasí.
1: Počasí.
0: Možná pro někoho v uvozovkách, protože i dneska bude vedro, teploty teď po ránu 16 stupňů v Mostě, 18 stupňů v Roudnici nad Labem, teploty maximální dnešní až 35 stupňů, bude jasno až polojasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 12 minut, 6. hodina, bez větří je venku. Je to tak, otevřete okna, aby alespoň ten ranní chládek trošičku k vám teď vplul. Stejně tak, jako k nám teď vplují Babské rady, které se budou věnovat kvasu.
1: Babské rady.
2: Kvas patřil po staletí k běžným nápojům, kdy se připravoval z žitného chleba nebo sladu, který se zalil vodou, nechal projít fermentací. V létě byl oblíbenější než voda, podával se vždy dobře vychlazený. Dnes je výroba domácí fermentované limonády velmi populární. Podobně jako kefír nebo kombucha totiž vzniká přirozeným kvašením a nabízí chuť, kterou v běžných limonádách budete marně hledat. Tady je základní recept. Na 1 litr převařené vody potřebujete 100 gramů cukru, čajovou lžičku žitného kvásku, hrst čerstvých bylinek nebo sezónního ovoce, několik plátků citrónu v biokvalitě. Do velké skleněné nádoby nalijte vlažnou vodu a cukr s kváskem v ní rozmíchejte. Přidejte bylinky a ovoce. Limonáda musí dýchat, proto ji jen přikryjte plátínkem a nechte 3 dny v pokojové teplotě kvasit. Každý den ji promíchejte a jakmile se začnou tvořit bublinky, patří přeceděná limonáda do chladu lednice.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 7 minut 6. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den vám všem. Ve zprávách celou se dozvíte dobrou zprávu. Skončila úplná uzavírka mostu v Zákupech na Českolipsku. Hezký den a pokud jste na cestách, šťastnou cestu.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na festival Ledy Troll u jezera Most zavítalo 25 tisíc lidí. Policie řešila několik desítek přestupků. Skončila úplná uzavírka mostu v Zákupech na Českolipsku. České středohoří je podle vědců rájem pro motýly, ukázala to data z posledního sčítání. Bude převážně jasno nebo polojasno, místy i oblačno, teploty do 35 stupňů. Hezké pondělní ráno vám přeje Jana Moravcová. Na festival Ledy Troll u jezera Most dorazilo od pátku do neděle na 25 tisíc návštěvníků, řekla to jeho mluvčí Jana Kalinová. V souvislosti s konáním třídenní akce museli policisté řešit několik desítek protiprávních jednání. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské šlo nejčastěji o řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Dál taky policie zasahovala u drobných krádeží a výtržnictví. Ode dneška je pro dopravu otevřený historický most v Zákupech na Českolipsku. Pískovcová stavba na výpadovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřená od konce letošního března. Zatím se jezdí kyvadlově a provoz řídí semafory, říká náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Tento provoz bude trvat do 31.8. Od 1.9. bude most zcela průjezdný. Celkové dokončení se očekává zhruba do půlky října. Celkové náklady na stavbu jsou v tuhle chvíli vyčísleny na zhruba 20 milionů 117 tisíc.
2: Chráněná krajinná oblast České středohoří je motýlí ráj, dokládají to data z posledního monitoringu vědců. Například na Oblíku entomologové napočítali necelých 900 druhů motýlů. Uvedl to ředitel chráněné krajinné oblasti České středohoří František Budský. Ještě větší množství motýlů pak poletuje třeba na Bílých stráních a Babinách.
5: Ještě více druhů motýlů vědci zaznamenali na Písečném vrchu nebo na Radobílu. V obou lokalitách to bylo přes 1080 druhů. A překvapením je podle Františka Budského okolí Církvic, kde se podařilo najít na 1350 druhů motýlů. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Stovky handicapovaných lidí čekají na takzvaný euroklíč. Tím můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i zahraničí. Klíče došly v červnu a další čekají na dotaci Ministerstva pro místní rozvoj. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením nebudou nové klíče dřív než v říjnu.
3: Počasí.
2: Bude převážně jasno nebo polojasno, přes den se bude místy vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty 32 až 35 stupňů na severovýchodě kraje a hlavně ve Šluknovském výběžku 30 až 33 stupňů. Na horách maxima do 30. Povane slabý, proměnlivý vítr. Výstraha před požáry je dál v platnosti a od dnešního dopoledne meteorologové varují taky před vysokými teplotami.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích počítejte s uzavírkou Trnovanské ulice a u Blatna na Lounsku projíždí po D6 nadměrný náklad. Na silnici 1/35 u Dlouhého mostu na Liberecku pozor na sraženou mrtvou srnu v levém jízdním pruhu. To byly zprávy v 6. Pěkné ráno s námi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Možná jste se už vrátili z toho Egypta, z Turecka, z Tunisu, z Řecka. Tak co, faraonová nemoc byla tam, nebo jste měli třeba nevolnost z jídla? Měli jste někdy otravu z jídla? Jak po čem to bylo? Jak jste řešili klasickou nevolnost na dovolené? Jak to řešíte? Jakému jídlu se raději vyhýbáte? To dneska všechno probereme v pořadu Dáme řeč po 9. hodině, tak doufám, že nám spolu bude dobře. A už teď můžete napsat mail na dámereč@rozhlas.cz. K tomu dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Ivone Přenosilová, teď Jan Kalousek.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. No, boty, se to spíš nějaké sandály, protože bude dneska teplo. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech, to pondělí. Pokud po dovolené nastupujete do práce, tak v klidu. Nemusíte hned vyřídit všechny maily, které vás tam čekají. Teď se vydáme do Libochovic s krimihistorkou a s Petrem Beranem.
1: Krimihistorky.
2: Policisté z Libochovic objasnili vloupání do rodinného domu, při kterém zmizely šperky v hodnotě 500 000 korun. Pachatel se podle kriminalistů dostal na pozemek přes uzamčená vrata. Vzal si sekeru a rozbil okno, kterým vnikl dovnitř. Z domu si odnesl zlatý řetěz s přívěskem a několik prstenů, ale klíčovým důkazem se staly kamerové záznamy, podle kterých poškozená poznala svého bývalého přítele. Kriminalisté muže vypátrali a ten se ke krádeži přiznal. Šperky se ale zatím najít nepodařilo. Muž je obviněný z krádeže a porušování domovní svobody a jako recidivistovi mu hrozí až 5 let vězení.
1: Krimi historky.

0: Minutu po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Víte, že se můžete vydat na vycházku se strážcem? S jakým? Se strážcem Národního parku Českého Švýcarska. My vás na jednu z těch vycházek pozveme už za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Venku nám pomalinku, ale jistě svítá. Teploty lezou nahoru. 14 stupňů teď máme v Kadani, stejně jako v Děčíně. Dnešní maximální teploty budou 35 stupňů. Bude jasno až polojasno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Pojďme do skal, pojďme do naší krásné přírody, kterou se chlubíme. Pojďme přímo s odborníkem, se strážcem Národního parku České Švýcarsko. Ve středu se tam můžete vydat přes Jetřichovické výhlídky a zve vás Eva Bucharová.
2: Tím průvodcem bude strážce přírody Národního parku České Švýcarsko Lukáš Halíř. A sraz máte ve středu v 9.15 v Jetřichovicích u informačního střediska. Vydáte se po historických stezkách, které nechal vybudovat kníže Kinský a které dodneška nesou jména členů jeho rodiny, jako je Mariina Skála, Vilemínina Stěna nebo Rudolfův kámen. Strážce vám ukáže zajímavá místa, viditelná z jednotlivých vyhlídek, přiblíží obnovu přírody po požáru i vývoj lesa po kůrovcové kalamitě. Cestou narazíte na zvířecí stopy, skalní převisy i drobné obyvatele písku. A možná zahlédnete i některé zástupce ptačí říše. Dozvíte se taky, co dneska nejvíce ohrožuje zdejší přírodu a jak jí může pomoci každý z nás. Můžete se těšit i na zajímavosti a příběhy z každodenní služby strážce Lukáše Halíře i jeho kolegů. S sebou si vemte dobrou obuv, vhodné oblečení do každého počasí, svačinu a pití. Délka trasy bude asi 8 kilometrů a skončí kolem 14. hodiny. Na výlet s průvodcem se přihlaste na webových stránkách Národního parku České Švýcarsko.
1: A samozřejmě se dozvíte třeba, kde co hnízdí, jací ptáci nad vámi létají. Prostě z výkřiku sojky poznáte i sebe. Hezký den vám všem.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever.

0: ještě dál
1: s úsměvem do nového dne s Českým rozhlasem Sever k tomu za 7:05. Hezký dobrý den, hezké dobré ráno vám všem. Kdo bude novým trenérem hokejového Litvínova, to se dozvíte od Jany Moravcové ve zprávách 7:30. I nadále příjemné vstávání.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Fotky nebo videa vytvořené umělou inteligencí, které

0: 14. ročník má téma Časy se mění, které upozorňuje na změny ve společnosti. Akce potrvá do neděle. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. V platnosti zůstává výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů a dopoledne se přidá i výstraha před vysokými teplotami. Bude převážně jasno nebo polojasno, místy s kupovitou oblačností. Teploty do 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 28 počítejte s neprůjezdnou komunikací v obcích Kozly na Lounsku a Bělušice na Mostecku. Uzavřená je například taky Teplická ulice, Trnovanská ulice v Teplicích. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné pondělí s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Za námi je nejhorší dopravní víkend v roce, kdy se střídali turnusy, začaly velké prázdniny v Německu, v Rakousku, v Itálii, takže na hraničních přechodech, třeba do Chorvatska na mýtných bránách se čekalo i několik desítek hodin. Pokud jste jeli z Chorvatska, tak snad jste se dostali v pořádku domů a teď už vzhůru do práce s dobrou náladou i s písničkami, které nestárnou. Tak chvíli Michal Tučný, teď už Ilona Čáková.

0: 10 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Sever. Máme pondělí 3.8. Co přinese dnešní den? Já to vím, já vám to řeknu. Ve Staňkovicích u Loun pokračuje filmové léto s kinematografem Bratří Čadíků. Na fotbalovém hřišti začne promítání Pod čirým nebem v 9:30 večer. V Děčíně pokračuje v galerii Centra Pivovar výstava Jdeme tam, odkud jiní utíkají. Přibližuje každodenní práci profesionálních hasičů prostřednictvím fotografií ze zásahů techniky výstroje i videoprojekcí. Součástí expozice je také připomínka rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku. Tahle výstava potrvá do konce srpna. A ve Velkém Březně v Zámeckém parku je přístupná výstava připomínající 60 let od zboření zámecké kaple. Od 9 ráno do 7 večer si můžete prohlédnout dobové fotky umístěné přímo v místě, kde kaple kdysi stála. A i tahle výstava tady bude do konce srpna. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den. Minutu po 7:15. Posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku navštívíme Chudorov v rámci příběhu města obcí. Možná toto místo znáte, líbí se vám tam, je to mimochodem cíl mnoha výletníků, ale ty podrobnosti pro vás máme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď ale podrobnosti o počasí. Na telefonu je Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak to teď po ránu vypadá?
2: Tak většinou máme úplně jasnou oblohu na území Ústeckého kraje. Jen trochu nízké oblačnosti se nám vyskytuje ve Šluknovském výběžku. Co se týče teplot, tak většinou se pohybujeme v intervalu od 13 do 15 stupňů Celsia a fouká nám slabý proměnlivý vítr.
0: A přes den teploty budou přes 30 nebo ne?
2: A teploty budou určitě přes 30, neboť během dne i nadále budeme očekávat jasnou až polojasnou oblohu. A v odpoledních hodinách se může vytvářet oblačnost hlavně na horách. Co se týče teplot, jak už jsem říkala, určitě na 30, budeme mít 32 až 35 stupňů Celsia. Severovýchod kráje, hlavně v Šluknovský výběžek, bude o něco chladnější, tam budeme mít 30 až 33 stupňů.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Tak krásný slunečný den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut 7 vy jste s Českým rozhlasem Sever, namíříme si to směr chráněné krajiny a oblast České Středohoří. Chuderov, krásná obec, která má nádhernou lípu, ale nejen to. Více Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Chuderov na Ústecku má několik místních částí. Je to Chuderovec, Libov, Lipová, Radešín, Žežice a osady Mlíniště, Neznabohy a Sovolusky. V historickém lexikonu obcí České republiky byste se dočetli, že první písemná zmínka o obci je z roku 1348. Chuderov z části leží v chráněné krajinné oblasti České Středohoří a to znamená, že jako cíl by neměl ujít výletníkům. Tak například Chuderovec byl samostatnou obcí do roku 1960 a najdete tam majestátní chráněnou lípu velkolistou. Když měřili obvod jejího kmenu ve výšce 130 cm od země, naměřili 326 cm. Další památnou lípu, lípu malolistou, byste našli v poli u Lipové a její kmen je ještě objemnější. Obvod má 400 cm. V Lipové stojí kostel svatého Martina, původně gotická stavba z roku 1352. U kostela stávala i zvonice, později ale byla zbořena. V Žežicích můžete obdivovat kostel svatého Petra a Pavla. Ten je chráněnou kulturní památkou a bohoslužby se tam konají jen příležitostně. Postavili ho v roce 1470 na místě původního kostela. Uvádí se, že v západní věži kostela se nacházely minimálně tři zvony. Jeden z nich z dílny váženého mistra Tomáše z Litoměřic. Dnes tam zůstal jenom jeden. Mlíniště je malou osadou s 6 domy. Západním směrem od Mlíniště dojdete k Pekelskému vodopádu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

4 minuty 7 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. V Liberci je po 2-týdenní odstavce znovu otevřená krajská vědecká knihovna. I tohle se dozvíte ve zprávách v celou. I nadále příjemné pondělní ráno.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V horkém počasí se rychleji kazí potraviny, upozorňují vědci. V Liberci je po dvoutýdenní odstávce znovu otevřená krajská vědecká knihovna. Zoo v Ústí nad Labem během horkých dnů upravuje péči o zvířata. Dnešek bude jasný až polojasný, místy oblačný s teplotou do 25 stupňů. Pěkné pondělní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Horké počasí zkracuje trvanlivost potravin, upozorňují vědci. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
3: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
4: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské univerzity.
5: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
4: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvanlivost prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Krajská vědecká knihovna v Liberci je ode dneška opět přístupná. Uplynulé dva týdny byla uzavřená kvůli každoroční údržbě. Pracovníci čistili podlahy, koberce nebo sedačky. Knihovna má dál prázdninovou otevírací dobu. Otevřená bude každé pondělí a potom od středy do pátku. Vedra ovlivňují provoz i v ústecké zoologické zahradě. Některá zvířata proto během dne tráví více času ve stínu nebo ve vnitřních ubikacích. Chovatelé jim zároveň přizpůsobují podmínky tak, aby horké dny zvládala co nejlépe. Říká mluvčí zahrady Veronika Šranková.
6: Během horkých dnů není většina zvířat v zoologické zahradě moc aktivní, ale pro ně důležité, aby se mohla schovat do stínu a aby měla stále přístup k vodě. To je zajištěno pomocí automatických napáječek a dále pečlivým doplňováním vody v korytech anebo v miskách chovateli.
2: Od poloviny příštího roku by se lidé mohli nechat očkovat i v lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, která se týká vakcín proti COVID-19 a chřipce. Do projektu by se mohlo podle odhadů ministerstva zapojit 60 až 70% lékáren v Česku. Sport. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl, bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána, už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat další bývalý hokejisté Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Prvním soupeřem Litvínova bude v nové sezóně v polovině září na domácím ledě Kometa Brno. Počasí. V platnosti zůstává výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru a dopoledne se přidá i výstraha před vysokými teplotami. Převažovat bude jasno nebo polojasno, místy s kupovitou oblačností a teploty do 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Už dárku na Liberecku čekejte komplikace po dopravní nehodě, jedná se o silnici 1/35 a od dnešní půlnoci musí řidiči počítat s dopravním omezením v Děčíně. Uzavřená je tam Čelákovského ulice, důvodem jsou práce na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Bude vedro, bude parno, asi bychom se měli inspirovat od národů, které jsou na vysoké teploty zvyklé. Třeba beduíni, ti nosí černé hábity. A není to v té barvě. Tajemství je v tom, že ten hábit je volný, mezi látkou a kůží proudí vzduch, ohřátý stoupá vzůru, u krku uniká a vespod nasává chladnější, přesně jako v komíně. Takže beduín vlastně chodí v obleku s vestavěným větrákem. Takže v barvě to není, nemusíte hledat jen místa s klimatizací, prostě oblékněte se do velkých volných šatů. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Jana Kartochvílová, teď už Činasky.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 7, posloucháte Český rozhlas Sever. Doufám, že to dneska půjde jen se smíchem popřejeme Miluškám dnešnímu svátku. Hezký den popřejeme, co dál najdeme v kalendáři, to už ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
3: Martine, pojď!
2: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
3: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr!
2: O něco později přidal druhou oštěpař Jan Železný.
3: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
2: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm posloucháte Český rozhlas Sever, když máme vedro, tak na zimních stadionech to žije, hokejisté se připravují na novou sezónu. Lídrem prvoligových Litoměřic bude hokejista Filip Kuťák. My se za ním vydáme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí hovoří jasně, bude jasno, teď je teploty už kolem 18 stupňů Celsia na Litoměřicku, 15 stupňů máme na Ústecku, maximální dnešní teploty 35, ve Šluknovském výběžku 33, bude jasno až polojasno.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut půl osmá Český rozhlas Sever s vámi. Už se připravujete na to, jak budete chodit na zimní stadiony fandit a možná budete křičet do rytmu fandění i jméno Filipa Kuťáka. V nové sezóně bude oblékat dres prvoligový hokejistů Litoměřic. Tento 30-letý produktivní útočník. Bude to jeho pátá sezóna v severočeském klubu. V něm už není jen odstřílení gólu a sbírání bodů. Během let se z něj stal lídr mužstva, které je plné talentovaných mladíků. U jeho roli mentora si s ním povídal sportovní reportér David Kalvas.
1: Jak vás baví i tahle funkce, když to řeknu, v kabině?
2: To mě právě že naplňuje dost. Všeobecně rád jako pomáhám lidem a upřímně se o ně zajímám a naopak, když oni jako mají upřímný zájem o moji pomoc, tak se rád roztrhám pro ně a poradím jim a pomůžu jim, takže to mě naplňuje, to mě baví a ať už na tom ledě nebo v té kabině, od toho tady jsem a ty kluci to vědí a když potřebují nebo chtějí, tak za mnou přijdou s čímkoliv a já se snažím je vyslechnout nebo jim poradit.
1: Na tréninku jste byl až do poslední chvilky, až jako poslední jste šel z ledu, čili chcete jít příkladem asi i v tomhletom, že opravdu nic nebude zadarmo?
2: Jednak příkladem, ale hlavně a primárně to dělám sám kvůli sobě a kvůli tomu, že vím, že já říkám, že člověk musí zaplatit určitou daň za to, aby potom mu to šlo naproti, aby potom byl úspěšný. A to, tu práci navíc, kterou člověk do toho vloží, tak ta se mu vrátí xkrát, myslím, mám to vyzkoušený a myslím si, že díky tomu jsem relativně v úvozovkách úspěšný, si myslím, a tohle to je o tom, co ten člověk prostě tomu dá navíc, jak se na to připraví, jak o tom přemýšlí a jednak chci jít příkladem, ale spoustu kluků se potom ke mně chytí a vědí, že to funguje a že se jim ta práce potom vrací.
1: A teď mi napadlo, jedna věc je led, samozřejmě být příkladem na ledě, ale je to i hodně asi už i o tom, co člověk dělá mimo led, jak se třeba i stravuje, jak spí.
2: Myslím si, že spíš o tom to je, co dělá člověk jako potom. Sice na zimáku jsme jak dlouho v té práci, 4 hodiny denně, se vším všudy, ať už s rozcvičkou, s posilovnou, s ledem nebo s druhou posilovnou teďka máme každý den po ledě a nebo potom regeneraci. A to je jedna část, ale druhá část a hlavní část podle mě, aby to tělo dokázalo regenerovat jak spánek, tak strava. A to je extrémně důležitý a já osobně to řeším hodně, hodně, protože to je součást naší práce. A zase, co ten člověk tomu tělu dá, tak to tělo mu vrací.
0: Tolik hokejista Litoměřic Filip Kuťák, který s klubem nedávno prodloužil smlouvu o další sezónu a my samozřejmě fandit Litoměřicím budeme na 100%.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever, za 3:30, za chvilku zprávy v půl s Janou Moravcovou. Pozveme vás na jednu výstavu do Teplic. Krásný den i nadále dobré ráno vám všem. A teď něco, aby nám bylo do tance. Madonna.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Údlicích na Chomutovsku dnes začíná pátá etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Do konce srpna bude podle webu obce úplně zavřená část Revoluční ulice. Stavební rozvoj Teplic ve druhé polovině 20. století představuje nová výstava regionálního muzea. Návštěvníci uvidí fotografie a urbanistické modely různých částí města. Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu bude vystavená zpěvákova rakev. Pohřeb pak bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika. Čeští hokejisté do 18 let porazili v přípravě na

0: Nehodu čekejte řidiči v Sulejovicích na Litoměřicku. Komplikace jsou taky na silnici 240 u obce Kleneč na Litoměřicku po nehodě dvou osobních aut u exitu 29 Roudnice a bouralo se taky na silnici 1/35 u Žďárku na Liberecku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Vypadá to, že do Krušných hor dorazil podzim. Na Chomutovsku, na hoře svatého Šebestiána, na Křímově, ve Vejprtech nebo v Kovářské jsou vyloženě houbařské žně. Houbaři si odnášejí košíky přetékající hřiby, kozáky i křemenáči. Opravdu toho roste hodně, tak jestli se vám v tom vedru chce jít do lesa, tak utíkejte. Navíc v horách ty teploty budou o něco přijatelnější. Krásný den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Mekyš Birka, teď Michal David.

0: 9 minut po půl osmé, vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezký den, hezké ráno vám všem. V pátek jste s kolegyní Lenkou Šobovou v pořadu Dáme řeč probírali, jestli jste se někdy pustili do výroby vlastního syrupu, likéru z ovoce nebo bylinek, a dovolala se k nám i paní Maria z Jablonce.
1: Višně z medu, co jsem toho dala tam hodně, tak po druhý už jsem dala jenom polovičku a bylo to výborný. Potom to bylo ovoce v rumu, takže do toho jsem dávala postupně, jak zrál ovoce, tak jsem tam dávala ovoce a zalejvala rumem. Pak to byl černý jeřáb aronie, to jsem dělala takovou jako šťávu s cukrem a trošku lihu, aby se to nekazilo. A potom to byl bezinkový kuličky, takový ty černý. Ty byly perfektní, to jsme si natrhali dva kýble a já pak jsem z toho udělala jako léčivý pití a tam se dával taky rum. Ještě bych vám chtěla říct jablečný ocet a pak šípkový a borůvkový víno a naposledy med, aloj a červený víno jako lék. To jsem voloupala teda aloj, co jsem si pěstovala, a muselo se toho brát malinko, či jo, ale bylo to hodně léčivý.
0: No a dneska to bude taky o jídle, když trošičku jinak. Určitě už jste byli na dovolený, někteří z vás Turecko, Tunis, Egypt, se známou faraonovou nemocí. Budeme probírat otravy jídlem nebo nákazu jídlem z jídla. Kdy se vám to stalo, kdy jste měli třeba na dovolené trávicí problémy, jak to řešíte, jakému jídlu či pití se radši na dovolené vyhýbáte. To všechno probereme po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz a budu se těšit, když po 9. hodině zavoláte. Hezký den vám všem. My.

0: Český rozhlas Sever s vámi minutu před 7:45. Za chvilku se vrátíme do historie, a to i díky jedné docela povedené výstavě. Urbanistické modely města a fotografie demolic v Teplicích představuje nová výstava v Teplickém muzeu. Dobové prostorové modely uvidíte vůbec poprvé. My vás na tuto výstavu podrobněji pozveme za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď něco aktuálního o dnešním počasí. Teploty jsou teď již kolem 18 stupňů Celsia na Mostecku, 16 stupňů máme v Rumburku. Dnešní maxima 35 stupňů, bude převážně jasno až polojasno. Hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut 8 jste s Českým rozhlasem Sever. Uvidíte Teplice tak, jak je pamatujete, možná i jak je nepamatujete. Regionální muzeum v Teplicích ukazuje na nové výstavě stavební vývoj města ve druhé polovině 20. století. Teplice se po druhé světové válce výrazně změnily, mimo jiné v souvislosti s těžbou hnědého uhlí a potřebou bytů. Uvidíte stavební proměny lázeňského města na dobových fotografiích a urbanistických modelech.
1: Tohle je náš takový nejmělčí model a nechtěl bych ho dělat. Teda tohle to opravdu, když kejchnete a nemáte ještě dolepený lepidlo, tak můžete přestavovat celé město.
2: S nadsázkou podotýká kurátor výstavy Jindřich Zajíc. Prohlížíme si model někdejší představy teplického sídliště Nová Ves.
1: Tady vlastně je vidět sportovní areál v Lipách. Měl tam být atletický stadion, plochá dráha a podobně, ale vlastně jako dneska jsou tam zahrádky.
2: Vystaveno je 9 urbanistických modelů různých částí města, ve kterých se v rozmezí let 1945 až 1989 nejvíc bouralo a následně stavělo.
1: Na těch modelech se dá krásně ukázat, jakým způsobem se to centrum vlastně utvářelo, jaké s ním byly plány.
2: Modely získalo muzeum do svých sbírek po roce 1989 ze zrušených úřadů, jako třeba okresní nebo městský národní výbor.
1: Na jejich výrobě se vlastně podílí jak například krajský projektový ústav, tak ale třeba báňské stavby a záleželo vlastně na zkušenostech, možnostech těch modelářů, kteří to vyráběli. Jsou tady použity vlastně materiály od dřeva, hub, úlomky koření, kovové špony.
2: Vedle modelů tu jsou taky fotografie, které zachycují bourání různých částí Teplic a pak následnou výstavbu, anebo umělecké prvky, které zachránili muzejníci z domů určených k demolici, třeba ozdobné fasádní keramické dlaždice z Trnovan.
3: Ale je těžký z té dlaždice sundat tu maltu, takže tady třeba jsou některý, i který mají na sobě tu maltu, takže ještě jsme vymýšleli nějaký úchytky.
2: Architektka muzea Iva Kolorenčová ukazuje na velké keramické dlaždice s barevnými kosatci.
3: A tady jsou ještě různý architektonické prvky a samozřejmě i dlažba, která se používala v těch stavbách.
2: Součástí výstavy ve výstavní síni Šárka v areálu zámku jsou přednášky, komentované prohlídky, architektonické vycházky nebo besedy s architekty. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Půjdeme dál i po 8 hodině. Zprávy v celou se blíží. Dozvíte se, kolik lidí přišlo na festival Let It Roll u jezera v Mostě a co musela řešit policie. To všechno ve zprávách v celou. Pěkný den vám všem i nadále. Dobré ráno na severu Čech.

0: Když chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste Žít online.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Teploty se podle meteorologů budou tento týden blížit až k 39 stupňům Celsia. Na festival Ledidrol u jezera Most zavítalo 25 tisíc lidí. Energie budou v srpnu dražší. Bude převážně jasno nebo polojasno, místy kupovitá oblačnost a teploty do 35 stupňů. Pěkné pondělní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Česko čekají mimořádně horké dny. Během celého týdne by měly teploty podle meteorologů stoupat až k 39 stupňům. Koncem týdne se mírně ochladí, nejvyšší teploty ale budou stále kolem 30 stupňů. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. Přehánky nebo bouřky se můžou objevit každý den, na většině území má ale pršet jen ve čtvrtek a pátek. Na festival Ledidrol u jezera Most dorazilo od pátku do neděle na 25 tisíc návštěvníků, řekla to jeho mluvčí Jana Kalinová. V souvislosti s konáním třídenní akce museli policisté řešit několik desítek protiprávních jednání. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské šlo nejčastěji o řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Dál taky policie zasahovala u drobných krádeží a u výtržnictví. V Modlanech na Teplicku dnes a ve středu ukážou historické dokumenty z pamětní schránky kostela. Schránka je uložena v Makovici pod křížem kostelní věže a vedení obce se k ní dostalo při současných opravách střechy a fasády. První etapa přijde na zhruba 13 milionů korun, část pokryje evropská dotace. Obec dostala kostel od církve před 5 lety.
3: Historické dokumenty si zájemci můžou prohlédnout v knihovně v budově obecního úřadu v bývalé faře vedle kostela svatého Apolináře. Možnost mají dnes a ve středu odpoledne a taky můžou připojit svůj podpis a případně vzkaz na pamětní list občanů Modlanska, který obec uloží do nové schránky v kostelní věži. Z Modlan Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží, vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
4: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
2: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen.
1: Počasí.
2: V platnosti zůstává na severu Čech výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Dopoledne se přidá taky výstraha před vysokými teplotami. Ty dnes vyšplhají až k 35, na horách do 30 stupňů Celsia. A bude převážně jasno nebo polojasno a přes den se bude místy vytvářet kubovitá oblačnost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Nelsonské ulici v Oseku na Teplicku havarovala 2 osobní auta a bouralo se taky v Sulejovicích na Litoměřicku. Tak dejte pozor, šťastnou cestu a dál pěkné ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska jsme vás již zvali na vycházku po Národním parku České Švýcarsko a to s jejími strážci. My se v tomto nádherném koutu našeho kraje zastavíme i dnes po 11 dopolední. Naším hostem bude Tomáš Solov, tiskový mluvčí Národního parku a spolu s ním probereme, jaká místa jsou pro turisty v Národním parku přístupná, jaká ne, jak bychom se měli v Národním parku chovat. Prostě chovejme se tam tak, aby toto místo zůstalo zachované i pro naše vnuky. Hezké ráno a teď jsou tu písničky, které nestárnou, budou tu ABBA a Reddy Kirken.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 13 minut po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, hezké pondělí 3. srpna. My se teď vydáme na planetu Urané, že bychom tam letěli, ale pospojujeme si všechny možné i nemožné zajímavosti o této planetě. Najdeme tam, co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé, jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Krásný hlas Karla Gotta. My si připomeneme další krásný hlas 70. narozeniny. Dneska slaví tenorista Štefan Margita. Podrobnosti za pár minut. Hezký den.
1: Počasí.
0: Teď něco o dnešním počasí. Venku svítí sluníčko. Počasí v tuto chvíli je takové, že nám teploty lezou nahoru. 21 stupňů už máme v Teplicích. 17 stupňů v Děčíně. Dnešní maximální teploty 35 stupňů. Bude jasno až polojasno.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: křížím.
1: Hezký den s českým rozhlasem Severe, milánská La Scala, newyorská metropolitní opera i londýnská královská opera. V nejvýznamnějších operních domech světa zpíval tenorista Štefan Margita, který dnes slaví 70. narozeniny. S divadelní kariérou operního pěvce se letos po 45 letech rozloučil.
2: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
3: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera, nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
2: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
3: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou teď za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
4: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
3: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radúza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
5: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
6: Halo, halo, halo.
2: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
6: Slyšíš mě?
3: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým 70. 22. srpna na brněnském hradu Špilberg. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Před 8:30, hezký den vám všem, zprávy v 8:30 před námi. Dozvíte se, že dneska mezi Jablonem v Podještědí a mimo ní nejezdí vlaky. Podrobnosti od Jany Moravcové se dozvíte už za chvíli. I nadále, hezké pondělí.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Fotky nebo videa vytvořené umělou inteligencí, které zveřejní firmy nebo instituce, musí být od 2. srpna označené. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Mezi Jabloní v Podještědí na Liberecku a mimo ní na Českolipsku ode dneška nejezdí vlaky. Začíná tam plánovaná údržba a oprava trati, trvat by měla zhruba měsíc. V Českém středohoří, včetně údolí řeky Labe, přírodovědci sledují až 2200 druhů motýlů, včetně ohrožených druhů vedených v tzv. Červených seznamech. Výskyt skoro 900 motýlých druhů přírodovědci potvrdili například na stepním kopci Oblík, dále taky na Rané nebo na Písečném vrchu. V Praze začíná festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 16. ročník má téma Časy se mění, které upozorňuje na změny ve společnosti. Akce potrvá do neděle. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. V platnosti zůstává výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru a dopoledne se přidá i výstraha před vysokými teplotami. Bude převažovat jasno nebo polojasno, místy kupovitá oblačnost, teploty až k 35 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V ulici Osvoboditelů v Lovosicích.

0: Tohle je dobrá zpráva, 8 minut po půl deváté. V dobrých zprávách budeme pokračovat, co přinese dnešní den, tedy pondělí 3. srpna. Ve Staňkovicích u Lounu pokračuje filmové léto s kinematografem Bratří Čadíků. Na fotbalovém hřišti začne promítání Pod širým nebem v 9:30 večer. V Děčíně pokračuje v galerii Centra pivovar výstava Jdeme tam, odkud jiní utíkají. Přibližuje každodenní práci profesionálních hasičů prostřednictvím fotografií ze zásahů, techniky, výstroje i videoprojektů. Součástí expozice je také připomínka rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku. Výstava potrvá do konce srpna. Do konce srpna také potrvá výstava ve Velkém Březně v Zámeckém parku, kde je přístupná výstava připomínající 60 let od zboření zámecké kaple. Od 9 ráno do 7 večer si můžete prohlédnout dobové fotografie umístěné přímo v místech, kde kaple kdysi stála. Užívejte dnešní den s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 3 minuty před 8:45 Český rozhlas Sever. S vámi za chvilku se vydáme do Litoměřic v areálu hospice svatého Štěpána. Vznikne centrum pro těžce nemocné děti. Vedení hospice na novou budovu vyhlásilo architektonickou soutěž. My máme pro vás podrobnosti, dozvíte se je za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď podrobnosti o počasí aktuálně. Tam samozřejmě sluníčko, všude svítí sluníčko, teploty jsou kolem 23 stupňů v Kadani, 21 stupňů máme v Lovosicích. Dnešní maxima až 35 stupňů, bude jasno až polojasno, hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 12 minut 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, i nadále pěkné pondělí vám všem. V litoměřickém hospicu svatého Štěpána vznikne nové centrum Štěpánka pro dětské pacienty se závažným onemocněním. V současnosti začalo bourání původní budovy a budova nového centra vzejde z architektonické soutěže. Podrobnosti má naše redaktorka Lucie Hýzlová. Dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Lucko, jak má podle vedení hospice to nové centrum vypadat?
1: Celý ten tým hospice na zadání pro architektonickou soutěž pracoval zhruba rok. V rámci pracovní skupiny se pak postupně formovaly přesné požadavky na nové centrum zaměřené na tu dětskou paliativní péči. Podle manažerky nového centra Štěpánka Jany Bezděkové se pracovníci inspirovali u podobných zařízení v Česku i v zahraničí.
2: Jedná se o jednolůžkové pokoje, které budou mít přistýlku k přespání, a pak tam plánujeme takový malý rodinný apartmán, kde bude moct s tím dítkem trávit tu dobu vlastně pobytu u nás celá rodina, prarodiče.
1: Výsledky architektonické soutěže by měly být známé 2. října a odborná porota pak vybere vítězný návrh.
0: Kdy se tedy začne stavět a kdyby zařízení mohlo začít fungovat?
1: Podle Jany Bezděkové by se s přípravami na projektovou dokumentaci mělo začít ještě letos na podzim. Z té by také měly vzejít přesné náklady na výstavbu centra. Zapotřebí je také získat stavební povolení a ty první práce by pak mohly začít přes příští rok.
2: By se někdy v roce 2028 mohlo začít a po 2 letech vlastně předpokládáme stavbu objektu a v roce 2030 bychom chtěli zahájit, pokud všechno hladce půjde, tak bychom chtěli zahájit službu.
1: Vedení hospice zatím pracuje s částkou 60 milionů korun a připravuje se také fundraisingová kampaň, která pomůže celý projekt financovat. Po dokončení se pak dětské centrum Štěpánka zařadí mezi pracoviště, které se starají o ty nejmenší paliativní pacienty.
0: Lucko, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 8 minut 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, v pořadu Dáme řeč po 9. hodině. Probereme, jestli vám někdy bylo nevolno z jídla třeba na dovolené, jak jste to řešili, čemu se na dovolených, co se týká jídla a pití, vyhýbáte. To všechno mezi 9. a 3:15. Hezký den i nadále, pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Od srpna platí nová evropská pravidla pro obsah vygenerovaný umělou inteligencí. Skončila úplná uzavírka mostu v Zákupech na Českolipsku. Nová výstava Teplického muzea představuje poválečný stavební rozvoj Teplic. Dnes bude převažovat jasno nebo polojasno s teplotou do 35 stupňů. Pěkné pondělní dopoledne. Jsou to zprávy a Jana Moravcová. Obsah vygenerovaný umělou inteligencí musí být od srpna jasně označený. Nová pravidla platí pro obsah, který zveřejní firmy nebo instituce a vycházejí z evropského nařízení AI Act. Pokud třeba na stránkách e-shopu jako podpora slouží chat s umělou inteligencí, zákazníci o tom musí vědět. Další pravidla se pak vztahují hlavně na firmy, které umělou inteligenci vyvíjí. Pro fyzické osoby, které AI využívají pro osobní účely, nové nařízení neplatí. I to ale má svoje hranice, říká vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena.
4: Ve chvíli, kdy i v nějaké soukromé komunikaci využiju AI pro to, abych dělal něco klamavého, manipulativního, co může zásadně narušit chování té druhé osoby nebo mu způsobit významnou újmu, tak to je všechno zakázané.
2: Na to, jestli firmy pravidla dodržují, dohlíží v Česku telekomunikační úřad. Za porušení můžou udělit pokutu až 15 milionů eur nebo ve výši 3% ročního obratu firmy. Ode dneška je pro dopravu otevřený historický most v Zákupech na Českolipsku. Pískovcová stavba na výpadovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřená od konce letošního března. Zatím se jezdí kyvadlově a provoz řídí semafory, uvedl náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj. Stavební rozvoj Teplic ve druhé polovině 20. století představuje nová výstava regionálního muzea. Návštěvníci uvidí fotografie a urbanistické modely různých částí města, ve kterých se nejvíc bouralo a stavilo. Třeba Novou Ves, kde mělo být rozlehlé sídliště se sportovním stadionem, říká kurátor Jindřich Zajíc.
5: Nová Ves měla sloužit hlavně k ubytování lidí z případně vyúhlených částí okresu a tím, že se v 89. roce už nepočítalo s tím, že by to vyúhlení bylo totální, tak jako to bylo třeba v případě Břežánek, Břešťan, Nynišova újezdu, tak nebylo zapotřebí ani vstavit už pak takhle velké sídliště.
2: Čtvrtým dnem pokračuje divadelní festival Jiráskův Hronov. Dnešní program nabídne mimo jiné tragikomedii Prvočísla nebo drama Její pastorkyně. Návštěvníci mohou vidět taky výstavu o spisovateli Alojzi Jiráskovi, Sokolských ideálech a hrdinství československých legionářů. 96. ročník festivalu pokračuje až do 8. srpna.
1: Počasí.
2: Platnost je výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů, dopoledne se pak přidá i výstraha před vysokými teplotami. Jinak bude převažovat jasno nebo polojasno s teplotou do 35 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 117 cm, průtok 69 metrů krychlových za sekundu, předpověď 115 cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda tří osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Lovosicích, ulici Osvoboditelů. Projedete s opatrností a uzavírku čekejte v České Lípě v Loretánské ulici. Důvodem jsou stavební práce. To byly zprávy v 9. Pěkné dopoledne s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 9. posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den. Měli jste někdy otravu z jídla? Po čem to bylo? Kde se vám to přihodilo? Měli jste problémy s jídlem a pitím na dovolené, klasické dovolenkové nevolnosti? Jakému jídlu se vyhýbáte? Jani, to by bylo někdy na dovolené šoufl?
2: Je, když tohle řekneš, tak se mi vybaví epizoda z přehrady Orlík.
6: Ano.
2: Když jsem jela zhladová hrozně, koupila jsem si nějakou klobásu ve večerce.
6: No.
2: A ona teda úplně nevoněla, ale jak jsem měla hlad, tak jsem půlku snědla a pak až mi došlo, že to není poživatelný a bylo mi tak strašně špatně, že to nezapomenu do smrti. Otrava klobásovým jedem, ale prý to není to nejnebezpečnější, horší je otrava z konzerv.
6: Aha, takhle. No a když si na dovolený vyhýbáš se něčemu, třeba pití vody z kohoutku?
2: No tak ta voda, to je tak jako asi jako nebezpečná věc, takže to si dávám pozor, ale zároveň, co se jídla týče, tak pokud třeba cestujeme do Asie, tak tam ochutnávat to místní, tak to vynechat, to by mi chybělo, takže trošku klidně riskuju, ale dám si tam smaženou slaninku na ulici klidně.
6: Dobře, tak tolik Jana, zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Petr Spálen, i teď Pavol Habera.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: 15 minut po 9. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Otravy z jídla nebo z pití. Většinou řešíme na dovolené, řešili jste něco už i vy. Já ještě se musím přiznat, asi ne, jezdíme do evropských zemí, nikdy jsme nebyli v Egyptě, Tunisu nebo Turecku. Vím, že pod strachem je faraonová nemoc a podle vyprávění to nikomu nepřeju. Když jedeme na místo, které je trošku dál od civilizace, na nějaký třeba ostrov, tak se rozhodně vyhýbáme pití vody z kohoutku a pro jistotu pijeme balenou vodu. Rozhodně takovým samozřejmě strašákem je salmon. Léto přeje venkovnímu grilování, piknikům, ani nevíte, jak přijde infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se bakterie v jídle rychle množí a z původně příjemného posazení tak může být třeba nákaza salmonelózou. Podle Státního zdravotního ústavu jí letos v prvním pololetí onemocnilo skoro 2500 lidí, meziročně asi o 30% víc. Opatrní při přípravě a skladování potravin bychom měli být nejen doma, ale taky v restauracích nebo u kytek ringových společností, když třeba jdete někomu na svatbu nebo na narozeniny.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: I když firma vlastní několik chladicích vozů, v létě si často musí pronajmout další. Kvůli vysokým teplotám taky upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Upravujeme to spíš tak, že dneska ten trend je, že to chtějí samozřejmě lehčí jídla, upravovaný před hostama na poslední chvíli. Tam to máme my jednodušší v tom, že my to přivezeme v zachlazených termoportech, lednicích a tak dál. Ale nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin, a to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Častější než salmonelóza je v Česku akutní průjmové onemocnění kampylobakterióza, které má delší inkubační dobu. První příznaky se můžou objevit i po 10 dnech. Průjem taky bývá krvavý. Podle dat Státního zdravotního ústavu se letos v prvním pololetí nakazilo kampylobakteriózou asi 4700 lidí. Meziročně zhruba o 7% méně. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladnící řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
2: Lidé by měli taky dostatečně prohřívat zbytky jídel, důkladně omývat ovoce a zeleninu a chlazené potraviny uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia. Hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. A právě na dodržování správné teploty se v létě při kontrolách v restauracích zaměřuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Špatné skladování ale nejčastějším prohřeškem nebývá, pokračuje mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
5: Je to takové typické zanedbání, podcenění průběžného úklidu a sanitace těch provozoven. To znamená, máme tam znečištěné plochy, znečištěná zařízení, znečištěné podlahy.
2: Od začátku letošního června do 20. července podle něj inspektoři zkontrolovali přibližně 2800 restaurací. Pochybení zjistili ve třetině z nich. Na místě uzavřeli 11 podniků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: A teď je to na vás. Volejte 475 212 212. Měli jste problém s jídlem nebo s pitím na dovolené, nevolnosti, otravy z jídla. Jak řešíte tyto situace? Jakým potravinám se třeba v zahraničí vyhýbáte? Volejte nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Společně to probereme.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, probíráme nevolnosti z jídla, z pití, většinou na té dovolené. My jsme teď byli v Itálii, na jednom ubytování nám řekli úplně v pohodě, je to horská voda, nemusíte mít starost. Na druhém ubytování nám řekli, raději si kupujte vodu balenou, protože nejste na to zvyklí, je to hodně tvrdá voda. Takže jsme samozřejmě kupovali tu balenou radši a všechno bez problémů. Jinak co se týká jídla v Itálii, tak tam si to myslím, že je úplně všude bez problémů. Pojďme na první telefonát. Paní Pavla z Neratovice na telefonu, hezký den.
2: Dobrý den, ráda vás slyším a zdravím všechny posluchače. Pane Zdeničku, já když jsem jezdila ven s manželem, tak jsme si brali většinou vodu sebou. Zkrátím to, já mám hroší žaludek, akorát mi bylo špatně, když jsem měla jedla chobotní. Ten manžel, ten dostal dvakrát ve Španělsku, těžký průjem, také jako zdravotnice sebou lety. Všechno. Můj syn si přivez ze svojí paní před 14 dny z Polska těžký katar, ale mám prosbu. Já mám kamaráda, kterého jsem roky neviděla a tomu onemocněla dcera s Rálnem a její kolega se vrátil z Egypta a ona to od něj chytla. Teď leží v horečkách s půjmama a mě by zajímalo, jestli budou nějací lidé volat, jak ta nemoc prostě probíhá nebo jak končí. Takže prosím vás, radši si vozte sebou vodu, tak jenom chci říct, že jsem byli ve Španělsku, tak náš agent byl úplně super, ten taky říkal, radši vodu tu plenou a chodil ke mně na český chleba a na českýho Turka. Tak to je tak asi, co jsem chtěla říct, že vám všem hezký, hezké léto a hlavně ty tropy vydržte.
1: Ano,
2: mějte
1: díky.
2: Se moc hezky.
1: Naschledanou. Tolik první telefonát i prosba o radu. A píše Jirka, jediná účinná rada na otravu jídlem nebo na nevolnost je slivovice. Díky za tip, zavolejte 475 212 212. Dáme řeč.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den. Naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete zavolat na 475 212 212. Měli jste někdy problém s jídlem nebo s pitím na dovolené? Řešili jste otravu s jídlem? Jakým způsobem, jakému jídlu se v zahraničí vyhýbáte? Zavolejte hned teď, abyste se dostali do vysílání. Jako klukovi si pamatuju, mi bylo hrozně špatně v Bulharsku moře. Co jsem snědl? Možná špatnou zmrzlinu nebo mol. Melouna právě. Melon býval velkým zdrojem bakterií. Dokonce se doporučuje, aby se melon vždycky omyl. Pak si ještě pamatuju, že mi bylo hrozně špatně na jarních prázdninách na horách, v Orlických horách, ale to předpokládám, že jsem si přivez. Bohužel celé prázdniny jsem tenkrát proležel. Tak jak je to u vás s otravou jídla, nebo kdy vám bylo špatně po jídle, po pití, jak jste to řešili, kde se vám to přihodilo, po čem to bylo? Napsala nám Iveta ze severních Čech. Co se týče nákazy salmonelou, měla jsem jíst takzvaného volského oka od domácí slepice. Potíže strašné. Po 4 dnech domácí samoléčby, která nezabírala návštěva pohotovosti, vysoké CRP a podaná smekta, která konečně pomohla. Od té doby vejce natvrdo, jen natvrdo, vodu piju balenou, pokud jsem byla v zahraničí, doma vodu z kohoutku. Hold, musíme být hodně opatrní. Jak je to u vás? Já tady mám další telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jiřka z Loun.
0: Dobrý den, tak měla jste někdy potíže?
1: Jenom tak malinko přispět. Nebylo to v zahraničí, kde jsme byli všichni spokojeni, ale bylo to u nás, už je to taky nějaký rok zpět. Jezdili jsme vždycky v lednu do Železné Rudy.
0: Ano.
1: A kde jsme se ubytovali a pár dní jsme tam čourali. No a tak se stalo, že my měli na něco chuť. No já jsem polívková, takže manžel si dal pivo, ten dělal nejlípak, a já zabíjačkovou polévku. Mně se už dala nějaká divná, říkám, no je horká, že jo, koření a tohle, tohle. No, pak jsem celou noc proseděla na záchodě, můj mužský pěkně chrápal, jo, ani o tom nevěděl. No, k snídaně suchej rohlík, jo. Do brudky zbyly na někoho jiného. No a pak jsme šli na procházku a bylo jediný štěstí, že jsem mohla ještě někam zažíst, jo. Takže jeden den prakticky zdovolený byl, víte, kde.
0: No jasně. No a vy jste říkala, že se to stalo u nás, když jste jezdili do zahraničí, nic takového se vám nepřihodilo ani v těch exotičtějších krajích?
1: Ne. Byli, no, jsme dnes v Egyptě a v Turecku nebo v... Prostě takhle, ale tam ne. Taky jsme si kupovali vodu. To jako fakt, to jsme dodržovávali, ale i ten let jsme si neradi dávali do pití. Jo, takže tam takhle
0: Dobře.
1: To bylo v pořádku.
0: Tak já vám moc děkuju za vaši příhodu, za vaši zkušenost. Díky moc, že jste zavolala.
1: Mějte se hezky. Pěkný den.
0: Naschledanou. I vy můžete zavolat. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. 475 212 212, dáme řeč. Měli jste někdy problémy na dovolené, například s jídlem, s pitím, jak jste to řešili? Volejte nebo napište mail na dámeřeč@rozhlas.cz.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: na podporu správného trávení naučí používat ty správné bylinky. Takže jak na to?
1: Babské rady.
2: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávicím traktu a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání, a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A na závěr dnešního tématu ještě pár vzkazů. Od vás napsala Jitka, dostala jsem před lety příšernou otravu E. coli, mimochodem z guláše v české restauraci, ztratila jsem 10 kg váhy za 14 dní. Píše Jirka, není nad knedlo zelo vepřo, anebo dát párky do mikrovlnky a sedět doma. A nevím, jestli je zrovna tohle správné řešení. Já vám moc děkuji za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč. A otrava jídlem, ať vás nikde nepotká během dovolené, ať to prostě prožijete naprosto v pohodě.
1: Český rozhlas Sever, písničky.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Díky za dnešní telefonáty i za příspěvky do pořadu Dáme řeč ohledně otravy jídla. Zítra to bude o něco pozitivnější, ale o něco odbornější. Domácí fotovoltaika. Pořídili jste si domácí fotovoltaiku třeba na střechu? Ano. Či ne, jaké s tím máte zkušenosti, kolik jste díky tomu ušetřili, jaké jste s tím měli problémy. Fotovoltaiku zítra probereme v pořadu, Dáme řeč po 9. hodině. Budu moc rád, když i zítra přispějete. A samozřejmě budu rád, když i nadále budete poslouchat Český rozhlas Sever, protože už za okamžik nás čeká vámi oblíbené zámecké léto.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu Zlatá láska.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezké první srpnové pondělí, přeji vám krásný den, pozdrav je od Pavla Kudry a celého týmu Zámeckého léta. Vstupujeme do druhého měsíce a ten první, ten červencový, měl 5 týdnů, včetně 2 červnových dnů a tento bude mít 4, tak to je taková výzva, jestli jste zatím nesoutěžili, abyste se do toho dali. No ten první měsíc byl velmi úspěšný, protože vím to, jednou se nepovedlo ani na první, ani na druhý pokus a byly tam vlastně ve hře 2 náhrady. No tak já věřím, že to bude neméně úspěšné. Dáme se do toho. Nejprve jako vždy ovšem musíme nabídnout reportáž z našeho zámku, pak soutěžní otázku. No a pak v pátek budeme losovat ze všech týdenních výherců. Ten získá soukromou prohlídku od Františka Kinského. No a na konci léta, teď tedy ne léta, to už bychom byli hodně daleko, na konci srpna pak vylosujeme 3 a ti získají víkendový zámecký pobyt, tak budeme samozřejmě mít i podrobnosti. Nejprve František Kinský, první návštěva.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu nás zve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle 2 ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem 3. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji nejenom jemu, ale i Báře Kvapilové, i panu Kastelánovi. No, návštěva zajímavá. Já myslím, že soutěžní otázka dnes bude velmi jednoduchá, pokud jste tedy dobře poslouchali. Vyhrát můžete, jenom připomenu, náš cestovatelský zámecký balíček, to je denní cena, tam jsou věci jako sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek, jak už jsem říkal, pak hrajeme nebo losujeme z těch 5denních výherců jednoho, který si užije ve dvou, je to tedy vždycky pro dva, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ten je v Kostelci nad Orlicí. No, já to proto tak vlastně opakuji, protože jsme tedy na začátku dalšího, druhého měsíce, druhých prázdninových dnů. No a abyste se mohli zapojit, abych vás nalákal, ale já myslím, že není třeba, protože telefonu bude hodně, takže máte-li chuť, tak začněte volat. Naše telefonní číslo je, věřím, známé.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak nezbytné rozbití zrcadla, závěrečná tečka, no a to už je vlastně startovací znamení pro naši soutěž. Dnes s paní Miluší ze Semil. Paní Miluše, krásný den. Paní Miluše nám zmizela. Paní Miluše, co mi to děláte, vy jste to položila. No dobře, v tom případě jste dala šanci dalšímu soutěžícímu a tím je pan Jiří z Nedamova. Dobrý den, pane Jiří.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste mi naštěstí nezmizel. Paní Miluše dneska má svátek, tak jsem jí chtěl i pogratulovat. Tak pane Jiří, nemáte třeba...
1: Taky přeju všechno nejlepší k svátku teda, no.
0: Já bych vám taky popřál k něčemu. K čemu?
1: No, že je dneska hezký den. Výborně. A že jsem se dovolal po čtyřech letech.
0: Jo, tak to je důvod, ano, takže to gratuluju, pane Jiří, a teď ještě, abychom splnili to důležité, a to je správnou odpověď k soutěžní otázce. Takže, jestli mohu, jdu k ní.
1: Ano.
0: Jednoduchá. K čemu sloužil gong v chodbě na zámku Hořovice? Za A. Sloužil jako budík. Za B. Sloužil k avizování příjezdu majitele. Za C. Sloužil ke svolávání k jídlu.
1: Tak bylo to za C. k jídlu.
0: Ano, teď jestli pak byste věděl mimo soutěž, první gong byl co? K čemu?
1: Počkejte, já jsem si tady dělal zápisky.
0: Počkejte, ani se nedívejte do nich. Prostě sloužil, připravte
1: jídlu,
0: se.
1: Jídlu určitě, no.
0: No to jo, ale to první gong byl připravte se a druhý gong otevřeli se dveře. Jak vás svolává třeba doma, já nevím, chci se vás dotknout případně, manželka nebo někdo k obědu?
1: No takhle vám to řeknu. Musím si to jídlo udělat sám.
0: Jo, takhle, u nás to je.
1: A spíš že manželku svolávám, drahá, máš jídlo na stole a pak přijde.
0: Čekejte, vy to schytáte, jestli nás poslouchá vaše drahá. Vy to schytáte.
1: Stojí vedle mě.
0: Jo, stojí vedle vás, mě. Tak si to s ním říjte, milá paní. U nás je to Pavle, jídlo, jo, takže já myslím, že je to asi všude stejně. Tak pane Jiří, já vám moc gratuluju, zámecké léto se pro vás stalo úspěšným. Věřím, že z našich typů si vyberete a uděláte nějaký ten krásný výlet. Já myslím, že to stojí za to. No, loučím se s vámi, pane Jiří, do Nedamova s vaší paní samozřejmě, nebo s přítelkyní, nebo koho tam máte.
1: Manželku.
0: Vy jste ji trošku zapíral, vy jste se k ní nechtěl přiznat moc.
1: Aha.
0: Tak já vás zdravím, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: No, jestli máte chuť do zámeckého léta nechat se třeba takto taky týrat moderátorem Pavlem Kudrnou, zavolejte zase zítra. František Kinský je člověk seriózní a seriózně nás provede dalším zámeckým objektem. Tentokrát v náměšti na Hané. Ať se daří, hezké pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Údlicích na Chomutovsku dnes začíná další etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Hygienici v Libereckém kraji už letos zjistili 20 případů žloutenky typu A. Národní rada osob se zdravotním postižením eviduje přes 1000 žádostí o takzvaný euroklíč, jeho výdej se ale zastavil. V platnosti je výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů a dopoledne také se přidává výstraha před vysokými teplotami, ty vyšplhají až k 35 stupňům a bude jasno nebo polojasno. Zprávy s Janou Moravcovou. Pěkné pondělí. V Údlicích na Chomutovsku dnes začíná pátá etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Do konce srpna bude podle webu obce úplně uzavřená část Revoluční ulice mezi domy číslo 217 a 50. Celá stavba vyjde na více než 15 milionů korun bez DPH a skončit má příští rok v dubnu. Celkem 20 případů žloutenky typu A už letos v Libereckém kraji zjistili pracovníci krajské hygienické stanice. Za celý loňský rok jich bylo necelých 50. Výrazně vyšší výskyt onemocnění hygienici v regionu zaznamenali v roce 2024, kdy jich bylo asi 120, říká ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice v Liberci Monika Hausenblasová.
2: V tom roce 24 jsme měli ten největší boom v září, takže to se opravdu někdo se lidé museli nakazit během těch letních měsíců, protože inkubační doba žloutenky typu A je 15 až 50 dní, průměrně těch 30.
0: Situace v regionu je teď podle Hausenblasové poměrně stabilní. Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i zahraničí. Na nákup nových euroklíčů totiž chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
3: Nové euroklíče došly v červnu. Systém spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
4: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě.
3: Výpadek peněz je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
5: Podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
3: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun, z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. V loni dostali akcionáři za jednu akci 47 korun.
1: Počasí.
0: V platnosti je výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru a taky před vysokými teplotami. Ty dnes vyšplhají až k 35 stupňům, na horách maxima do 30 a bude převažovat jasno nebo polojasno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá v dopravě? Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz u Spořice na Chomutovsku, dále se bouralo v přístavní ulici v Ústí nad Labem, v Doksanech na Litoměřicku je nehoda nákladního vozu a tři osobní vozy se střetly v ulici Osvoboditelů v Lovosicích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po desáté, vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky začínající dopolední expres. Čeká nás krásný letní týden plný sluníčka a letních teplot a tak budeme mít v následující hodině i tipy na výlet. Protože na vycházku se strážcem Národního parku České Švýcarsko přes Jitřichovické výhlídky jste zváni ve středu 5. srpna. Více řekneme zhruba za 15 minut, teď ale písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Jaromír Nohavice a později i skupina Olympic. Tak hezký poslech. A hezké dopoledne.
1: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Jaromír Nohavica, taky písničky, které nestárnou. Vy posloucháte Dopolední Express a Český rozhlas Sever. Máme 10 hodin a 11 minut k tomu. Teď už jsou připraveni slavní Severočeši a tentokrát nám Milan Knotek představí rakouského fyzika Viktora France Hesse.
1: Slavní Severočeši.
2: Ze severu Čech sice nepochází, ale v Ústí nad Labem uskutečnil epochální vědecký let balónem. Rakouský fyzik Viktor Franz Hess tím změnil pohled na Zemi a vesmír. Narodil se v roce 1883 ve Valdštejnu. Na univerzitě v Grácu vystudoval fyziku. Jako asistent na fyzikálním institutu Vídeňské univerzity se začal zabývat výzkumem kosmického záření. Už tehdy se vědělo, že vzduch je slabě ionizovaný, protože se elektroskopy samovolně vybíjely. Nikdo ale nevěděl proč. Většina vědců si myslela, že záření pochází ze Země. Hess se to rozhodl ověřit experimentálními lety balónem. Nejprve startoval z Vídně, ale tamní balóny plněné svítiplynem dosáhly jen malé výšky. Rozhodl se proto vydat se do vzduchu z Ústí nad Labem. Tamní spolek pro chemickou a hutní výrobu mu totiž poskytl vodík, kterým naplnil balón Böhmen, zapůjčený německým spolkem pro podporu vzduchoplavby v Čechách se sídlem v Teplicích. 7. srpna 1912 se mu s ním podařilo prolomit hranici 5 kilometrů. Kvůli chladu a řídkému vzduchu mu bylo nevolno, ale průlomový let přesto dokončil. Ve vysoké výšce začala intenzita záření výrazně růst, takže byl prokázán jeho kosmický původ. Hess tím otevřel nový obor částicové astrofyziky. V roce 1936 za to dostal Nobelovu cenu. Viktor Franz Hess potom vyučoval fyziku na univerzitách v Grazu a Innsbrucku. Po připojení Rakouska k nacistickému Německu v roce 1938 emigroval do Spojených států. Zde také v roce 1964 zemřel.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dalibor Janda dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky pondělní dopolední expres. A teď půjdeme společně cestovat v našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Na středeční vycházku se strážcem Národního parku České Švýcarsko přes Jetřichovické výhlídky zve Eva Bucharová.
2: Tím průvodcem bude strážce přírody Národního parku České Švýcarsko Lukáš Halíř. A sraz máte ve středu v 9.15 v Jetřichovicích u informačního střediska. Vydáte se po historických stezkách, které nechal vybudovat kníže Kinský a které dodneška nesou jména členů jeho rodiny, jako je Mariina Skála, Vilemínina Stěna nebo Rudolfův kámen. Strážce vám ukáže zajímavá místa, viditelná z jednotlivých vyhlídek, přiblíží obnovu přírody po požáru i vývoj lesa po kůrovcové kalamitě. Cestou narazíte na zvířecí stopy, skalní převisy i drobné obyvatele pískovců a možná zahlédnete i některé zástupce ptačí říše. Dozvíte se taky, co dneska nejvíce ohrožuje zdejší přírodu a jak jí může pomoci každý z nás. Můžete se těšit i na zajímavosti a příběhy z každodenní služby strážce Lukáše Halíře i jeho kolegů. Sebou si vemte dobrou obuv, vhodné oblečení do každého počasí, svačinu a pití. Délka trasy bude asi 8 kilometrů a skončí kolem 14. hodiny. Na výlet s průvodcem se přihlaste na webových stránkách Národního parku České Švýcarsko.
0: Skvělý tip na výlet, co myslíte? No a ve středu má být naprosto ideální letní počasí. Ale teď už na Českém rozhlase Sever pokračujeme a za chvíli se dozvíte, že vojenský ocelový most na řece Kamenici z druhé světové války je technický unikát. Takzvaný Bailey Bridge se snaží zachránit v obci Jánská na Děčínsku. Ve sbírce zatím na jeho vyzvednutí nejsou peníze. Podrobnosti za chvíli, teď už posílám další hudbu. Zaspívá skupina R.E.M. Hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Spolek, který provozuje muzeum v bývalé továrně v Rabštejně, nedaleko České Kamenice, se spolu s obcí Janská snaží zachránit technický unikát. Ve sbírce jim na vyzvednutí konstrukce mostu typu Bailey Bridge z údolí řeky Kamenice chybí peníze. Přímo u mostu je teď náš severočeský stopař Českého rozhlasu Sever, Robin Rerich. Robine, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne, ano, jsem teď přímo u té teď už prorezlé nízkými nálety zarostlé konstrukce ocelového mostu. To místo je přímo v Národním parku České Švýcarsko. Je tady takové to krásné přírodní ticho, slyšet jsou jen ptáci a šumění říčky Kamenice. V paprscích ranního slunce z té přírodní zeleně jako zjevení vykukuje ta zašlá sláva mostku. Je to sem ale jen kousek z areálu bývalé továrny v Rabštejně. Prohlídkové okruhy, které vedou podzemními tunely, teď podle Karla Hunčovského ze spolku toho Rabštejnského muzea zavedou návštěvníky i sem k mostu, aby se lidé o technickém unikátu více dozvěděli.
1: Robine, co je to vlastně za most a kde se v Rabštejně vzal?
2: Je to vojenský most, který podle návrhu konstruktéra Baileyho využívala britská armáda a potom i spojenecká vojska. Po válce zůstaly některé tyto provizorní mosty i na našem území. Dnes jich je podle Karla Hunčovského kolem 20, z nich zhruba polovina je využívaná a udržovaná a druhá polovina bohužel chátrá. Podobně jako ten jeden tady v obci Janská, kam se dostal do areálu bývalé přádelny v Rabštejně. Využívala ho tu československá a pak česká armáda až do roku 1995 kvůli spojení do oblasti, kde měli materiál.
1: Jaký má obec s mostem záměr a proč se musí vůbec přestěhovat?
2: O most projevil zájem spolek, který provozuje to muzeum druhé světové války tady v Rabštejně. Původní vlastník, město Česká Kamenice, se s povodím Ohře shodli, že tok řeky takzvaně vrátí přírodě. Koryto je už zhruba od poloviny 19. století regulované. Jsou tu vystavěné kamenné a betonové náhony k té bývalé přádelně, ale most teď vlastní obec Janská naštěstí a ve spolupráci se spolkem hledají cestu, jak technický unikát přenést k muzeu a jako historický artefakt zachránit. Ve sbírce teď nejdřív potřebují peníze na jeřáb, který ocelovou konstrukci z koryta řeky vyzvedne.
1: Podrobnosti nám ve vysílání dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever přinesl náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tohle byla skupina Olympic a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. A víte, že kvas zažívá svůj velký návrat. Jak tuto fermentovanou limonádu vyrobit doma, vás naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Kvas patřil po staletí k běžným nápojům, kdy se připravoval z žitného chleba nebo sladu, který se zalil vodou, nechal projít fermentací. V létě byl oblíbenější než voda, podával se vždy dobře vychlazený. Dnes je výroba domácí fermentované limonády velmi populární. Podobně jako kefír nebo kombucha totiž vzniká přirozeným kvašením a nabízí chuť, kterou v běžných limonádách

0: A budete marně hledat. Tady je základní recept. Na 1 litr převařené vody potřebujete 100 gramů cukru, čajovou lžičku žitného kvásku, hrst čerstvých bylinek nebo sezónního ovoce, několik plátků citrónu v biokvalitě. Do velké skleněné nádoby nalijte vlažnou vodu a cukr s kváskem v ní rozmíchejte. Přidejte bylinky a ovoce. Limonáda musí dýchat, proto ji jen přikryjte plátínkem a nechte 3 dny v pokojové teplotě kvasit. Každý den ji promíchejte a jakmile se začnou tvořit bublinky, patří předseděná limonáda do chladu lednice.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Sever.

0: Tohle byla skupina Holky, vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky dnešní pondělní dopolední Express. A se mnou ve studiu je už i Slávka Brádlová. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům, no a řeknu, že hudbou můžeme klidně pokračovat, i když trochu jiného druhu. Zahradní dům v Teplicích zve na 16.30 na letní odpolední koncert se Severočeskou filharmonií Teplice. A ten program vypadá velmi pestře a velmi zajímavě, třeba Valčík z baletu Šípková růženka, od Čajkovského směs operety Perly Pany Serafínky a taky třeba něco od France Lehára a Strausovo melodie také.
0: Takže
1: zazní.
0: Takový krásný promenádní koncert.
1: Tak přímo pelmel bych řekla. Tak pro ty, kteří se zajímají třeba o práci hasičů, tak pro ty by byla pozvánka do galerie Centra Pivovar v Děčíně. Po celý den je tam přístupná výstava Jdeme tam, odkud jiní utíkají a je to právě věnované hasičům, těm hrdinům, o kterých možná ani nevíme všechno, co musí absolvovat. A pozvu také do Velkého Března, do Zámeckého parku, tam je denně otevřená taková zajímavá fotovýstava 60 let od zboření zámecké kaple ve Velkém Březně. Takže může návštěvník projít tím parkem a fotografie těch míst, která už dnes vypadají jinak, tam bude mít přímo před očima.
0: Slávka Brádlová a tipy na pondělí 3. srpna. Díky ti a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom. Na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Jakub Smolík dospíval, vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho dopolední expres. Jana Moravcová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a s nimi ve studiu bude za pár minut. Do té doby ještě posílám další písničky, třeba tu od Suzy Quatro. Renata Filipi přeje hezký poslech a hezké pondělí. Hello.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Když chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste Žít online.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Teploty se podle meteorologů tento týden budou blížit až ke 39 stupňům Celsia. Ze založení dvou lesních požárů na Českolipsku policie obvinila jednoho muže. Ústecká zoo využívá během tropických dnů různé způsoby ochlazování zvířat. Dnešek bude většinou jasný nebo polojasný s teplotám k 35 stupňům Celsia. Pěkné pondělní dopoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Česko čekají mimořádně horké dny. Během celého týdne by se měly teploty podle meteorologů vyšplhat až k 39 stupňům. Koncem týdne se pak má mírně ochladit. Nejvyšší teploty ale budou stále kolem 30. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. Přeháňky nebo bouřky se můžou objevit každý den. Na většině území má ale pršet jen ve čtvrtek a v pátek. Policie obvinila muže z Českolipska ze založení dvou lesních požárů. Podle vyšetřovatelů založil minulý týden ve středu v okolí Nového Boru a dopoledne v práchni zapálil ořezané větve nedopalkem cigarety. Způsobil požár o rozloze přibližně 5x5 metrů. Ve 2 hodiny odpoledne pak založil další oheň, říká policijní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Při druhém požáru odpoledne pak kolem 14. hodiny to již v katastru obce Okrouhla, pak v lese zapálil zapalovačem suchou trávu. Tento travní porost začal hořet velmi rychle, tentokrát už na ploše přibližně 300x400 metrů.
3: Podle Sochorové policie případ vyšetřuje jako přestupek. Po vyčíslení škody se ale může právní kvalifikace změnit. Ne všechny druhy zvířat zvládají tropické teploty stejně chovatelé, proto v ústecké zoologické zahradě využívají podle potřeb jednotlivých zvířat různé způsoby ochlazování. Přibližuje mluvčí zoo Veronika Šranková.
6: Některé výběhy se kropí nebo mlží, jako je například expozice pant červených, aby se osvěžil vzduch i místo, kde se daná zvířata pohybují. Dále se během veder podávají například lemurům nebo rosomákům takzvané zmrzliny v podobě zmrzlého ovoce.
3: Zoo zároveň podle Šrankové myslí i na návštěvníky. U hřiště minivětruše a pavilonu asijského pralesa jsou v provozu mlžítka. Komedie Jana Svěráka Pět švestek se na podzim dostane taky do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde teprve o čtvrtý český film za posledních 30 let, kterému se podařilo proniknout do britské distribuce ve větším rozsahu. Snímek tam ponese název What a Way to Go. Film vypráví příběh pěti starých přátel, kteří se vydají na plavbu po řeckých ostrovech. V hlavních rolích se představili Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Jan Vlasák. Snímek dosud v českých kinech vidělo přes 120 tisíc diváků a Česká filmová a televizní akademie ho zařadila mezi kandidáty na českou nominaci na Oscara. Za posledních 30 let se ve větším měřítku podařilo proniknout do britských kin pouze třem českým filmům. Koliovi, Tmavomodrému světu a snímku Obsluhoval jsem anglického krále.
4: Počasí.
3: V platnosti je výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů a taky před vysokými teplotami, jinak bude převažovat jasno nebo polojasno s teplotou do 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda osobního vozu s koloběžkou aktuálně komplikuje provoz v Litoměřicích ulici na Valech. Na D8 ve směru na Prahu překáží na 60,5 kilometru poruchané vozidlo a neprůjezdná je krajnice a vy se připravte na možné zdržení. To byly zprávy v 11 hodin. Já vám přeji dál krásné pondělí s námi.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: I po 11. hodině pokračujeme společně v dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever a požár, který před 4 lety zasáhl České Švýcarsko, se zapsal do historie jako největší lesní požár v České republice. Jak se od té doby změnila příroda, jaké trasy dnes lákají nejvíce návštěvníků a jaká pravidla je potřeba v létě dodržovat, nejenom o tom bude dnešní rozhovor s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem. Tomáš Salov dorazí už za chviličku, teď už ale posílám písničku. Tu u Hranky za Karové.
4: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jsou to už 4 roky od požáru, který změnil tvář Českého Švýcarska. Příroda ale mezi tím ukázala svou neuvěřitelnou sílu. Jak dnes vypadají nejvíce zasažená místa, kam se vyplatí vyrazit na výlet a na co by si měli turisté dát v letních měsících pozor, i o tom si teď budeme na Českém rozhlase Sever povídat s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem. Tomáši, přeji hezké dopoledne.
2: Dobrý den všem.
1: Tak my si tedy letos připomínáme 4 roky od toho největšího lesního požáru v historii Česka. Jak ty osobně dnes na něj vzpomínáš?
2: Tak upřímně řečeno, ta vzpomínka není úplně příjemná, protože tehdy, když se rozhořel požár, tak to byl ohromný stres samozřejmě pro všechny, které to zasáhlo, a Národní park byl mezi těmi zasaženými. A je potřeba tedy říci, že se tam rozjel kolotoč událostí, vstoupili jsme do opravdového neznáma, protože v té situaci, s tou situací se vlastně nikdo ve skutečnosti v Česku ještě nesetkal. Mm-hmm. Ani my, ani hasiči, ani místní obyvatelé.
1: Bylo to úplně poprvé
2: a bylo to opravdu mnohem větší než my všichni dohromady, takže tam vlastně jsme si v tom hledali nějakou pozici, jak s takovou situací vůbec nakládat a jak takové věci řešit. Bylo to na jednu stranu hodně stresující, ale myslím si, že nás to vybavilo také spoustou informací nebo spoustou znalostí, které dneska můžeme využívat, abychom se pokusili takovýmto situacím vyhýbat, a pokud někde začne hořet, pokud nastanou, tak abychom ty dopady alespoň zmírnili, co nejvíce to jde.
1: A Tomáši, když se dnes vlastně po těch 4 letech podíváš na místa, která byla opravdu zasažená požárem, a co tě překvapí nejvíce?
2: Tak vlastně to největší překvapení asi bylo právě v těch prvních dnech, protože vidět tu krajinu v tom syrovém, řekněme nahém stavu, kdy tam vlastně vyhořelo velké množství té drobné biomasy, dříve vlastně po té kůrovcové gradaci, to bylo takové šedivé, byly tam často velké holoseče. Takže to působilo třeba na podzim takovým jako stepním dojmem. Vypadalo to, že ta krajina se po všech těch situacích, kdy jsme bojovali s kůrovcem, tak vlastně se nám zdálo, že se velmi, velmi pomalu regeneruje, že to vůbec nevidí, že to vůbec není viditelný žádný postup, tak vlastně to první překvapení nastalo v těch prvních dnech, když tady ta situace se změnila, všechno bylo černé, všechno bylo ohořelé. No a potom to druhé, to už nebylo až takové překvapení, ale byl to fascinující pohled, a to bylo vlastně, jak když se mávnutím proutku tam začaly objevovat různé životní formy, nejdřív ve skromném zastoupení po jedincích a potom ta lavina té zeleně, tak to samozřejmě bylo velice působivé.
1: My už se právě dostáváme i k té mé další otázce. Pamatuji si, které rostliny nebo třeba dřeviny se objevily jako první, které vás právě překvapily?
2: Tak prvním takovým poslem byla prakticky nezničitelná hasivka orličí,
1: ano.
2: Protože to má kořeny hluboko, takže ta plocha ještě doutnala, první hasivky si s tím nedělali moc hlavu a už vyrážely. Potom vlastně si pamatuju třeba explozi hub, kdy tam byly takové houby podobné Václavkám, takové šupinovky, které se tam najednou objevily na ohromné ploše, a pozoruhodné na nich bylo, že měly ohromné klobouky, že měly třeba 30-centimetrové klobouky, takže když si někdo představí Václavku, kterou si zavaříte na kyselo do nějakého láku, tak máte plnou malou skleničku, tak tady by člověk potřeboval sklenice od okurek. No a pak se tam začaly střídat mechy, různé jiné houby, no a potom první semenáčky bříz.
1: Hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
2: Dnešním hostem na Českém rozhlase Sever v dopoledním expresu je mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. My vzpomínáme na největší lesní požár, od kterého uplynuly už 4 roky. Tomáši, je něco, co požár paradoxně změnil k lepšímu právě v Národním parku?
3: Tak určitě urychlil tu proměnu krajiny k přírodě bližšímu lesu. Mm-hmm. To bylo něco, čeho my jsme se snažili dosáhnout řízenými lesnickými zásahy od prakticky vzniku Národního parku až do roku 2018, kdy propukla kůrovcová gradace, protože jsme věděli, že máme v lesích Národního parku příliš velký podíl monokultur, smrkových monokultur, které tam vysázel člověk. A ty monokultury, bylo každému jasné, že nemůžou mít nekonečnou trvanlivost, že pokud se říká, že žádný strom neroste až do nebe, tak rozhodně ani monokultury nevyrostou až do nebe a nebudou tady věčně. V principu to byly porosty, které byly lidmi vysázené za účelem toho, aby v tom věku, kdy začaly kolabovat, tak aby je vlastně plošně sklízely, aby je odtěžily. No a tím vznikem Národního parku se tam změnil přístup, snažili jsme se měnit v přírodě bližší lesy. No a pak vlastně došlo k tomu, že s nástupem velkého sucha v roce 2018 začaly tady ty porosty houfně hynout. Nejdříve jsme se tomu snažili zabránit tím, že jsme ve velkém těžili, pak jsme tady tu zbytečnou těžbu zastavili, protože už ta kůrovcová gradace kvůli suchu, kdy ty stromy stály 7 měsíců bez přístupu k vodě, protože nepršelo, tak už vlastně se s tím nedalo nic moc dělat a řešili jsme tedy, jaký z nevýhodných scénářů tedy zvolit, abychom vlastně byli nejvíce ku prospěchu obnově té přírody. No a vlastně ten požár, který potom přišel o několik let později, tak on vlastně to přírodní prostředí nastavil do takového režimu, že dnes tam vidíme mladý les pionýrských dřevin. A tady ty pionýrské dřeviny vlastně zaručují postupný vývoj toho lesa ke stabilnějšímu porostu, ať už se klima bude měnit jakkoliv.
2: Mm-hmm, takže v tomto případě se vlastně dá říct, že si příroda dokázala poradit naprosto sama.
3: To ona dokáže vždycky, protože příroda má stovky let, miliony let staré know-how, jak se s takovými situacemi vypořádat, ale samozřejmě musím důrazně říci, že nejsme úplně rádi, když u nás propukne nějaký nekontrolovatelný požár, protože to pro člověka přináší velké problémy. Takže v tomto rozměru, teď to prosím nechápe jako nějakou chválu toho požáru, ale je to spíše konstatování, že když už té události došlo, tak ta příroda má mechanismy, jak se s tím vypořádat a ten cílový stav nebo ten konečný stav bude lepší, než do čeho s tím vstoupila.
2: Určitě musíme znovu zopakovat a opakujeme to každoročně, ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. A co dělat, pokud turista uvidí kouř nebo oheň? Jak se vlastně zachovat?
3: Je to úplně jednoduché, je potřeba zavolat hasiče.
2: Ano.
3: Je to tak a spousta lidí ale opravdu váhá a když vidí kouř stoupat z lesa, tak se snaží volat někomu jinému. Snaží se prostě někde zavolat třeba strážci, kterého znají, anebo nějakému revírníkovi.
2: A ten nakonec stejně zavolá hasiče.
3: Ale dojde tam k časové prodlevě, protože on nejdřív se jde na to místo taky podívat, jestli nebo o co vlastně jde, takže tam hrajeme vlastně o cenné minuty, kdy vlastně, které můžou rozhodnout o tom, jestli ten požár bude v konečném důsledku malý anebo velký.
2: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešnímu pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. A my vzpomínáme právě na tu dobu, kdy před 4 lety Národní park zasáhl ten nejvíce ničivý požár. A Tomáši, myslím si, že už jsme toho řekli dost, ale přesto se musím zeptat, jak náročné bylo skloubit právě bezpečnost návštěvníků s tou obnovou přírody. Přece jenom je to Národní park, je to klenot, my ho všichni milujeme, jsme na něho hodně hrdí a ti návštěvníci tam jsou důležití.
2: Tak to byl extrémní úkol, na kterém vlastně Národní park začal pracovat okamžitě poté, co hasiči oficiálně ukončili hasební zásah. Ono to vypadá jako samozřejmost, ale třeba jedna z prvních činností, kterou bylo potřeba udělat, tak bylo zajistit třeba bezpečný průjezd na silnici, na krajské silnici mezi Hřenskem a Mezní Loukou. Takže tam se hodně ohořelých a odumřelých stromů kácelo, odváželo pryč. Bylo potřeba třeba aspoň provizorně zajistit přístup k Pravčické bráně. V té době nebylo třeba vůbec možné uvažovat o tom, kohokoliv z veřejnosti pustit do Edmundovy soutěsky. Takže to byl velký, velký problém a vlastně se potom došlo k takovému dlouhému období, kdy se tady ty jednotlivé problémy, které se ukázaly po tom požáru, že jsou velmi obtížně řešitelné, tak kdy se řešily skutečně tak, jako když člověk jí a porcuje slona. Prostě jedno sousto po druhém, což bylo o to bolestivější, že vlastně jsme se setkávali s ohromnou netrpělivostí, která je pochopitelná z řad podnikatelů i návštěvníků, kteří říkali, tak už nehoří, tak tam přece jako můžeme jít a my jsme prostě museli držet tu pozici, že nemůžeme jen tak říci, tak jako přestalo hořet, pojďte sem všichni, bude to zase jako dřív, protože ten požár skutečně nastolil situaci, která opravdu nebyla jako dřív. A některé následky vlastně cítíme dodnes.
1: Jsou dnes ještě nějaké trasy uzavřené nebo omezené? Asi ano.
2: Jsou. Je to třeba část Gabrieliny stezky, abych byl přesnější, mezi Mezní Loukou a Pravčickou bránou, takže tam třeba ten stav těch porostů v okolí té cesty a stav těch skalních svahů zdaleka není takový, že bychom mohli doporučovat návštěvníkům vydat se právě tamtudy. Pak jsou nějaké části, jako třeba spojovací úsek mezi horním přístavištěm Edmundovy soutěsky a mezi Mezním můstkem směrem na Divokou soutěsku, cesta od zadního přístaviště nebo horního přístaviště Divoké soutěsky s Horkrundem, ta je taky ještě obtížně řešitelná, protože ten terén je tam opravdu extrémní, tam je vlastně i nebezpečné poslat někoho, nějakého pracovníka, jakožto těžaře, protože to prostředí pro něj dokáže být opravdu, opravdu extrémně nebezpečné. Takže to jsou nějaké problémy, které ještě postupně řešíme, i třeba ve spolupráci s obcí Hřensko, ale chtěl bych možná navázat něčím optimističtějším, co už se všechno podařilo zase přiblížit nebo uvést do provozu. A to je právě třeba Edmundova soutěska, kde vlastně díky velice smysluplnému přístupu té obce Hřensko se podařilo najít nějaké kompromisní řešení, že tam ti návštěvníci mohou jít s místně znalým průvodcem. Podařilo se udělat alternativy, dočasné alternativy přístupu k té Pravčické bráně od Mezní Louky. A pak jsou to zase takové zdánlivě obyčejné nebo samozřejmé věci, ale ono třeba nebylo úplně jednoduché udržet v provozu třeba Divokou soutěsku. Tam jsme se každoročně vraceli s tím, že jsme znovu a znovu káceli stromy, které byly bezprostředně nebezpečné a zároveň jsme ani nechtěli přistupovat k žádným plošným opatřením, abychom tam neponičili to přírodní prostředí.
1: A předpokládám, že to jsou právě ty místa, kam turisté chtějí mířit nejčastěji v Národním parku. Mm-hmm.
2: Tak dneska je dobrou zprávou, že se návštěvníci dostanou jak do té divoké soutěsky, tak Pravčické bráně a tak i do Edmundovy soutěsky. No a potom jsou tam také zajímavé nové atrakce.
1: A o tom si budeme povídat za chvíli. Naším dnešním hostem je mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: A naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. My si povídáme pochopitelně o tom, kam třeba vyrazit do Národního parku. A Tomáši, před písničkou jsme zmiňovali takové ty nejznámější místa. Pochopitelně Edmundova divoká soutěska, mezní louka, Pravčická brána. Ale ty si tak trošku nakousil, že tam máte nějaké novinky, nějaké perličky, bonbonky. Tak
2: určitě,
1: co to je?
2: Určitě máme. Tak jednou z těch relativních novinek, nebo stále ještě relativních novinek, kde nebyl každý, je vyhlídková plošina Fénix na Mlýnské cestě. Mlýnská cesta vede z Mezné ke křižovatce Tři prameny, odtud potom se dá jít dál třeba právě k té Pravčické bráně. No a na té Mlýnské cestě jsme vytvořili vyhlídkovou plošinu Fénix uprostřed spáleniště. Mm-hmm. Je to plošina, která je od té Mezné bezbariérová, takže se tam dostanou také lidé, kteří mají nějaký pohybový handicap. Současně ta Mlýnská cesta je cyklotrasa, takže se tam dá přiblížit i na kole. A ta vyhlídková plošina sama jednak hostí výstavu velkoformátových fotografií, které ukazují, jak se ta plocha po požáru postupně vyvíjela. To, jak vypadá dnes, tak to lidé vidí na té plošině kolem sebe. No a když se chtějí podívat, co se skrývá v těch skalních masívech před nimi, které se tam tak jako monumentálně otevírají, tak si je můžou přiblížit dalekohledem, který na té plošině je nainstalovaný. Takže to je počin, na který jsme i trošku hrdí.
1: A vznikl tedy, pokud to chápu správně, právě díky požáru.
2: A vznikl díky požáru, protože do té doby Mlýnská cesta byla vlastně cesta, která vedla smrkovým lesem, ze kterého nebylo napravo, nalevo vidět vůbec nic. No a do toho stavu se to časem vrátí, že z té cesty nebude mnoho vidět, protože stromy, které tam rostou teď, tak cestu přerostou, takže se otevřelo určitým způsobem takové časové okénko, kterého by byla škoda nevyužít a lze si odtamtud právě užít ten krásný pohled na masívy bránových a křídelních stěn. No a potom tam máme druhou takovou novinku, kterou vždycky doporučuji kombinovat s veřejnou dopravou, protože ta člověku usnadní spoustu nebo ušetří spoustu kilometrů třeba při návratu zpátky do místa, odkud vyšel. A to je přeshraniční trasa, která vede od úpravny vody ve Hřensku směrem do Saského Švýcarska, odkud se mohou návštěvníci vydat na ikony Saského Švýcarska, jako je třeba vyhlídka Kibhorn, je tam velký Winterberg a jsou tam také další zajímavé naučné areály, které se jmenují Cesta do divočiny.
1: Tomáši, kdyby si měl jednou větou pozvat lidi do Českého Švýcarska právě letos v létě, co by si jim řekl?
2: No, řekl bych jim asi, že je ideální čas České Švýcarsko navštívit, protože teď uvidí prostě moře zeleně a je to fascinující pohled dívat se na tu obnovující se přírodu, ať už po požáru, anebo po kůrovcové gradaci.
1: A to byla poslední věta v našeho dnešního hosta, mluvčího Národního parku České Švýcarsko, Tomáše Salova. Tomáši, díky, že jsi přijel pozvání do studia a určitě na viděnou v Českém Švýcarsku.
2: Já moc děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.

0: Tohle byly Nedvědi a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ještě před několika desítkami let se tady těžilo uhlí. Dnes se míří tisíce lidí za koupáním, sportem i odpočinkem. K jezeru Miladá nedaleko Ústí nad Labem se vypravila a podrobnosti zjišťovala redaktorka Veronika Jaklová. Veroniko, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: A čím je Miladá mezi přírodními koupališti výjimečná?
1: Jezero Milada vzniklo zatopením bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice, no a dnes se rozkládá na ploše více než 252 hektary. Návštěvníci mohou využít 4 hlavní pláže se zázemím a také další menší upravené vstupy do vody, ale už bez doprovodných služeb. Ta voda patří dlouhodobě k nejčistším v regionu a běžná průhlednost dosahuje zhruba 5,5 metru, ale jsou i období, kdy dosahuje 7 metrů. Podle aktuálního hodnocení krajské hygienické stanice je voda vhodná ke koupání, momentálně bez zvýšeného výskytu sinic a bez zdravotních omezení pro běžné návštěvníky. Velkou výhodou je rozlehlost jezera, díky které si lidé mohou najít rušnější pláže, ale i klidnější místa stranou hlavního dění. A vstup do areálu je navíc zdarma.
0: Co všechno tam můžeme zažít, tedy kromě toho samotného koupání?
1: Právě nabídka aktivit patří k největším lákadlům Milady. Kromě celého jezera, kolem celého jezera vede 10,5 kilometru dlouhý asfaltový okruh, který využívají inline bruslaři, běžci i cyklisté. V okolí jezera je vybudováno přibližně 30 kilometrů cyklotrás a dalších zpevněných cest. Na hlavní pláži se mohou návštěvníci půjčit šlapadla a paddleboardy, u bistrále kontejner se navíc pořádají lekce jógy a paddleboardingu.
0: A Veroniko, jaké je tam zázemí a hlavně jak se k Miladě dostaneme?
1: Nejvíc služeb najdou návštěvníci u hlavní pláže. Funguje tam Paradise Beach Bar, kde jsou dva stánky s občerstvením, venkovní posezení, lehátka i slunečníky. K dispozici jsou také veřejné toalety a sprchy pro návštěvníky pláže. Další možností občerstvení je bistro Le Container s kávou, zmrzlinou, domácími limonádami a posezením přímo u vody. Autem se dá pohodlně přijet od Ústí nad Labem směrem na Chabařovice. Parkovat můžeme u hlavní pláže, poblíž železniční zastávky Trmice, u Roudníků nebo na parkovišti Milada Zalužany. Veřejnou dopravu je nejbližší autobusová zastávka Chabařovice-Hrbovice. Odkud je to k vodě jen několik minut chůze. Sportovci mohou dorazit na kolech. Na místě mají k dispozici uzamykatelné cykloboxy pro kola.
0: No a Veroniko, na závěr, můžeme se vydat v okolí někam, když nebudeme chtít zůstat celý den jenom u vody?
1: Přímo u jezera začíná přibližně 3,5 kilometru dlouhá naučná stezka, která přibližuje historii těžby uhlí i proměnu bývalého lomu v rekreační oblast. Zajímavým cílem je také vrch Rač, odkud jsou výhledy na jezero, České středohoří i Krušné hory.
0: Skvělý tip a to den u jezera Milada, tak tam nám přinesla do Českého rozhlasu Sever do dopoledního expresu Veronika Jaklová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byl Petr Mouka, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dopolední Express. Máme necelých 5 minut před polednem a to znamená, že je čas na oběd. Slávka Brádlová dá skvělý tip na úžasnou polévku na minestrone.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Tento týden si dáme týden bez masa, tedy ne úplně celý týden, rozhlasově vaříme od pondělka do pátku. Tak a při pondělku vám nabídnu polévku minestrone. Budeme potřebovat půl porku, asi tak čtvrtku celeru, půl malé cukety, pár lusků hrášku, jedno rajče, kousek papriky, jednu menší cibuli, dva nebo tři stroužky česneku, jednu až dvě lžíce olivového oleje, taky dva šálky sterilovaných fazolí, hrstku těstovinové rýže nebo jiné drobné zavážky, může to být třeba tarhoňa. Potřebovat budeme také sůl, jeden bobkový list, trochu tymiánu, litr zeleninového vývaru a sýr, buď parmazán nebo Gran Moravia. Těch surovin je poměrně hodně, ale všechno najdete pěkně rozepsané na webu Českého rozhlasu Sever, včetně toho postupu a ten je následující. V hrnci rozehřejeme olej, dáme na něj očištěnou a nakrájenou zeleninu, tedy v první řadě celer, pórek, cibuli, papriku a pár minut opékáme. Pak přidáme nakrájený česnek, promícháme, zalijeme vývarem a přidáme zbylé suroviny. Nakrájenou cuketu, překrojené hráškové lusky, nakrájené rajče, koření a sůl, ale s tou solí opatrně, záleží na tom, jak slaný vývar už máte. A všechno to přivedeme k varu. Pak přidáme těstoviny a dovaříme. V závěru ještě dáme prohřát sterilované fazole a na talíři doplníme hoblinkami sýra. Tu zeleninu můžeme střídat podle sezony. Řekla bych, že italská minestrone je něco na způsob české bramboračky. Tam ty suroviny také můžeme trošku střídat.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Zoologické zahrady přizpůsobují péči zvířatům kvůli tropickým teplotám. Severní energetická nedá peníze ušetřené na technických rekultivacích lomů ČSA do Státního fondu životního prostředí. Nová zastávka u Liberecké krajské nemocnice už je v provozu. Do večera převážně jasno až polojasno, postupně s i skupovitou oblačností. Teploty dnes do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Česko čekají mimořádně horké dny. Meteorologové varují před extrémní zátěží z tepla a také před teplotami, které zítra mohou vystoupat i k 39 stupňům Celsia. Vedra ovlivňují i zvířata v zoologických zahradách. Jak se na tropické počasí připravili chovatelé v zoologické zahradě Ústí nad Labem, zjišťovala na místě redaktorka Kateřina Kučerová.
3: Rosomákům chovatelé během tropických dnů dovážejí led. Tapíry pravidelně kropí vodou a třeba prasatům vysajánským připravují ovocno-zelení. Nové nanuky. Zvířata se můžou ochladit taky v bahništích. Asijským antilopám pak stačí stín nebo možnost schovat se do vnitřních prostor. Alpaky chovatele během dne osvěžují vodou z hadice. Ze zoo v Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Severní energetická chce o využití peněz, které ušetřila na technických rekultivacích lomů ČSA, rozhodovat sama. Chce jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti a dohodnout se na podpoře s nimi. Původně chtěla dát peníze obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě. U krajské nemocnice v Liberci je nová autobusová zastávka. Původně měla fungovat už od loňského podzimu. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu museli převzít městské technické služby. Proti původní dodavatelské firmě vede město sankční řízení.
4: Aktuálně zastávku obsluhují autobusy linek 15, 19 a 29, které běžně jezdí po Jablonecké ulici. Ta je kvůli opravě uzavřená. Zastávka slouží taky pro náhradní linky X2 a X3 do Lidových sadů. Kromě toho na zastávce zastavují autobusy linky 40. Podle magistrátu bude od 4. srpna zastávku obsluhovat výhradně ona. Od září se k ní přidají ještě školní autobusy. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády dnes ve Vyškově nastupují učitelé, kteří výcvik jindy během roku kvůli své práci absolvovat nemohou. Armádním tréninkem na vojenské akademii spolu s nimi projdou také zástupci dalších časově náročných profesí, třeba lékaři, IT specialisté nebo herci. Kurz mají zkrácený z 6 týdnů na 4, naopak ale nemají volné víkendy. Českému rozhlasu to řekl tiskový a informační důstojník Martin Kresta.
2: Počasí.
1: Do večera převážně jasno až polojasno, postupně se bude tvořit kupovitá oblačnost, hlavně na horách. Teploty do 35 stupňů, na Šluknovsku to bude o něco méně, na horách do 30 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před požáry a také před vysokými teplotami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 dejte na Ústecku pozor u 64. kilometru ve směru na Prahu. U krajnice stojí vozidlo s poruchou. A ještě jednou z dálnice. Odstavené vozidlo stojí také před 79. kilometrem. Je to ve směru na Německo. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Písnička, která nestárne, to byla Lenka Filipová a Za všechno může čas. Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady polední písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den. No a hned tady máme pro vás nachystané kontakty sem k nám a sem ke mně do studia. Tak pokud si o písničku chcete zavolat, telefon má, ten má číslo 475 212 212 a vy si také můžete o písničku napsat. Buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, tvar SMSky musí být takovýto. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho zkazu. A nebo pište na e-mail a ta adresa ta je zahrajte@rozhlas.cz. No a tady mám hned nachystaný jeden z e-mailů, tak já ho přečtu. Dobrý den, prosím, zahrajte nějakou pěknou písničku od Dalibora Jandy. Bylo by to pro dceru Zitu z Mikulášovic, která dnes slaví půlkulaté narozeniny. Přejeme hodně štěstí a zdraví za rodinu máma Ivana. Já se samozřejmě přidávám, přeji také všechno nejlepší a já myslím, že se hodí písnička, která se jmenuje Jahodový koktejl.

0: Tak jsme se v tom vedru trochu osvěžili, to byl Dalibor Janda a jahodový koktejl. Co si právě teď tekutého a samozřejmě osvěžujícího dává paní Marcela z Ústí nad Labem, než těmi snad tuším, ale čeká právě na telefonu. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Miro, já vás taky vítám a vítám vás po dovolený. Jsem ráda, že jste už zas mezi náma, já nemáte zač. A ještě zdravím nejdřív vaši maminku.
0: Já za ní moc děkuju.
1: Nemáte taky zač a písničku posílám pro paní pro slečnu Dominiku a její maminku, že je zdravím.
0: Ano.
1: Pak Marušce do Šestajovic a do Chomutova a paní Milence do Českého ráje. A jinak písničku posílám všem, s kým si dáváme hrát a pro ty lidi, kdo jim nenechá nikdo zahrát.
0: Tak a co se týče toho osvěžení, jahodový koktejl si asi nedává, to je asi něco jiného, víte, jak jsem tady teď před chvíčkou naznačil.
1: Vodu z kohoutku.
0: Jo, dobře. Tak příjemné osvěžení i s Tomem Johnsonem a písničkou Green, Green, Grass of Home. Zase někdy u nás, naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.

0: Tom Jones a Green Green Grass of Home pro pěkné pomalu už popoledne s Českým rozhlasem Sever. A v písničkách na přání už vítám někoho dalšího na telefonu, konkrétně je to paní Hanka z Úval u Prahy. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, vám i do rádia.
0: Děkujeme.
1: I všem věrným posluchačům.
0: Ano, ano.
1: Dneska jsem si vybrala písničku, kterou jsem slyšela, vím, že tam teda bývá vždycky v neděli dopoledne v jednom seriálu českým v televizi.
0: Aha.
1: A včera jsem ji slyšela a jako znám ji i z rádia, ale tak jsem prostě zatoužila si ji poslechnout zase znova.
0: Není problém,
1: ještě jednou.
0: Můžeme, ano.
1: A tak jsem prostřednictvím vám a poslala bych ji především Alence a Petrovi Dostehalčevce, mojí kamarádce Vlastičce do Prahy a všem posluchačům.
0: A vám také, a my jsme neprozradili, jaká to bude písnička, tak já to řeknu. Za chviličku Jitka Zelenková bude zpívat Mít svůj kout a bude zpívat i vám. A já vám přeji hezký den a zase někdy u nás naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zelenková s hezkou písničkou, jmenovala se Mít svůj kout. Další hezká písnička už je tady, čeká na odbavení, na vysílání, a také tady mám teď nachystanou další posluchačku na telefonní lince číslo 475 212 212 a ve vysílání vítám Martinu z Lovosic. Dobrý den.
1: Dobrý den, Míro, chtěla bys nechat zahrát od Olympiku, jak jsme se domluvili na písničku. Chtěla bys to nechat naší asistence zahrát.
0: Ano.
1: Mýmu přítelovi, Míšovi, co se mnou byl na koncertě.
0: Ano, dobře.
1: A pro moji kamarádku Lenku a vám do rádia.
0: Děkuju a děkujeme.
1: A pro ně.
0: Dobře. No a vy jste vybrala skupinu Olympik, nebo spolu jsme vybrali jednu z jejich legendárních písniček, jmenuje se Dej mi víc své lásky. Tak ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Skupina Olympika, písnička Dej mi více své lásky, jsou tady polední písničky na přání, budou tady až do 13 hodin. A ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už čeká paní Hana Stouchovic. Vítám a zdravím, dobrý den.
1: No, já vás taky zdravím, Míro, ještě jednou.
0: Děkuju,
1: zdravím,
0: děkuju.
1: Posluchače.
0: Tak a snad teď nikoho nebudeme spolu šokovat, když řekneme, dáme si svařák, ale to je název písničky samozřejmě.
1: Svařák, ale já písničku posílám mý kamarádce, Božence Imrový do Jirkova,
0: ano.
1: Která zítra slaví krásný narozeniny. Takže jí přeju, Boženko, všechno nejlepší, hlavně pohodu, klid a ať jsi spokojená a měj se fajn a těším se, až zase přijedeš do Touchovic, až si to zase tady užijeme.
0: Tak budem
1: chodit na pocházky, takže si to užívej a přeju, písničku posílám všem posluchačům, ale hlavně je to pro Boženku. No a posílám jí teda její oblíbenou, protože nebyla, teďko jsme měli pout tady v Touchovicích a nebyla tady. Takže si ji nemohla poslechnout a je to její oblíbená písnička, tak ať si ji užije.
0: A na funkci hrají stále dokola.
1: Tam toho počasí, ale to nevadí.
0: Tak skupina Harley, písnička Svařák i pro vás a zase někdy u nás. Naslyšenou, budu se těšit.
1: Mějte se fajn, naschladíte.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Jana Harley a písnička Svořák v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. Za námi celkem velká řada telefonátů. Pojďme se tedy také teď hned podívat na nějakou třeba SMSku. Dobrý den, zahrajte prosím pro paní Miluši Vlasovou z Loun k jejímu dnešnímu svátku píseň Hříšné bolero od Karla Gotta. Vše nejlepší přeje Petr z Oseka.

0: písnička, která opravdu nestárne. To byla Naďa Urbánková a Závidím. Co je tady stále a bude tady až do 13 hodin, jsou písničky na přání. Pokud nevíte, tak ty další vysíláme mezi 18. a 19. hodinou. No ale teď už nebudu zdržovat, protože ve vysílání vítám další věrnou posluchačku, paní Helču z Litvínova. Já vás vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, Mirečku. No, tak my jsme se dohodli na písničce od skupiny The Cats, One Way Wind, že jo, jsme to přeložili.
0: Ano, bude to tady.
1: A jelikož dneska jsou Milušky, mám dvě Milušky, jedno zemřela teďko v lednu a jedna před 14 lety, nejlepší kamarádky, takže jí nahoru. No, prostě nebyly tak staré, no, byly starý jak já, no, tak vlastně já nevím, já nejsem tak stará. Vědečku, takže jim, no, jim nahoru to zahraju. Potom vaší mamince pro
0: děkuju.
1: Pro vaši Věrušku, sestru. No a pak jsem to chtěla Herbertovi a Lindě do Helbronu, potom Marcelce, Jirkovi s Jilonkou a Helence a... No a teď jsem zapomněla. No, Mirečku, tak to nevadí, tak příště.
0: Přesně tak. Ostatně. Tak si pojďme poslechnout tu písničku, už se na ní také těším. Skupina Cats, neboli Kočky a One Way Wind. I pro vás, ať se máte hezky. Naslyšenou.
1: A vy taky, naschanou.

0: Dobrou náladu skupina Cats a písnička One Way Wind. My se s tou další písničkou, také vzpomínkovou, vrátíme na naší domácí hudební scénu. No a také nás čeká další z telefonátů. Hlasí se nám Živice a ve vysílání vítám paní Andělu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Mirku, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: A dneska bych chtěla poslat písničku Božence do Jirkova k zítřejším narozeninám. Taky přeju všecko nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka. A touto cestou bych chtěla ještě poděkovat všem, co mě dávali hrát a přáli mě sobotním narozeninám taky, tak mi taky děkuju za to.
0: Tak dodatečně ještě ode mě všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, jestli mohu popřát.
1: Děkuju moc.
0: Já tady nebyl, tak aspoň dodatečně.
1: Dobře, děkuju moc.
0: No a
1: bude to taky písnička pro vás a pro děkuju. Všechny posluchače.
0: No a bude to písnička od Lačky Kozderkové, legendární to herečky a také zpěvačky, zaspomínáme na ní. A ano. Čeká nás píseň Listonožky, jak se si přála. Mimochodem, Listonožka už dneska chodila, nebo ještě ne?
1: No, ne. Ne.
0: Tak aspoň ta písnička. Ne. Tak aspoň ta písnička.
1: Dobře.
0: Mějte se krásně a naslyšenou.
1: No, vy taky a děkuju, naslyšenou.

Laťa Kozderková, píseň Listonožky, a než se pro dnešek s poledními písničkami na přání rozloučíme, mám tady nachystané ještě jedno čtení, jeden váš e-mail. Srdečně vás zdravím i všechny posluchače skvělého Českého rozhlasu Sever, děkujeme. Písničku, která se jmenuje Tichá píseň, nechávám zahrát spolužačce z let 61-65 Milušce do Duchcova, která má dnes svátek. Miluško, skromné je mé přáníčko, přeji ti hlavně zdravíčko a štěstíčko. Martina z České Kamenice.

0: Tolik tedy na přání Iveta Bartošová a písnička, která se jmenovala Tichá píseň. Pohled na čas, ano, je to tak, polední písničky na přání pomalu končí. No ale pokud se na vás snad nedostalo, tak nebojte, další tady budou už po 18. hodině. Za chviličku pro vás chystáme další aktuální zprávy. A hned potom začíná pořad osobnosti Česka a hostem Oskara Hesse bude dnes herečka Ilona Svobodová. No a po 18. hodině se těším u dalších písniček na přání. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Z Ústecké krajské nemocnice odchází po dohodě s jejím vedením přednosta kardiologické kliniky Miloš Táborský. Na železnici mezi Jabloní v Podještědí a mimo ní začala výluka. Čtyři lidé čelí obžalobě v bitcoinové kauze, podalo jí olomoucké státní zastupitelství. Do večera převážně jasno až polojasno, postupně s kupovitou oblačností, teploty do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Společnost Krajská zdravotní dnes ukončila dohodou spolupráci s přednostou kardiologické kliniky v Ústí nad Labem Milošem Táborským. Podle mluvčí Krajské zdravotní Miloslavy Kučerové jde o manažerské rozhodnutí přijaté při zachování prezumce neviny. Táborský do Ústecké nemocnice přišel z fakultní nemocnice Olomouc a je spojován s vyšetřovanou kauzou implantací defibrilátorů v tamní nemocnici. Policie prověřuje stovky operací a škodu olomoucká nemocnice odhadla přes 150 milionů korun. Dočasným vedením Ústecké kliniky byl pověřený primář Radim Špaček. Miloš Táborský uvedl, že obvinění ze systémového pochybení odmítá a chce se bránit i znaleckými posudky. Mezi Jabloní v Podještědí na Liberecku a mimo ní na Českolipsku ode dneška nejezdí vlaky. Začala plánovaná údržba a oprava trati, měla by trvat přibližně měsíc. Rychlíky i lokální spoje jsou v daném úseku nahrazované autobusy.
4: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonem v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo čtyři lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní také bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve z ODS, jeho náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Zatímco Jiříkovský zůstává ve vazbě a hrozí mu 8 až 18 let vězení, trojice bude stíhaná na svobodě. V případě odsouzení jim hrozí od 5 do 12 let vězení. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce přibližně půl tuny ryb, šlo o štiky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sumce. Řekl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Přibližně kilometr a půl dlouhý úsek řeky je nyní takřka bez ryb. Podle předsedy spolku Marka Kresty za to může prudký nárůst teploty vody o skoro 15 stupňů.
1: Počasí.
2: Do večera převážně jasno až polojasno, postupně s kupovitou oblačností, hlavně na horách. Teploty do 35 stupňů Celsia. Platí výstrahy před požáry a před vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 dejte na Ústecku pozor před 79. kilometrem ve směru na Německo. U krajnice stojí odstavené vozidlo. Jeďte opatrně a dobře dojeďte s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takové špatné rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil.
2: A teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě,
1: ne.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jereše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a atd. Tak chci, mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak
1: že
2: se říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo?
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo. Na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak
1: ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta. No. Jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost. A odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jako, fakt to bylo drsný. Ale nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat Březnický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20. 20 let jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já to mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No, já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některé díly je lepší, některé je horší, samozřejmě některé je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky, ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovala o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou je možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju a taky tolik nešije. No, jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka holky,
1: ano,
2: říkám holky.
1: Holky,
2: moje holky točej, je jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem a druhá byla miniserie, myslím, že se to jmenuje Madison s Michelle Pfeiffer, takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala, takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc, než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teď ve Švandově divadle, což je to... Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času, já jsem ve 4 nebo 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho, mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to budeme takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální, ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
2: Kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byl ty vaše děti, byla to rodina, byly to vaši nejbližší?
2: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
2: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam vyjet sami.
1: Na vlastní
2: já většinou teda cestuju na vlastní pěst. Jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo se.

0: chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět. A byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
0: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
0: No, musí a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
0: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
0: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla.
1: Ano, tam.
0: Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku to chce drink.
0: Do toho hodně dabuju, pracuji pro různý nadace, pomáhám dvěma skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před váma ještě nějaký cíle, který si opravdu jako, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
0: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a na který nedám dopustit. Jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: A dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Mosteckou nemocnici nově vede Pavel Nesnídal. Do funkce přichází z vedení Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Společnost Severní energetická chce sama rozhodnout o využití peněz, které ušetřila na technických rekultivacích lomů ČSA na Mostecku. Polský plavec jako první v historii přeplaval Baltské moře, vybral přitom miliony pro pacienty s rakovinou. Do večera převážně jasno až polojasno, postupně s kupovitou oblačností, teploty do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Mostecká nemocnice má nového ředitele. Pavel Nesnídal ve vedení vystřídal dočasně pověřeného Petra Najmana, který dál povede oddělení ORL. Nesnídal má více než 25 let zkušeností s ekonomickým řízením nemocnic. Řekl, že chce mosteckou nemocnici stabilizovat a vrátit k ziskovému hospodaření. Chce také prověřit fungování, organizaci a strukturu zdravotní péče nebo například vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám. O využití peněz, které Severní energetická ušetřila na technických rekultivacích lomů ČSA na Mostecku, chce společnost rozhodnout sama bez účasti státu. Informovala o tom mluvčí Eva Maříková. Podle ní bude společnost jednat přímo s obcemi v okolí těžební jámy.
2: Částku, kterou chtějí těžaři mezi obce rozdělit, ale neuvádí. Podle jejich dřívějších informací mělo jít o 100 miliony korun. Severní energetická původně plánovala dát peníze obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Ten se zatím Českému rozhlasu nevyjádřil. Z Mostu Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Stavební rozvoj Teplice v druhé polovině 20. století představuje nová výstava regionálního muzea. Návštěvníci uvidí fotografie a urbanistické modely různých částí města, ve kterých se nejvíc bouralo a také stavělo. Třeba Novou Ves, kde mělo být rozlehlé sídliště se sportovním stadionem. Více řekl kurátor Jindřich Zajíc.
3: Nová Ves měla sloužit hlavně k ubytování lidí z případně vyúhlených částí okresu a tím, že se v 89. roce už nepočítalo s tím, že by to vyúhlení bylo totálně. Tak jako to bylo třeba v případě Břežánek, Břešťany, Nynišova újezdu, tak nebylo zapotřebí ani vstavit už pak takhle velké sídliště.
0: Polský plavec Bartoloměj Kubkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 650 hodin. Kubkovský vybíral také peníze na charitativní sbírku pro nadaci Bojovníci s rakovinou. Polský plavec se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Po 650 hodinách plavání v Baltu se startem v Kazberku se Dubkovský vynořil na pláži ve Cvinově. Kubkovský vybral pro pacienty s rakovinou a zotavující se po léčbě 670 tisíc zlotých, v přepočtu 3 miliony a 700 tisíc korun a sbírka stále běží.
1: Počasí.
0: V noci jasno nebo skoro jasno, k ránu čekejte více oblačnosti, teploty klesnou na 21 nebo i 15 stupňů, nejchladněji bude v údolích. Zítra, tedy v úterý, jasno až polojasno, odpoledne přechodně s větší oblačností, ojediněle čekejte i přehánky nebo bouřky. Teploty zítra vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia a na horách čekejte teploty do 33 stupňů. V platnosti je výstraha meteorologů před požáry a také před vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žatecké ulici Masarykova se srazilo osobní auto s dodávkou. V Liberci čekejte částečnou uzávěru v pruhu na Děčín na průtahu 1/35. Je to kvůli pokračujícím opravám mostu nad ulicí Sousecká. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné další prázdninové odpoledne. Máme tu pondělí 3. srpna, svátek neslaví. Miluše, tak přejeme všechno nejlepší. A co nás čeká v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever? Se zámeckým létem tentokrát zavítáme do Hořovic na Berounsku ve středních Čechách. Vysoké teploty můžou ovlivňovat účinnost léků, případně je můžou poničit. Proto bychom si během těchto veder měli projít lékárničkou a kouknout se, jestli není zapotřebí něco z ní třeba přemístit na lepší, bezpečnější místo. Více si řekneme zhruba za 15 minut a slavným Severočechem bude tentokrát vědec Viktor Franz Hess. A k tomu přidáme opět písničky, které nestárnou. Už za pár chvil si poslechneme třeba Marie Rotrovou, později zaspívá Víťa Vávra. Teď už ale další minuty budou patřit s kapelem Mandraže.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: 14 hodin 11 minut k tomu posloucháte Český rozhlas Sever a pokračuje pohodové odpoledne, které se nám před malou chvíli rozjelo. No a v srpnu také pokračuje zámecké léto, připravený je František Kinský a jeho další zámek.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu názve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle dvou ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem tři. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Pavel Bobek, já ti zpívám 14 hodin skoro 23 minut. Vy posloucháte Český rozhlas Severa, dnešní pohodové odpoledne. Možná i vaše myšlenky několik posledních dní směřují hlavně k tomu, jak a kde se ochladit, nebo jak si doma vytvořit alespoň trochu snesitelné prostředí. Až navíc půjdete kolem lékárničky, nahlédněte dovnitř, jestli v ní nemáte léky, které by bylo potřeba během veder dát na jiné místo. Špatné skladování totiž může ovlivnit například jejich účinnosti a budeme o tom teď mluvit s naší reportérkou Lucí Hejzlovou. Hezké odpoledne, Lucko.
1: Pěkný den.
0: Na jaké léky se zaměřit? Jsou nějaké léky třeba náchylnější na vyšší teploty?
1: Takové ty běžné tvrdé tablety nějakou dobu horka vydrží, problém může být ale třeba u gelových kapslí, můžou prasknout a obsah z nich vytéct. Pak to jsou mastičky, ve kterých se může oddělit voda a olej a nebudou konzistentní. No a ještě zmíním čípky, ty při vysokých teplotách také trpí, diabetici určitě vědí, ale inzulín je samozřejmě potřeba mít v lednici, pokud tam není, postupně se v teple rozkládá, snižuje se mu účinnost, pokračuje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
2: A na co se musí dávat úplně nejvíc pozor, co je nejvíc jakoby citlivé na teplotu, to jsou očkovací látky. Ale to se pacienti běžně nekupují, maximálně výjimečně mají na recept nějakou očkovací látku, kterou třeba si jenom v lékárně vyzvednou a jdou k lékaři se nechat očkovat, ale to v drtivé většině pacienti nemají doma.
1: No a rozkladu ve vysokých teplotách prý můžou podléhat třeba i nějaká antiepileptika.
0: Jak tedy léky správně skladovat ve vedrech?
1: Běžně se uvádí pokojová teplota 15 až 25 stupňů a Martin Kopecký ještě doporučuje následující.
2: Je potřeba doma najít nějaké co nejchladnější místo nebo místnost a ideálně dát ty léky někam na zem, na dlažbu, tam, kde je prostě nejchladněji.
1: Pokud máte léky v originální krabičce, nemusí být ve tmě, ale jestli je máte třeba v dávkovači, je lepší je dát třeba do nějakého tmavého pytlíku. A co se týče skladování léků, které mají být v lednici, vyhněte se třeba dveřím, kde se při otevírání, byť na chvilku, mění teplota, anebo zadní části, která může namrzat. A pokud si objednáváte léky přes internet, vyhněte se doporučení do výdejných boxů, protože ty nejsou klimatizované a uvnitř jsou vysoké teploty, které léky můžou poškodit, zvlášť když si třeba zásilku dva dny nevyzvednete. Ostatně, pokud máte delší cestu z lékárny domů anebo vyzvedáváte ty citlivější léky jako inzulín, jak jsme zmiňovali, hodí se nějaká chladící taška a určitě jakékoliv léky nenecháváte na přímém slunci a nebo na rozpáleném autě. Na závěr přidám jednu poznámku, na kterou upozorňuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokud berete určité léky, nemusí se snášet se sluníčkem. Platí to třeba pro některá antibiotika, antidepresiva, ale nepříjemné reakce jako vyrážku, otok nebo zarudnutí může vyvolat také třezalka nebo doplněk stravy.
0: Zjistila, poradila naše kolegyně Lucie Hejzlová. Děkujeme a
1: naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Slavná skladba z roku 1985, která pomáhala hlavně lidem v Africe, We Are The World, jinak dohromady USA for Africa, tedy zhruba 50 slavných amerických zpěváků a naspíváno a natočeno během jedné jediné noci. 14:30, skoro 31 minut, pojďme se teď podívat na kulturní tipy, co se děje u nás na severu Čech právě dnes. A v Teplicích nabídnu další z řady letních odpoledních koncertů Severočeské filharmonie v Zahradním domě. Začíná v 16:30 a těšit se můžete na světově proslulou hudbu a jména jako Čajkovský, Lehár nebo Strauss, ale i české autory Fučík, Piskáček nebo Vačkář. Letní výstava Jdeme tam, odkud jiní utíkají. Představí každodenní práci profesionálních hasičů zblízka. Uvidíte autentické fotografie ze skutečných zásahů, hasičskou výstroj a technické vybavení, figuríny v zásahových oblecích, videoprojekce i další zajímavé exponáty. Jedna z částí expozici připomene také rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku. Zajít si vše prohlédnout můžete do konce srpna do galerie Centra Pivovar v Děčíně. Dokonce prázdniny ve Velkém Březně připravena i výstava 60 let od zboření zámecké kaple ve Velkém Březně. V zámeckém parku jsou k vidění vzácné pohledy do interiéru či na exteriér kaple formou fotografií ze zámeckých sbírek. Stojany s unikátními snímky jsou navíc vystaveny v reálných místech, kde kdysi kaple stávala. Otevřeno je každý den mezi 9. až 19. hodinou. Nový Nolanův očekávaný film Odyssea, jeden z nejstarších příběhů západní civilizace na velkém plátně jako monumentální cesta muže, který vzdoruje bohům, moři i času. To je dnes v programu veřejného sálu Hraničář v Ústí nad Labem v rámci klubového kina. Začátek je v 17:30. Kinematograf Bratří Čadíků našel další zastávku ve Staňkovicích u Loun a na fotbalovém hřišti. Tam dnes po setmění po 9:30 uvidíte českou sportovní komedii Kouzlo derby.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Jak svět přichází o básníky. Název písničky, která se jmenuje stejně jako jeden z dílů o slavných básnících, tentokrát tedy zpěvák Vítězslav Vávra. Posloucháte Pohodové odpoledne, s vámi je stále Český rozhlas Sever, máme 14 hodin a 40 minut a čeká nás seriál Slavní Severočeši. Někteří se na severu Čech narodili a proslavili se a zůstali tady. Někteří třeba odešli i hodně daleko za hranice českého státu a právě tam se proslavili. Někdo přišel i k nám na sever Čech, i když jen na chvíli, a proslavil jedno z severočeských měst. A to je právě případ vědce, kterého nám teď představí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši. Ze severu Čech sice nepochází, ale v Ústí nad Labem uskutečnil epochální vědecký let balónem. Rakouský fyzik Viktor Franz Hess tím změnil pohled na Zemi a vesmír. Narodil se v roce 1883 ve Valdštejnu. Na univerzitě v Grácu vystudoval fyziku. Jako asistent na fyzikálním institutu Vídeňské univerzity se začal zabývat výzkumem kosmického záření. Už tehdy se vědělo, že vzduch je slabě ionizovaný, protože se elektroskopy samovolně vybíjely. Nikdo ale nevěděl proč. Většina vědců si myslela, že záření pochází ze Země. Hess se to rozhodl ověřit experimentálními lety balónem. Nejprve startoval z Vídně, ale tamní balóny plněné svítiplynem dosáhly jen malé výšky. Rozhodl se proto vydat se do vzduchu z Ústí nad Labem. Tamní spolek pro chemickou a hutní výrobu mu totiž poskytl vodík, kterým naplnil balón Böhmen, zapůjčený německým spolkem pro podporu vzduchoplavby v Čechách se sídlem v Teplicích. 7. srpna 1912 se mu s ním podařilo prolomit hranici 5 kilometrů. Kvůli chladu a řídkému vzduchu mu bylo nevolno, ale průlomový let přesto dokončil. Ve vysoké výšce začala intenzita záření výrazně růst, takže byl prokázán jeho kosmický původ. Hess tím otevřel nový obor částicové astrofyziky. V roce 1936 za to dostal Nobelovu cenu. Viktor Franz Hess potom využil

0: vyučoval fyziku na univerzitách v Grazu a Innsbrucku. Po připojení Rakouska k nacistickému Německu v roce 1938 emigroval do Spojených států. Zde také v roce 1964 zemřel.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hana Zagorová v prázdninovém pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. 14 hodin, skoro 50 minut. Za malou chvíli už bude pokračovat slovenská zpěvačka Marika Gombitová. Česko čekají opět mimořádně horké dny. Teploty mohou zítra vystoupat až k 39 stupňům Celsia. Vedra proto řeší také zoologické zahrady. Například chovatelé v ústecké zoo proto každému druhu pomáhají zvládat vedra jinak.
1: Se zooložkou kopytníků Markétou Glonekovou se nacházíme v asijském pralese a půjdeme se podívat, jak se osvěžuje v těchto horkých dnech tapír.
2: Právě stojíme u vnitřního bazénku pro tapíry, který ale momentálně čistí chovatelka Radka.
1: Sem tedy, když je to napuštěné, tak sem se chodí ochlazovat.
3: Přesně tak.
1: Teďka s paní chovatelkou Radkou a s paní zooložkou vcházíme do výběhu prasátek a dáme jim takového ovocno-zeleninového nanuka. Zooložka Markéta akorát prasátku vysypala jeho ledový nanuk na kus dřeva a chovatelka Radka mu dává navrch takovou jejich šlehačku v podobě burákového másla. Na stromě vidíme mlžítka.
3: Ano, především u těch pralesních druhů, jako je třeba hrošík nebo právě tapír, tak instalujeme mlžítka, aby vlastně jsme i to prostředí, kromě toho, že ho ochladíme, tak ho i zvlhčíme, což vlastně těm druhům tady toho charakteru vyhovuje.
1: Teďka se nacházíme u výběhu lam, alpak a velbloudů a pan chovatel Krištof je půjde osvěžit a už se velbloudi zvedají.
3: Velbloudci myslím, že se nenechá osvěžit, ale tady to je právě to sprchování hadicí, mají rádi ty alpaky, tak uvidíme, jestli už je jim dostatečné vedro nebo... nebo ještě ne, jestli se budou nechat postříkat.
1: Ale ona vyloženě čeká.
3: No, ona čeká, no. Ona vyloženě čeká, ona to má opravdu ráda. Ona se pak různě nastavuje a nechá se osprchovat celá ze všech stran. No. Má z toho radost, teď si až poskočila.
2: V ochlazování bude zoo pokračovat, dokud vysoké teploty nepoleví. S Úzký nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V horkém počasí se rychleji kazí potraviny, připomínají to vědci. V Údlicích na Chomutovsku dnes začala další etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace. ČES začal vyplácet dividendu z loňského roku, stát dostane přibližně 16 miliard korun. Do večera převážně jasno až polojasno, postupně s kupovitou oblačností, teploty do 35 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Horké počasí zkracuje trvanlivost potravin, upozorňují na to vědci. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
4: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
5: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské univerzity.
6: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
5: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvanlivost prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Zítra očekáváme podle meteorologů teploty i do 39 stupňů Celsia. V Údlicích na Chomutovsku začala pátá etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Do konce srpna bude podle webu obec úplně uzavřená v části Revoluční ulice mezi domy číslo 217 a 50. Celá stavba vyjde na více než 15 milionů korun bez daně. Skončit má v příštím roce v dubnu. Chráněná krajinná oblast České středohoří a také Labský kaňon jsou domovem pro více než 2200 druhů motýlů. Dokládají to data z posledního monitoringu vědců. Například na Oblíku etnomologové napočítali necelých 900 druhů. Uvedl to ředitel chráněné krajinné oblasti České středohoří František Budský. Ještě větší množství motýlů pak poletuje třeba na Bílých stráních a Babinách.
7: Ještě více druhů motýlů vědci zaznamenali na Písečném vrchu nebo na Radobílu. V obou lokalitách to bylo přes 1080 druhů. A překvapením je podle Františka Budského okolí Církvic, kde se podařilo najít na 1350 druhů motýlů. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Skupina ČES ode dneška vyplácí akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun. Z toho přibližně 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. V loni akcionáři za jednu akci dostali 47 korun.
3: Počasí.
2: V noci jasno nebo skoro jasno, k ránu více oblačnosti, teploty klesnou na 21 nebo až 15 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně s větší oblačností, ojediněle čekejte i přehánky nebo bouřky. Teploty zítra od 35 do 38 stupňů, na horách do 33 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před požáry a před vysokými teplotami.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/7L v Lažanech u Chomutova narazilo osobní auto čelně do svodidel. Je to na sjezdu ze silnice 1/7. Na místě jsou i lékaři. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pondělní pohodové odpoledne pokračuje, příjemný prázdninový den vám stále přeje Český rozhlas Sever. Stejně jako v divadle i do rozhlasu dřív chodili herci na premiéru i reprízy. V archivu se nám dochovaly například dva unikátní záznamy Moliérova Lakomce. V prvním díle našeho nového seriálu Rozhlasové stovky se vrátíme do roku 1926. Tehdy vznikla první rozhlasová hra, a to už za pár minut. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí navštívíme Chuderov, který z části leží v chráněné krajinné oblasti České Středohoří, a vydáme se také do Bíliny. 60-metrový bazén, tobogán, pestrá možnost sportovních aktivit. To je bílinské koupaliště, které patří k nejzajímavějším místům pro letní koupání u nás na severu Čech. Více prozradíme kolem o 15:30 a přidáme i písničky, které nestárnou. Třeba od Petra Spáleného nebo skupiny Rangers.
3: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď Petr Spálený a jeho Kolej Albertov. 3:11 k tomu a my se teď dostáváme k našemu novému seriálu Rozhlasové stovky. To je prázdninový seriál, který připomene postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z Radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace a to je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery Radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul Radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Syrána z Beržeraku nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Činasky, jejich tabáček, 15 hodin 22 minut, stále příjemné pondělní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever a teď už je na řadě náš pravidelný seriál Příběhy severočeských měst a obcí a s Alenou Škraňkovou se dnes vydáme do Chuderova, do části, z části chráněné oblasti České středohoří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Chuderov na Ústecku má několik místních částí. Je to Chuderovec, Libov, Lipová, Radešín, Žežice a osady Mlíniště, Neznabohy a Sovolusky. V historickém lexikonu obcí České republiky byste se dočetli, že první písemná zmínka o obci je z roku 1348. Chuderov z části leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří a to znamená, že jako cíl by neměl ujít výletníkům. Tak například Chuderovec byl samostatnou obcí do roku 1960 a najdete tam majestátní chráněnou lípu velkolistou. Když měřili obvod jejího kmenu ve výšce 130 cm od země, naměřili 326 cm. Další památnou lípu, lípu malolistou, byste našli v poli u Lipové a její kmen je ještě objemnější. Obvod má 400 cm. V Lipové stojí kostel svatého Martina, původně gotická stavba z roku 1352. U kostela stávala i zvonice, později ale byla zbořena. V Žežicích můžete obdivovat kostel svatého Petra a Pavla. Ten je chráněnou kulturní památkou a bohoslužby se tam konají jen příležitostně. Postavili ho v roce 1470 na místě původního kostela. Uvádí se, že v západní věži kostela se nacházely minimálně tři zvony. Jeden z nich z dílny váženého mistra Tomáše z Litoměřic. Dnes tam zůstal jenom jeden. Mlíniště je malou osadou s 6 domy. Západním směrem od Mlíniště dojdete k Pekelskému vodopádu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Do půl čtvrté zbývá necelá minuta, pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. No a teď informace, které budete potřebovat, pokud se chcete osvěžit. V letním seriálu o koupání v Ústeckém kraji dnes zamíříme do Bíliny na koupaliště Kyselka. Návštěvníkům nabízí nejen plavání a vodní hrátky, ale i sportovní vyžití. Areál navštívila a podrobnosti zjišťovala redaktorka Veronika Jaklová. Veroniko, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, co může koupaliště v Bílině návštěvníkům tedy poskytnout?
1: Relaxaci i aktivní pohyb. Díky kombinaci odpočinkových ploch a vodních i sportovních aktivit se tady zabaví snad všechny věkové skupiny návštěvníků. Dominantou koupaliště je velký plavecký bazén dlouhý 60 metrů. Součástí areálu jsou ale také dvě skokanské věže vysoké 3 a 5 metrů. Nechybí ani hřiště na nohejbal, volejbal, plážový volejbal a petank. K dispozici jsou také stoly pro stolní tenis. A milovníci vodních atrakcí ti mají k dispozici tobogán. Rodiny s menšími dětmi určitě ocení dětské brouzdaliště, různé herní prvky a pískoviště. A pro všechny je příjemný stín pod vzrostlými stromy. Koupaliště je v sezóně otevřené denně od 9:30 do 19 hodin.
0: Jaké tam nabízejí zázemí pro celodenní pobyt a jak se sem vlastně vůbec dostaneme?
1: Areál nabízí dostatek travnatých ploch pro odpočinek a slunění. Přímo na místě je možné využít občerstvení. Návštěvníci tak nemusí během dne areál vůbec opouštět. Jen několik minut chůze od koupaliště se navíc nachází restaurace, která je součástí areálu Bílinské Kyselky. Součástí koupaliště je i autokemp. Lidé si tedy pobyt mohou prodloužit podle chuti. Přímo s areálem sousedí železniční zastávka Bílina Kyselka a koupaliště je také dobře dostupné autobusovou dopravou. Nejbližší autobusová zastávka je od koupaliště vzdálená přibližně 3 až 5 minut chůze. No a samozřejmě je možné přijet také autem nebo na kole.
0: Kam se můžeme vydat v okolí, když nechceme zůstat jen u vody?
1: Přímo nad městem se zvedá vrch Bořeň, který nabízí krásné výhledy do okolní krajiny a vede po něm zhruba 3,5 kilometru dlouhá naučná stezka. V blízkosti koupaliště se nachází také lázeňský park. Zájemci se mohou podívat do muzea Bílinské Kyselky, které připomíná historii zdejší slavné minerální vody. K vidění je také několik...
0: Tak teď nám...
1: Čení minerální vody. Patří mezi ně... Ano, slyšíme se, halo?
0: Ano, slyšíme, můžeš pokračovat, patří
1: halo.
0: Mezi ně. Ano?
1: Ano, slyšíme, můžeš pokračovat. Patří mezi ně bývalá hala pramenů, inhalatorium nebo památník Rojsů. No a koupání se dá tady lehce spojit jak s kratším výletem nebo poznáváním historie místa. Celá ta oblast nabízí zajímavé propojení rekreace, přírody i lázeňské tradice.
0: Říká naše kolegyně Veronika Jaklová, teď už v programu pokračuje duete Lenky Filipové a Jindry Kjaka.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, Plavci, Vysočina, 15 hodin a 40 minut k tomu. Dopoledne v našem vysílání se vás dnes v pořadu Dáme řeče Zdeněk Lukesle ptal, jestli jste někdy měli otravu nebo nákazu z jídla, a volala nám i posluchačka Jiřina z Loun.
1: Už je to taky nějaký rok zpět. Jezdili jsme vždycky v lednu do Železné Rudy. No a tak se stalo, že jsme měli na něco chuť. No, já jsem polívková, manžel si dal pivo, ten dělal nejlíp, a já zabíjačkovou polévku. Mně se už dává nějaká divná, říkám, no je horká, že jo, koření. A pak jsem celou noc proseděla na záchodě, můj muž pěkně chrápal, jo, ani o tom nevěděl. No, k snídaně suchý rohlík, jo. Do brudky zbyly na někoho jiného. No a pak jsme šli na procházku a bylo jediný štěstí, že jsem mohla ještě někam zalíst, jo. Takže jeden den prakticky zdovolený byl, víte, kde.
2: No jasně. No a vy jste říkala, že se to stalo u nás, když jste jezdili do zahraničí, nic takového se vám nepřihodilo ani v těch exotičkějších krajích?
1: Ne. Byli, no, jsme dáme v Egyptě a Turecku, ale tam ne, taky jsme si kupovali vodu, to jako fakt, to jsme dodržovávali, ale i ten led jsme si neradi dávali do pití, jasně. Jo, takže tam zaklepat,
2: dobře.
1: To bylo v pořádku.
0: Zítra po 9. hodině si s vámi Zdeněk Lukesle bude pro změnu povídat na téma domácí fotovoltaika. Z jakých důvodů jste si třeba pořídili, anebo naopak nepořídili na střechu fotovoltaické panely? Jaké s tím máte zkušenosti? Kolik jste díky tomu třeba ušetřili? Kolik jste do toho investovali? Volejte zítra po 9. přímo do vysílání na známou linku 475 212 212 nebo pište na Facebook, popřípadě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se i na vaše zkušenosti. My už teď pokračujeme s kapelou The Birds, písničkou Turn, Turn, Turn. 15 hodin 42 minut a pomalu se blížíme do finále dnešního pohodového odpoledne.

0: Kdo tě má rád? Lucie Vondráčková, Jan Nedvěd. Za 10 minut je tady 16. hodina. Dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever jde pomalu do finále. 75 let slaví letos kdysi světově známý výzkumný ústav textilních strojů z Liberce. Jenže doba pokročila, tak vývoj textilních strojů už dávno není tím hlavním, čím se ústav zabývá. Zkrátka VUTS mu sice zůstala jen záběry o dost širší. Tamní vývojáři a konstruktéři umí vymyslet snad všechny možné výrobní nebo obráběcí stroje přesně podle požadavku zákazníků. Ústav má i vlastní prototypovou dílnu a vývojové centrum, kde zkouší nejrůznější roboty pro usnadnění výroby.
1: Můžete pustit tu ukázku?
2: S manažerem Jaromírem Fickem stojíme v jedné z mnoha místností vývojového centra VUTS Liberec.
1: Tady slyšíme projekty robotického šití. To je nějaká náhrada lidské práce.
3: Vlastně díky tomu, že ten šicí stroj je přidělený na robota, tak můžeme dělat tvar, který je složitější.
2: Ukazujeme Jaroslav Antoš.
3: Není to jenom ve 2D, ale je to i ve 3D.
4: To je rychlost teda. No.
5: Jak se to hlídá, aby nešel na křivo třeba?
3: Naučíme tvar toho robota a vlastně ten robot pak opakovaně jezdí dokola a dokola.
5: Takže nahradí ty šičky, které by to nevím jak dlouho šel.
3: Ale oni mají taky pořád svoje místo, protože ty ruce a oči pořád jsou šikovnější, ale roboti se k tomu přibližují.
1: Tady to je česká firma Metrie, která vyrábí zednický metry.
5: To je bomba, že výzkumný ústav dělá i skládací metry pro zedníky.
1: Nedokážu si představit, jak je to složitý a jaká přesnost tam musí být.
2: Zdůrazňuje Jaromír Ficek.
1: Dřevěné lamely se musí obrábět, vyvrtat, vyfrézovat takový ty drážky na ty sponky a tak dál. A to je kompletně know-how, který jsme tady vyvíjeli, takovýhle stroje, unikátní. Tady řešíme rozpoznávání obrazu a ten robot je schopný si ten díl vyhledat. My mu ho tady někde takhle zpřeházíme, tak on pokaždý je schopný prostě najít.
2: Pro vidění robota se využívá i umělá inteligence, říká mi Timotej Fašiank.
6: My používáme základní levnou kameru, využíváme AI k tomu, aby jsme vytvářeli podobný výsledek jako ty drahé 3D kamery.
5: A on teda vidí to, co vidím já jako člověk, nebo ještě něco navíc?
6: Ne, vidí přesně vlastně něco člověk.
1: Všechny ty stroje, které se tady takhle vyvinou, tak skončí u českých výrobců. Dělali jsme tady robotický broušení letadla pro českou firmu Orličan, protože ty letadla, když se brousejí a leštějí, tak to trvá až 600 hodin. To máte jeden člověk 4 měsíce. Takže my jsme tady měli robot, který jezdil po takovým lineárním vedení a šetřil minimálně polovičku té lidské práce. Teď s tou firmou řešíme udělat z toho kargodron, kde by se dali převážet náklady čistě bezpilotně.
2: VUTS Liberec už tak dávno nejsou jen textilní stroje jako na počátku. Firma, která letos slaví 75 let, se podílí i na vývoji pro sklářský, potravinářský nebo poligrafický průmysl. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Obyvatelé Modlan na Teplicku můžou poslat budoucím generacím vzkaz v kostelní věži. Policie zjišťuje výši škod, které způsobil v minulém týdnu žhář na Novoborsku. Celkem 2,4 miliard korun rozdělí ministerstvo zemědělství na rozvoj venkova. Do večera jasno nebo polojasno, postupně i s kupovitou oblačností, teploty do 35 stupňů Celsia ve stínu. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Modlanech na Teplicku dnes a ve středu ukazují historické dokumenty z pamětní schránky kostela. Schránka je uložená v Makovici pod křížem kostelní věže a vedení obce se k ní dostalo při současných opravách střechy a fasády. První etapa vyjde na zhruba 13 milionů korun. Část pokryje evropská dotace. Obec dostala kostel od církve před 5 lety.
2: Historické dokumenty si zájemci můžou prohlédnout v knihovně v budově obecního úřadu v bývalé faře vedle kostela svatého Apolináře. Možnost mají dnes a ve středu odpoledne a taky můžou připojit svůj podpis a případně vzkaz na pamětní list občanů Modlanska, který obec uloží do nové schránky v kostelní věži. Z Modlan Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Dva požáry v lesích v okolí Nového Boru podle policie založil v minulém týdnu ve středu 49-letý muž. Případy žhářství zatím kriminalisté vyšetřují jako přestupek. Podle regionální mluvčí policie Dagmar Sochorové ale nelze vyloučit ani změnu právní kvalifikace. Záležet bude mimo jiné i na výši škody, která se vyčísluje. Ministerstvo zemědělství rozdělí na projekty spojené s rozvojem venkova 2 miliardy a 400 milionů korun. Podpořit má hlavně investice do potravinářských podniků, začínající mladé zemědělce a lesnictví. Rezort o tom informoval na svém webu s tím, že hlavním cílem je zajištění zpracování místních surovin, třeba mléka, masa nebo ovoce a zeleniny. Dotace jsou součástí strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027. Žádosti bude možné podávat od 13. října do 3. listopadu. Francouzské úřady kvůli letošním požárům zadrželi už 375 lidí, mezi nimi bylo i 142 nezletilých. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Několik desítek lidí podle stanice BFM TV skončilo kvůli podezření, že ze žhářství ve vazbě. Francie se s rozsáhlými požáry potýká od počátku léta. Ten největší zasáhl departement Gironde na jihozápadě země. Během 10 dnů sežehl na 42 000 hektarů porostu. Hasiči už mají plameny pod kontrolou. Evakuovaní lidé se můžou postupně vracet do svých domovů. Jednalo se o největší lesní požár ve Francii od roku 1949.
1: Počasí.
0: Noci jasno nebo skoro jasno, k ránu čekejte více oblačnosti, teploty klesnou na 21 až 15 stupňů, nejchladněji bude v údolích. Zítra jasno až polojasno s teplotami i do 38 stupňů Celsia, odpoledne bude přechodně více oblačnosti, čekejte ojedinělé přehánky nebo i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stojí na 54. kilometru ve směru na Prahu porouchané vozidlo. Na sjezdu ze silničního mostu ve Vrskmani na silnici 1/13 do mostu se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
4: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem žádná únava, jenom zábava.
1: Humoriáda.

0: Memoriáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravena. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: A teď přemýšlím, vy nám ji přivezete?
1: Ne, já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat, i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně. Manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně
1: a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom půl litru. No.
0: Přiznávám, Marie.
1: Přiznávám,
0: Redková.
1: Ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si dá ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné. Tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám
1: to
0: není, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál. A teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machálkovou. A Leona je spoluhráčka tenisová. Takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte své kamarády z tenisu.
1: Zdatnou a nadšenou tenistku Leonu Machálkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly, ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano?
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No to musí vypadat.
2: No dovolte, chytrá, víte, že to vypadá, ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to,
3: ukažte
2: je,
3: mi.
2: To je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No ale víte co, že jste to vy? Tak vidíte 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa a Luise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemějíc, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a chtěl
2: děkujeme.
5: Být péčko.
2: Děkujeme, řekl se to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisko. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím vidím, taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovský, jo.
2: Dobře, Ačko.
3: Děkujem.
2: Díky moc.
7: Díky,
3: zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů. Už.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale, tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako osfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. fotky, no co?
10: Báječná, můžu si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když no, je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávku, kas.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma teda, za to žít, že jste to vy? Zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože žák je dosti štědrý. Ka-

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Teď poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý triko tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. Jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip hry tenis. Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni se všichni dívali na toho Jirku, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky takhle, jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, ještě je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. A ho říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna, tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je často
2: spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie, to je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně, to je čestné místo.
2: Protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskají.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová pokračování anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Děkuju.
4: Takže přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamotana.
5: Dobrý den.
6: Z Hloty. A obsah bych si Ora Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: cestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Haló, haló, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané, zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo. Ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme. Budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo.
8: No,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno. Mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji.
5: Na shledanou. Ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom nás zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nedozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to Chrudimská dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muža z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcové, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Uhum. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo, a i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, toho cholerika může taky zabít tohle.

0: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Že dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Tak jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se mám rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené. Byli v Izraeli a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec tak se to zdálo i kamaráce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země. No přivez jako svatou olivu a pak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se ji rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
1: Já jsem, ale tohle to musím říct, aby to nebylo, jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budic, tak jsme jezdili na Kleť, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleť. Co mi to spadlo?
0: Jaký kámen?
1: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný, pardon, tak ještě jedno, promiňte.
0: Vesmírný kámen.
1: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té Kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takový bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
4: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Češka,
4: no.
3: Česká otázka?
4: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
4: No, pohoda ne, tam je nádherně, my tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili a tohle bylo tedy za studentských starodávných let a byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, měl to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme, kde to je.
4: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme tomu, že mohlo.
3: Neotevřeli nějaký
4: ale
3: krimi případ.
4: Ale kamenál výtlapa jako těžítko.
3: Dobrá, dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Šťorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Senka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zosi jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo, umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že jo? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čili, že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Při letecké show na festivalu Let It Roll v Mostě letal blízko letadel dron, prověřuje to policie. Hrady a zámky v Libereckém kraji v červenci přilákaly rekordní počty návštěvníků. Čtyři lidé, včetně bývalého ministra Blažka, čelí v bitcoinové kauze obžalobě. Do večera převážně jasno až polojasno, postupně s kupovitou oblačností, teploty se drží stále nad 30 stupni. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak diváky zahajovací show festivalu Let It Roll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. Dnes dopoledne je někdo stáhnul. Státní hrady a zámky v Libereckém kraji mají za sebou úspěšný červenec. 8 památek navštívilo přes 100 000 lidí. Jde o největší červencovou návštěvnost za posledních 5 let. Podle kastelánů pomohlo hlavně počasí a také nové prohlídkové okruhy. Řekla to mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něho jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, tehdy z ODS, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Zatímco Jiříkovský zůstává ve vazbě a hrozí mu až 18 let vězení, trojice je stíhaná na svobodě. V případě odsouzení všem hrozí od 5 do 12 let vězení. Výbor ANO schválil kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kandidátku v Praze povede současný zastupitel Jan Hušbauer. Informoval o tom první místopředseda hnutí a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hušbauer nahradil dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa, který po článcích serveru Seznam zprávy o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil. Opustil taky post předsedy pražské organizace. Lhůta pro přihlášení kandidátek do komunálních voleb uplyne zítra ve 4 hodiny odpoledne.
1: Sport. Počasí.
0: V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu více oblačnosti, teploty klesnou na 21 až 15 stupňů, nejchladněji bude v údolích. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně více oblačnosti, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty zítra od 35 do 38 stupňů, na horách do 33 stupňů Celsia. Platí výstraha meteorologů před požáry a také před vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte pozor ve směru na Německo za Ústím nad Labem od 83. kilometru až za tunel Panenská. Silničáři řeší od tak porouchaného nákladního auta, pravý pruh je uzavřený. A ještě jednou zálnice na 54. kilometru, ale ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever, teď máme skoro přesně 4 minuty po 17. hodině a to je v našem programu čas na hodinu plnou regionálních informací. Začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Aktuální informace ze severu Čech nám teď přináší František Janačík.
2: Předpovědi počasí na zítřek slibují i ve stínu teploty kolem 39 stupňů Celsia. S extrémními horky se vedle lidí musí vypořádat také zvířata. Chovatelé proto v ústecké zoologické zahradě využívají různé způsoby k ochlazování. Jak řekla mluvčí zahrady Veronika Šranková, například v expozicích pand červených se kropí a mlží.
3: Dále se během veder podávají například lemurům nebo rosomákům takzvané zmrzliny v podobě zmrzlého ovoce.
2: A jak také v této hodině uslyšíte, návštěvníci mohou využít také mlžítka u hřiště mini větruše a u pavilonu asijského pralesa. V nemocnicích krajské zdravotní dnes došlo ke dvěma významným personálním změnám. V Ústecké krajské Masarykově nemocnici skončil po vzájemné dohodě přednosta kardiologické kliniky Miloš Táborský. Kliniku dočasně povede primář Radim Špaček. Za druhou změnou musíme pod hrad Hněvín. Mosteckou nemocnici ode dneška řídí Pavel Nesnídal, který dosud působil ve vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V knihovně budovy obecního úřadu v Modlanech na Teplicku si dnes a také ve středu lidé mohli prohlédnout historické dokumenty z pamětní schránky kostela svatého Apolináře. Schránka je uložena v Makovici pod křížem kostelní věže a vedení obce se k ní dostalo při současných opravách střechy a fasády. Stavební rozvoj Teplic po druhé světové válce představuje nová výstava regionálního muzea. Návštěvníci uvidí fotografie a urbanistické modely různých částí města, ve kterých se nejvíc bouralo a pak také stavělo. Expozice podle kurátora Jindřicha Zajíce představí třeba původní plány sídliště Nová Ves. Měli tam přijít lidé z obcí, které zaniknou kvůli těžbě uhlí, a měli tam mít i svůj sportovní stadion.
4: Tím, že se v 89. roce už nepočítalo s tím, že by to vyuhlení bylo totální, tak jako to bylo třeba v případě Břežánek, Břešťan, Nišova újezdu, tak nebylo zapotřebí ani vstavit už pak takhle velké sídliště.
2: V areálu litoměřického hospicu svatého Štěpána pracují na projektu nového centra Štěpánka. Personál tam bude pečovat o dětské pacienty se závažným onemocněním. Už začalo bourání původní budovy. Podoba nového centra vzejde z architektonické soutěže. Podrobnosti uslyšíte v této hodině. Téma sleduje redaktorka Lucie Hejzlová.
1: Aktuální informace od nás z regionu měl připravené František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
5: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

0: cestu.
1: Pavel Bobek, za moment Robbie Williams a také Nicole Kidman. 17 hodin k tomu, skoro 14 minut, rozjel se dnešní Den v kraji na Českém rozhlase Sever. V litoměřickém hospicu svatého Štěpána vznikne nové centrum Štěpánka pro dětské pacienty se závažným onemocněním. V současnosti začalo bourání původní budovy a podoba nového centra vzejde z architektonické soutěže. Podrobnosti má teď pro nás Lucie Hejzlová.
2: Celý ten tým hospice na zadání pro architektonickou soutěž pracoval zhruba rok. V rámci pracovní skupiny se pak postupně formovaly přesné požadavky na nové centrum zaměřené na tu dětskou paliativní péči. Podle manažerky nového centra Štěpánka Jany Bezděkové se pracovníci inspirovali u podobných zařízení v Česku i v zahraničí.
3: Jedná se o jednolůžkové pokoje, které budou mít přistýlku k přespání, a pak tam plánujeme takový malý rodinný apartmán, kde bude moct s tím dítkem trávit tu dobu vlastně pobytu u nás celá rodina, prarodiče.
2: Výsledky architektonické soutěže by měly být známé 2. října a odborná porota pak vybere vítězný návrh.
4: Kdy se tedy začne stavět a kdy by zařízení mohlo začít fungovat?
2: Podle Jany Bezděkové by se s přípravami na projektovou dokumentaci mělo začít ještě letos na podzim. Z té by také měly vzejít přesné náklady na výstavbu centra. Zapotřebí je také získat stavební povolení a ty první práce by pak mohly začít přes příští rok.
3: By se někdy v roce 2028 mohlo začít a po 2 letech vlastně předpokládáme stavbu objektu a v roce 2030 bychom chtěli zahájit, pokud všechno hladce půjde, tak bychom chtěli zahájit službu.
2: Vedení hospice zatím pracuje s částkou 60 milionů korun a připravuje se také fundraisingová kampaň, která pomůže celý projekt financovat. Po dokončení se pak dětské centrum Štěpánka zařadí mezi pracoviště, které se starají o ty nejmenší paliativní pacienty.
1: Prozradila v dobrém ránu redaktorka Lucie Hýzlová.
0: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Slza, lhůta záruční v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Před námi je předpověď počasí a varovat budeme před vysokými teplotami. Počasí. Ale já nejdříve na telefonní lince přivítám meteoroložku Polinu Maťuninu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: A pojďme se tedy podívat na to dnešní počasí, jak to teď aktuálně vypadá, co nás čeká večer, popřípadě v noci.
1: A tak v současné chvíli máme hlavně jasnou oblohou na území Ústeckého kraje, když uprostřed Ústeckého kraje, takže nad Chomutovském se teďka nachází pasmo oblačnosti, které ale postupně nám bude odcházet dále na východ. Co se týče teplot, tak teďka již měříme většinou kolem 33 stupňů Celsia, ale v dnešních maximech jsme dosáhli dokonce i 36 stupňů Celsia.
0: Co počasí přes noc?
1: A v noci budeme očekávat i nadále přivážně skoro jasnou oblohu. Teploty nám na dnešní noc poklesnou na interval 20 až 17 stupňů Celsia, tím, že v údolích může být i o něco chladnější, tam můžeme naměřit většinou kolem 15 stupňů.
0: Mm-hmm. No pojďme se podívat na zítřek, jak už jsem naznačil, ty teploty budou ještě výš.
1: A máte absolutně pravdu, zítra budeme očekávat i nadále jasnou až polojasnou oblohu. V odpoledních hodinách se nám ojedinělé objeví přehánky nebo i bouřky, které na severu kraje a na horách můžou být o něco četnější a dokonce i silnější. Co se týče teplot, tak bude opravdu o několik stupňů teplejší, než jsme měli dneska. Zítra budeme očekávat interval 35 až 38 stupňů Celsia. Dokonce na jihu našeho kraje, hlavně v Poláby, může pádnout i 39.
0: Já moc děkuji za předpověď počasí a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
0: Tak jste to slyšeli, dávejte na sebe pozor, hlavně nezapomeňte pít, já pro vás mám teď Palo Haberu, přijde i Laura Branigan, posloucháte Český rozhlas Sever.

0: Stále pěkné pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever a pořadem Den v kraji máme 17:30, skoro 2 minuty k tomu. Policie pátrá po pilotovi dronu, který minulý čtvrtek létal v blízkosti letadel při akrobatické show u jezera Most. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Let It Roll. Na bezpilotní stroj poukázalo dnes zveřejněné video na sociálních sítích.
1: Neměl jsem vůbec tušení, že tam něco lítá. Byť jsem v tom odkaze viděl docela, že byl docela blízko v nějakým okamžiku.
2: Dron piloti podle šéfa skupiny Flying Bulls Stanislava Čejky nemají při akrobaci šanci vidět a vyhnout se mu. Srážka by byla fatální.
1: V našem případě, kdyby to šlo přes vrtuly, tak to poškodí vrtuly. V tu chvíli to letadlo vlastně motor mu je na nic, protože vlastně by ztratilo ten tah. Tam by už bylo vlastně jediný, co tak někam směřovat dolů do jezera. V případě, že by to prošlo skrz vrtuly do kabiny, tak může to rozbit kabiny, může to zranit pilota. Pak takový pilot v případě byl bezvědomý, tak samozřejmě s tím neudělal taky nic a spadne.
2: Kdo chtěl během festivalu použít dron, musel se předem akreditovat. Při letecké show pak směl být ve vzduchu jenom ten pořadatelský, a to v bezpečné vzdálenosti, vysvětlila ředitelka festivalu Mína Havlatová.
3: Abychom předešli jakýmkoliv možným rizikům. Zároveň nás také zajímá, kdo tento zákaz porušil, a za festival mohu říct, že to nebyl nikdo z našich návštěvníků nebo našeho oficiálního fotovideotýmu.
2: Možné ohrožení letadel zajímá i policii, uvedl její mostecký mluvčí Václav Krieger.
4: Na základě zveřejněného videa se budeme případem zabývat a budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
2: Zjistit pravděpodobného viníka bude zřejmě problém. Pořadatelé totiž měli vyhledavač dronů, který komunikuje se zařízením v každém stroji koupeném u nás, doplnil Čejka.
1: Na zemi organizátoři právě měli to zařízení, byli napojení na policii a policie v případě, že by se něco objevilo, byla připravena k zásahu na pilota. Náš manažer byl s organizátory v době vystoupení na místě, kde byl člověk s počítačem, tady s tímhle programem, kde viděli jejich dron, který lítal v prostoru, který jsme byli domluvený, takže byl mimo nás. A o tomhle dronu říkal, že neměli vůbec ponětí.
2: Pokud by policisté uspěli a událost kvalifikovali jako přestupek, předali by spis úřadu pro civilní letectví. Jeho mluvčí Jitka Ungerová je ale skeptická.
5: Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl zapsán do aplikace Drone Map a nemáme žádné oznámení přestupku či jiné informace o skutku, nelze. Všeobecně můžeme říct, že za porušení předpisů pro bezpilotní systémy lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 100 000 korun.
2: Doplnila mluvčí úřadu. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: 17 hodin 40 minut, posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní Den v kraji. A jak už jsme slyšeli v předpovědi, čekají nás další mimořádně horké dny. Teploty mohou zítra vystoupit až k 39 stupňům Celsia. Vedra proto řeší také zoologické zahrady. Například chovatelé v Ústecké zoo proto každému druhu pomáhají zvládat vedra jinak.
1: Se zooložkou kopytníků Markétou Glonekovou se nacházíme v asijském pralese a půjdeme se podívat, jak se osvěžuje v těchto horkých dnech tapír.
2: Právě stojíme u vnitřního bazénku pro tapíry, který ale momentálně čistí chovatelka Radka.
1: Sem tedy, když je to napuštěné, tak sem se chodí ochlazovat.
3: Přesně tak.
1: Teďka s paní chovatelkou Radkou a s paní zooložkou vcházíme do výběhu prasátek a dáme jim takového ovocno-zeleninového nanuka. Zooložka Markéta akorát prasátku vysypala jeho ledový nanuk na kus dřeva a chovatelka Radka mu dává navrh takovou jejich šlehačku v podobě burákového másla. Na stromě vidíme mlžítka.
3: Ano, především u těch pralesních druhů, jako je třeba hrošík nebo právě tapír, tak instalujeme mlžítka, aby vlastně jsme i to prostředí, kromě toho, že ho ochladíme, tak ho i zvlhčíme, což vlastně těm druhům tady toho charakteru vyhovuje.
1: Teďka se nacházíme u výběhu lam, alpak a velbloudů a pan chovatel Krištof je půjde osvěžit a už se velbloudi zvedají.
3: Velbloud si myslím, že se nenechá osvěžit, ale tady to je právě to sprchování hadicí, mají rádi ty alpaky, tak uvidíme, jestli už je jim dostatečné vedro nebo... nebo ještě ne, jestli se budou nechat postříkat.
1: Ale ona vyloženě čeká.
3: No, ona čeká, no. Ona vyloženě čeká, ona to má opravdu ráda. Ona se pak různě nastavuje a nechá se osprchovat celá ze všech stran. No. Má z toho radost, teď si až poskočila.
2: V ochlazování bude zoo pokračovat, dokud vysoké teploty nepoleví. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Bananarama v programu Českého rozhlasu Sever. Posloucháte stále Den v kraji a teď nás čeká náš regionální stopař.
1: Regionální stopař.
0: Spolek, který provozuje muzeum v bývalé továrně v Rabštejně nedaleko České Kamenice, se spolu s obcí Janská snaží zachránit technický unikát. Ve sbírce jim na vyzvednutí konstrukce mostu typu Bailey Bridge z údolí řeky Kamenice chybí peníze. Na mostě se byl podívat i náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Jsem teď přímo u té teď už prorezlé nízkými nálety zarostlé konstrukce ocelového mostu. To místo je přímo v Národním parku České Švýcarsko. Je tady takové to krásné přírodní ticho, slyšet jsou jen ptáci a šumění říčky Kamenice. V paprscích ranního slunce z té přírodní zeleně jako zjevení vykukuje ta zašlá sláva mostku. Je to sem ale jen kousek z areálu bývalé továrny v Rabštejně. Prohlídkové okruhy, které vedou podzemními tunely, teď podle Karla Hunčovského ze spolku toho Rabštejnského muzea zavedou návštěvníky i sem k mostu, aby se lidé o technickém unikátu více dozvěděli.
3: Robine, co je to vlastně za most a kde se v Rabštejně vzal?
2: Je to vojenský most, který podle návrhu konstruktéra Baileyho využívala britská armáda a potom i spojenecká vojska. Po válce zůstaly některé tyto provizorní mosty i na našem území. Dnes jich je podle Karla Hunčovského kolem 20, z nich zhruba polovina je využívaná a udržovaná a druhá polovina bohužel chátrá. Podobně jako ten jeden tady v obci Janská, kam se dostal do areálu bývalé přádelny v Rabštejně. Využívala ho tu československá a pak česká armáda až do roku 1995 kvůli spojení do oblasti, kde měli materiál.
3: Jaký má obec s mostem záměr a proč se musí vůbec přestěhovat?
2: O most projevil zájem spolek, který provozuje to muzeum druhé světové války tady v Rabštejně. Původní vlastník, město Česká Kamenice, se s povodím Ohře shodli, že tok řeky takzvaně vrátí přírodě. Koryto je už zhruba od poloviny 19. století regulované. Jsou tu vystavěné kamenné a betonové náhony k té bývalé přádelně, ale most teď vlastní obec Janská naštěstí a ve spolupráci se spolkem hledají cestu, jak technický unikát přenést k muzeu a jako historický artefakt zachránit. Ve sbírce teď nejdřív potřebují peníze na jeřáb, který ocelovou konstrukci z koryta řeky vyzvedne.
0: Prozradil dopoledne v našem vysílání náš regionální stopař Robin Rerich.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dnešní den v kraji na Českém rozhlase Sever je u konce, přesně za 4 minuty je tady 18. hodina. Milušíme přeji ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Po 18. a po zprávách s Františkem Janačíkem a vás čekají oblíbené písničky na přání a Míra Tartárek. A já posílám ještě skupinu ABBA a zítra se těším odpoledne na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústecký kraj zaměstná sociální pracovníky pro problémové sídliště ve Šluknově na Děčínsku. Z ústecké nemocnice odchází po dohodě s jejím vedením přednosta kardiologické kliniky Miloš Táborský. Severní energetická bude s obcemi o kompenzacích za uhelnou těžbu v lomu ČSA jednat sama, ekologické organizace s tím nesouhlasí. V noci čekáme jasno nebo skoro jasno k ránu, více oblačnosti, teploty klesnou i k 15 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Zlepšit situaci na sídlišti Slunečnice ve Šluknově pomůžou noví zaměstnanci kraje. Město má v plánu ještě letos byty vykoupit. Dostalo na to 200 milionů korun z Fondu spravedlivé transformace. Zřízení 8 nových pracovních pozic dnes odsouhlasili krajští radní. Noví lidé pomůžou třeba s dluhovým poradenstvím, anebo se budou věnovat terénní sociální práci. Více řekl náměstek hejtmana Jiří Kulhánek z ODS.
3: Od 1.10. letošního roku až do 36. roku 29. Jsou to peníze z OPZ+, to znamená z evropských peněz, kraj se bude podílet asi 15% a na ty 3 roky je to 30 milionů korun.
2: Společnost Krajská zdravotní dnes ukončila dohodou spolupráci s přednostou kardiologické kliniky v Ústí nad Labem Milošem Táborským. Podle mluvčí Krajské zdravotní Miloslavy Kučerové jde o manažerské rozhodnutí přijaté při zachování prezumce neviny. Táborský do ústecké nemocnice přišel z fakultní nemocnice Olomouc a je spojován s vyšetřovanou kauzou implantací defibrilátorů v tamní nemocnici. Policie prověřuje stovky operací a škodu olomoucká nemocnice odhadla přes 150 milionů korun. Dočasným vedením ústecké kliniky byl pověřen primář Radim Špaček. Miloš Táborský uvedl, že obvinění ze systémového pochybení odmítá a chce se bránit i znaleckými posudky. Společnost Severní energetická, která provozuje hnědouhelný lom ČSA na Mostecku, oznámila, že sama rozhodne o rozdělení peněz ušetřených na rekultivacích a bude o podpoře jednat přímo s obcemi. Firma původně plánovala převést prostřednictvím Státního fondu životního prostředí přibližně 1 miliardu korun, kterou ušetří díky přírodní obnově území místo nákladnější technické rekultivace. Severní energetická uvedla, že od tohoto záměru ustoupila kvůli neúspěšným jednáním se státem. Energetický expert hnutí Duha Jan Rovenský krok kritizoval s tím, že obce postižené těžbou teď nemají jistotu, jakou část ušetřených peněz nakonec dostanou.
1: Sport.
2: Hokejisté extraligového Litvínova odstartovali přípravu na ledě i s mistrem světa z Prahy Davidem Kempfem. Ten odehrál jako defenzivní specialista 9 sezon v NHL. V severočeském klubu ale dostane ofenzivnější roli. Podle trenéra Roberta Reichla bude mít na hru mužstva velký vliv.
4: Přítomností, jak pracuje, je to profík, který 6 zápasů má v NHL. A věřím, že ty naši hráči ho uvidí, jak pracuje, a to mužstvo ještě zvedne.
1: Počasí.
2: V noci jasno nebo skoro jasno k ránu, více oblačnosti. Teploty klesnou na 21 až 15 stupňů, nejchladněji bude v údolích. Zítra tedy v úterý jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně více oblačnosti a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty zítra od 35 do 38 stupňů Celsia ve stínu, na horách do 33 stupňů. V platnosti je výstraha meteorologů před požáry a před vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ústí nad Labem se na předmostí mezi viaduktem a čerpací stanicí Orlen pod Mariánskou skálou ve směru do města srazila dvě osobní auta. Čekejte zdržení. V Chomutově pozor v ulici 28. října u křižovatky s průtahem asi 15 metrů je tam znečištěno olejem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárem.

další z písniček, které opravdu nestárnou, tak to byly Hana Zagorová, Petr Rezek a Dotazník. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek, také už jsou tady písničky na přání. Že nás posloucháte poprvé a neznáte kontakty, tak o písničku si můžete zavolat číslo telefonu do studia, to je 475 212 212, nebo si o písničku napište buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo to napište, zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik kontakty a nás už čeká ta první písnička na přání. K ní tady mám SMSku. Prosím od Evy a Vaška písničku Vlaštovičko leď. Bylo by to pro mamku, dále pro Roberta, také pro Míšu a pro vás. Děkuje Kamča z Dobrné. Kamčo, i pro vás je tady teď dvojice Eva Vašek.

0: Vašek a Vlaštovičko, letě jsou tady večerní písničky na přání. No a samozřejmě tady nesmí chybět vaše telefonáty, i když těch písemných vzkazů už tady mám nachystanou také celou spoustu. Ale ve vysílání už vítám paní Jarmilu z Prahy. Nuslí, dobrý podvečer, nebo co to je venku, jak jsme říkali, spolu?
1: Dobrý podvečer, Mirečku, je podvečer,
0: večer.
1: Ona ještě denní světlo.
0: Tak a co si dáme pěkného, to jsem tady nastavil, bude tady duo z Nizozemska, Maywood, víte, jak jsme říkali.
1: Ano.
0: Give me back my love.
1: A písnička se bude jmenovat Give me back my love.
0: Přesně. Tak a koho potěšíme dalšího mimo nás dvou?
1: Tak písničku dneska pošleme Marušce do Chomutova, Květě a Romanovi a Jirkovi na Vysokou. Pak bych tu písničku poslala asi Karlovi na Jižní Město, ten se neozývá pořád. Tak ale zahrát mu dám a jeho paní milence.
0: Dobře.
1: A potom bych ještě asi Boženku ze Žadce.
0: Také zdravíme. No a písnička.
1: A samozřejmě pro všechny, kterým asi nechávám hrát. A písnička je samozřejmě pro vás, Merečku.
0: Jo, jsme se domluvili i pro vás. Taky si to tam pořádně teď zesilte. Tady jsou Maywood a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Byli tedy Duo Maywood a písnička Give Me Back My Love. No ale pokračujeme, zájí nás čeká jedna hezká česká písnička od jedné známé české kapely. No a také tady máme na telefonu někoho dalšího. Konkrétně ve vysílání vítám paní Milenu z Českého ráje. Dobrý den, dobrý podvečer.
1: No já vás zdravím, pane Míro, a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: Zdravím hlavně taky Květušku s Romanem, Marcelku do Choutova, Ivetku do České Lípy a zdravím taky Marcelku do Neštěnic.
0: A já se přidávám k těm pozdravům. No a ta písnička samozřejmě bude ode mě také putovat k vám za malý okamžik, jak jsme se domluvili. Skupina Krištof a ten název té písničky je takový zvláštní. Jmenuje se Hned teď, zpívají tam Teď hned a závorce Halo. Je Pojď být světlometem. Tak se to za chviličku pustíme. A vy se mějte krásně. Halo. A naslyšenou.
1: A mějte se moc a moc hezky a zase naviděn, nashledanou.
0: Děkuju.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Hned teď pojď být světlometem, to byla skupina Krištof v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. Za chviličku se podíváme opět na telefonní linku, ale já tady mám, jak jsem říkal, spoustu vašich písemných vzkazů. Pojďme si tedy teď přečíst jeden z e-mailů. Dobrý den, chtěla bych prosím zahrát písničku od skupiny Queen Somebody to Love a bylo by to věnování všem zamilovaným. No ale hlavně bych tuto píseň chtěla věnovat Janu Hejdukovi se vzkazem Miluji tě, Honzo, prosím, ozvi se mi, moc mi chybíš, děkuju, Jitka z Bělé. Tady jsou Queen.

0: Skupina Queen, Somebody to Love, pokračujeme v plnění vašich písničkových přání telefonátem. A ten telefonát je ze Žatce a ve vysílání vítám paní Boženu. Hezký podvečer nebo večer, jak chcete, zdravím.
1: Hezký podvečer, Merečku, já vás vítám.
0: Děkuju.
1: Jsme rádi, že jste opět písnička, protože
0: děkuju.
1: Vás máme nejradši.
0: Jo, děkuju. A tak, potom, co si dáme za písničku a komu?
1: Zdravím všechny posluchače. A dneska hlavně chci zahrát Božence Zirkova k jejím zítřejším narozeninám, takže milá Běženko, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, to ostatní už si zařídíš sama a posílám ti písničku, na které jsme se s Mirečkem dohodli a užívej života, protože to je prostě základ všeho, hlavně to zdraví, aby jsme tady dlouho vydrželi.
0: Tak já se přidávám. Přání.
1: Posílám všem přátelům a posluchačům a všem kamarádům.
0: Prostě. A vám také samozřejmě. La Paloma, Seminorosy, Karel Gott a i pro vás. A zase někdy, ať to vyjde, toho telefonování. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Tolik tedy se jmenuje Rosy, Karel Gott a písnička Lapa Loma. Písničky na přání pokračují a pojďme se znovu věnovat třeba vašim dalším e-mailu nebo dalšímu e-mailu a nedu číst. Zahrajte prosím pro radost naší 91-leté mamince, paní Zdeňce Smržové ze Želevic, která je vaší stálou posluchačkou. Ať je zdravá a spokojená. S láskou za všechny děti, vnoučata i pravnoučata přeje dcera Jitka a dcera Jitka také vybrala písničku Hlubinka. No a já ji vybral od kapely Mistříňanka.

0: písnička, která rozhodně nestárne. Daniel Hulka, Ráj, samozřejmě v originále Vangelis a Conquest of Paradise. No ale stále jsou tady písničky na přání, tak já to nebudu zdržovat a hned ve vysílání Českého rozhlasu Sever vítám paní Emily z Lipové, která do teďka čekala na telefonu. Já vás zdravím, dobrý podvečer, nebo večer.
1: Jo, dobrý podvečer, Mirečku.
0: Děkuju, tak vy jste říkala, že budeme přát ke krásným narozeninám, je tomu tak?
1: No, paní Ula Holičová se minulý týden ve čtvrtek dožila 90 let.
0: To je pěkné, ano.
1: A je to druhá nejstarší paní tady v Lipové. Asi vůbec občanka.
0: Ano, gratulujeme samozřejmě no. Také za Český rozhlas
1: Takže,
0: Sever.
1: Takže, tak Ulo, jestli posloucháš, já doufám, že jo, tak já ti přeju boží požehnání, všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví, štěstí a pohodu.
0: A já se přidávám znova.
1: Její pravnučce, Nikolce, přeju totéž.
0: Ano.
1: Která měla nehodu asi před 3 rokama byla. Stále ležela chudinka. A teď už ji můžou posadit aspoň na invalidní vozík.
0: Ano, ano.
1: A taky přeju taky. Boží požehnání, hodně, hodně zdraví, krásná holka, mladá, 18 lety bylo.
0: No a my jsme vybrali k tomu všemu hezkou písničku od Milana Chladila, vidíte, krásné je žít se ta písnička jmenuje.
1: A já bych přála ty holce, aby se dostala do těch Jánských lázní k tomu lékaři mladýmu, který už hodně lidí postavil na nohy zase.
0: Tak aby to vyšlo, hodně zdravíčka také přejeme, samozřejmě oslavenkyni také všechno nejlepší, ale teď už Milan Chladil a vlastně písnička
1: vám. Děkuju, Mirečku, naslyšenou.
0: Budu se těšit.

chladil, krásné žít. Stále jsou tady písničky na přání. Pojďme si přečíst další z vašich e-mailů. Dobrý den, chtěl bych nechat dodatečně zahrát písničku od Jakuba Smolíka, Prý chlapy nebrečí, mému tatínkovi Václavu Buckému z Lipové k 60. narozeninám, které slavil 1.8. v sobotu. Celá rodina přeje všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. Děkujeme moc, tak my se přidáváme opět a písnička je tady k tomu.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

Tolik je o písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever Jakub Smolík. No a než tady bude teď 19 hodin, tak já myslím, že zvládneme ještě jednu písničku na přání. Mám tady k ní e-mail. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od skupiny Olympic Nebe nad hlavou. A písnička bude pro všechny posluchače a hlavně pro Terezu Dostrážova. S pozdravem, Jan Sklatov.

0: Kolik skupina Olympik, Nebe nad hlavou a jsme ve finále. Písničky na přání končí, ale další tady budou zase zítra opět po 12. nebo po 18. hodině. Ideál mějte pokud možno krásný večer a zítra se těším opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dlouhotrvající sucha se v Ústeckém kraji projevují na sklizni obilí. Výnosy jsou výrazně nižší než loni. Ze založení dvou lesních požárů u Nového Boru policie obvinila jednoho muže. Nejstarší typy občanských průkazů ode dneška neplatí. V noci jasno nebo skoro jasno, k ránu více oblačnosti, teploty klesnou na 21 nebo i 15 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Žně v Ústeckém kraji jsou téměř u konce. Zemědělci už sklidili přes 93% obilovin. Podle údajů ministerstva zemědělství dosahuje průměrný výnos 4,83 tuny z hektaru. To je výrazně méně než loňských 6,7 tuny. Letos zemědělce trápí sucho a obávají se nedostatku krmného obilí. Předseda okresní agrární komory Most a Chomutov Jan Veleba už dříve upozornil, že letošní úrodu mohou poškodit dlouhotrvající období bez dešťů. Policie obvinila muže z Českolipska ze založení dvou lesních požárů. Podle vyšetřovatelů je založil minulý týden ve středu v okolí Nového Boru. Dopoledne v práchni zapálil ořezané větve nedopálkem cigarety. Způsobil požár o rozloze přibližně 5x5 metrů. Ve 2 hodiny odpoledne pak založil další oheň, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: V druhém požáru odpoledne pak kolem 14. hodiny to již v katastru obce Okrouhla. Pak v lese zapálil zapalovačem suchou trávu. Tento travní porost začal hořet velmi rychle, tentokrát už na ploše přibližně 300x400 metrů.
0: Podle Sochorové policie případ vyšetřuje jako přestupek. Po vyčíslení škody se ale může právní kvalifikace změnit. Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí, jde hlavně o papírové knížky a také zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení, anebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé mohou být 90-letí a starší lidé. Podle ministerstva vnitra bylo ještě letos na jaře v oběhu asi 10 000 takových průkazů. Aktuálně jich stále evidují přibližně 4 700, upřesňuje mluvčí rezortu Adam Rösler.
3: Uvedená čísla je potřeba vnímat rezervou. Část lidí už pravděpodobně v České republice nežije, nebo jejich doklady fyzicky neexistují. Přesto mezi držiteli těchto průkazů mohou být i seniori, kteří je stále běžně využívají.
0: Polský plavec Bartoloměj Kubkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 650 hodin. Kubkovský vybíral peníze na charitativní sbírku pro nadaci Bojovníci s rakovinou. Získal pro ně 670 tisíc zlotých, přepočtu asi 3 miliony a 700 tisíc korun. Sbírka stále běží.
1: Počasí.
0: V noci jasno nebo skoro jasno, k ránu více oblačnosti, teploty klesnou na 21 až 15 stupňů, nejchladněji bude v údolích. Zítra jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně více oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty zítra i do 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Policie řeší před teplickým nádražím střet osobního auta a cyklisty. V Chomutově pozor v ulici 28. října u křižovatky s průtahem. Přibližně 15 metrů je znečištěných olejem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem paní magistro viděl v novinách titulek Kdo žvaní o solidaritě. Pomineme teď, co pod tím titulkem v článku bylo, ale zastavme se u onoho slova žvanit. Sloveso, to je jasné, sloveso, které je vlastně expresivní, má expresivní význam, protože to degraduje tu mluvu, mluvení, hovor, komunikaci.
2: Já vidím, že se vám to ani nechce vyslovovat, to slovo.
1: Já jsem ho neřekl.
2: Řekl, ale nerad, myslím trochu. A tam ta expresivita zjevně nemá degradovat to sdělení samotné, ale má být hodnotící. To znamená, že zjevně, když se objeví takovéto sloveso příznakové v médiích, tak jde o to, že autor chce jasně naznačit svoje mínění.
1: O tom obsahu.
2: O tom, co se říkalo, co bylo to nažvaněno.
1: Ale určitě i o tom, který žvanil, ne? Že to byl žvanil.
2: Samozřejmě, samozřejmě. Když to říkáte, dívala jsem se do etymologického slovníku. Etymologie slova žvanit je poměrně zajímavá. Je to expresivní výraz k původnímu slovesu žvíkat, kde staročeská podoba zněla žvásti a od toho byl odvozen výraz žvanec, no a k tomu žvanit, žvatlat už pak máme jenom kousek. Takže přežvikovat, co si, aniž by to mělo valný obsah, řekněme.
1: Dáme dohromady pár synonym pro žvanění.
2: Kecat.
1: Mně napadá blábolit, možná.
2: Plácat.
1: No, blekotat, tlachat.
2: Synonyma většinou se nepřekrývají úplně významově, takže bychom mohli uvést i, já nevím, klábosit, anebo potom vlastně bez tohoto záporného příznaku.
1: To už se dostáváme mezi slova, která jsou neutrální, významově mluvit, povídat, hovořit, rozmlouvat, rokovat, řečnit možná. I když to řečnit, tam už trošku je zabarvené, vidíte.
2: Ten příznak honosnější.
1: Ten zase řečnil, jakože to bylo nudné a dlouhé asi. No,
2: tak,
1: dobře.
2: Dokonce se občas právě s tím vysokým příznakem stylovým používá i zastaralý výraz řečňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Očkování v lékárnách by v České republice mohlo být možné od poloviny příštího roku. Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra opět bude převážně slunečno a velmi teplo. Maxima hlavně na jihu Moravy až kolem 39 stupňů a v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Od poloviny příštího roku by se lidé v České republice proti chřipce a nemoci COVID-19 mohli nechat naočkovat také v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením.
3: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
3: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
5: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
3: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
6: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
3: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Nikola Rimkevič-Hajková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůraznil, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
7: V žádném případě to neznamená, že je v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
2: V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy nebo kapry, uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je teď téměř bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
8: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice, tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice minimum oblačnosti, bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra bude horko a hlavně v Čechách je možnost bouřek. Čekáme jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Za sjezdem na Teplice na kilometru 61 stojí osobní vozidlo. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Pěkný večer a příjemný poslech.
9: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takové špatné rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil.
2: A teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě. Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jereše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a td. Tak chci, mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak
1: že
2: se říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo?
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak
1: ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, no. Jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jo, fakt to bylo drsný. Ale nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat Březnický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já tam mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý je horší, samozřejmě některý je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky. Ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovalo o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju a taky tolik nešije. No jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka holky. Moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel, kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teďka ve Švandově divadle, což je to...
2: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda. Chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času. Já jsem ve 4 nebo v 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. A pak minulo mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to budeme takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální. Ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines Pata Mata.
2: Přines jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
2: A kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byly to vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
2: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
2: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
1: Na vlastní
2: já většinou teda cestuju na vlastní pěst.
1: Pěst,
2: jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors excuse moi, encore une fois, je voudrais des Ať to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si: můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaký pidi vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli: proč jsi smutná, proč brečí, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět, a byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
2: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
2: No, musí, a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý, a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
2: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
2: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla. Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani, a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku to chce drink.
2: Do toho hodně dabuju, pracuji pro různý nadace, pomáhám 2 skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
2: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a který nedám dopustit, jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry, tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata, takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: A dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili historický rekord pro Moravu a Slezsko. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje. A zítřejší počasí opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů, v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes odpoledne překonala historický rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují minimálně 30 let. Velmi teplé až horké počasí má na jižní Moravě pokračovat do čtvrtka. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje, informovala o tom dnes mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak výrazně neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje.
3: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
2: Mezi Jabloným v Podještědí na Liberecku a Mimoní na Českolipsku ode dneška nejezdí vlaky. Začala tam totiž plánovaná zhruba měsíční údržba a oprava trati. Rychlíky a lokální spoje nahradily autobusy.
4: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonem v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: A z dopravy ještě jednou. Kvůli opravě vozovky je ode dneška v Otrokovicích na Zlínsku uzavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje veřejné dopravy až do příštího týdne do středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky budou končit už u centra ve zlínské části Malenovice.
5: Týká se to linek X2 a X6, ze kterých lidé u centra přestoupí na linky X55, případně X57. Ty je zavezou k Otrokovickému nádraží a jezdit budou v obou směrech Havlíčkovou ulicí, kde vznikne pro jízdu od nádraží náhradní zastávka. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ujediněle kolem 14. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude horko, hlavně v Čechách je také možnost přeháněk a bouřek. Má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, a to zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne místy mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na chodce rady na kilometru 26,5 blokuje pravý pruh osobní vozidlo. Připravuje se odtah, místem projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Dnešní příběh je jako vystřižený z pohádky, kde o lásce rozhodla tři přání.
7: Po dvakrát mladá dívka zahlédla svého prince. Ale až na třetím setkání se jejich oči a ústa setkaly a celý svět se s nimi zatočil.
6: Otoček a zvratů pak prožili ještě mnoho, ale nikdy neohrozili jejich lásku.
7: Věděli, že v moři lidí budou jejich oči vždy hledat toho druhého. Poslechněte si jejich příběh.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: U dalšího dílu Zlaté lásky vás vítají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes budeme naslouchat manželům Vlastě a Ladislavovi Štalmachovým.
0: Jemu je dnes 80, jí 77 let. Do Suchých Lasců na Opavsku se za nimi vypravil naslouchající kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Jdeme dobře ke Štalmachům?
4: Jste správně, jste na správném místě.
3: Vy budete pan Ladislav.
4: Já, ano, přesně tak.
3: Patrik Rozehnal, dobrý den.
4: Těší mě.
3: A kde máte manželku?
4: Manželka je vevnitř ještě.
3: Počkáme na ní.
4: Ne, ta, půjdete dovnitř, ne?
3: No to jo, jsme ji nepřepadli třeba, nebo tak, jako negliže, nebo že ještě vevnitř.
4: Ne, ona na vás čeká. A už je tady.
5: Jo, dobrý. Moc vás pěkně vítám.
3: To jste hodní. Já mám pro vás Vlasto kytičku.
5: Ježíš, vy jste zlatý, to si nezasloužím vůbec. Juba.
4: Ale zaslouží si to, zaslouží si to.
3: Že jo?
4: Ta si zaslouží hodně věcí. Fakt.
3: Opravdu. Třeba i pusu.
5: To je krása teda.
3: Od vás teda.
4: Ode mě?
3: No, tím jsme nezačínali dlouho.
0: Poprvé se potkali před domem Vlasty, když Ladislav, co by 18-letý mladík, zastavil v Podvihově s partou cyklistů, aby opravili defekt na pneumatice.
1: Vlasta, které bylo teprve 15 let, jim se sestrami nabídla buchtu a něco k pití. Zakoukala se.
0: Po druhé, Ladislava tajně pozorovala s kamarádkami v lese, když přijel z kluky na čundr.
1: Ale až třetí setkání v roce 1965, to už měl Ladislav po vojně, rozhodlo. A to přitom chodil s jiným děvčetem z téže vesnice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: To bylo to nejlepší, co nás v životě potkalo. Já jsem tu sobotu měl dopolední směnu. Krásný den, slunko svítilo. A já nevím, z jakého důvodu, ale šel jsem do toho Podvihova za tou svojí přítelkyní pěšky. A s tím důvodem, že půjdem na zábavu. Jo? Čili já jsem tam přišel za ní a z nějakého důvodu ne, ona na tu zábavu nepůjde a hotovo. Z nějakého důvodu nemohla jít. No. Tak já jsem se pěkně rozloučil a šel jsem znuděně na zastávku, že pojedu sám. A přicházím k té zastávce, to bylo v Podvihově, a vidím tam na zastávce stát nějakou holku. Přijdu blíž a podle vidění jsem viděl, že to je ta slečna, kterou jsme se párkrát potkali.
3: Vy jste si ji takhle pamatoval?
4: Jo, to jo, tak se zapamatujete, takové krásné kotě. To, co si člověk zapamatuje, jo?
3: No, jak vypadala tehdy?
4: No, obrázek, co vám budu říkat, jo? No a tak jsem zjistil, že jde taky na tu zábavu. Jsme nastoupili do autobusu, jo, a ona mi dovolila si sednout k ní, i když ten autobus byl prázdný, jo? Ale dovolila mi sednout si k ní.
3: No. Ladislav se ptal, nebo vy jste mu nabídla místo?
5: Ne, zeptal se mě, jestli si může přisednout. No, tak si přisednul, jeli jsme spolu na tu zábavu, no a na té zábavě už jsme spolu začínali hodně tančit, no pořád jako spolu, jo.
3: Vy jste neměla nějakého nápadníka nebo někoho, koho byste tam
5: neměla. Vzala
3: dokola?
5: Ne, neměla. No a tam na té zábavě, teda to už jsme byli spolu, jsme už jenom spolu tančili, pak jsme šli chvilku spolu na procházku, no pak mě doprovodil domů z té zábavy a? To, tím pádem to začalo tak.
3: No a jak vypadá takové vyprovázení domů ze zábavy?
4: Od půlnoci už samozřejmě nic nejelo, ale byl tam kamarád, který měl tu Felicii zrovna. Nás tam přibral do toho auta, zavezl nás na ty komorské chaloupky, ten kousek, potom ten kilometr už jsme došli pěšky.
3: A to už jste se drželi za ruce? Nebo
4: to už jsme se samozřejmě drželi za ruce, vykládali si pěkně, přijdeme k těm vrátkům, jo. A teď jsme si chtěli dát políbek na rozloučenou a v tom to skočilo. To byl ten skok. Ta jiskra obrovská, to zařmělo přímo, jo? Takže to bylo něco po půlnoci a věřte tomu, že my jsme v tom oběti zůstali, až začali kohouti kokrhat, tak jsme se teda zpamatovali, protože on hlavně ona, že musí potajnu vletět do baráku, aby ji rodiče neviděli, že přišla pozdě nebo ráno. No takže to jsme si dali ten konečně ještě ten poslední políbek. To už jsme ani nemohli mluvit, protože jsme měli oteklé rty. A já jsem to fičel přes pole domů, no ona do postele.
3: Jak je to?
4: A s tím, že se jako večer sejdeme zase někde na poliviční cestě a pak to už pokračovalo dál.
3: Jaké to bylo? Taky se s vámi svět takzvaně zatočil toho večera?
5: Jo, bylo to hezké. Já jsem ho totiž vydávala, jak on kolem naší zahrady chodil s tou svojí bývalou partnerkou a byl za vojáka. No tak to byl pro mě obrázek krásný. On vypadal strašně pěkně.
3: Chlapovi ta uniforma sluší, co?
5: Maria. No, bylo to super. Tak jsem potají... jenom slzíčky mi ukápli, že si našel jinou holku než mě. No a potom se to tak vytříbilo, že bohužel, že jsme zůstali my dva spolu. No.
3: Pro ní, pro vás štěstí.
5: Pro nás štěstí, no. Tak ona si to zavinila sama. Nechtěla na tu zabavu jít, nebo nemohla, to už nevím, ale tak to teda vyvrcholilo. No.
3: Když jste tedy začali spolu chodit, randit. Jak to tehdy vypadalo? Co to znamenalo? Kde jste se scházeli? Kam jste chodili? Co jste jeden k druhému cítili? Vlastičko, to se vám líbilo na takovém fešákovi, jakým byl Ladislav?
5: No, mi se líbilo to, že on byl, bych vám řekla, slušný a že si nikdy na mě nic nedovolil. Jo, to, co se mi třeba nelíbilo, dala jsem najevo, a opravdu všechno dodržoval. Nebyl nějaký hulvar nebo nějaký násilník nebo něco. Ne, fakt. Byl hodně takový slušný a to se mi na něm nejvíc líbilo. No.
3: Kdy jste si tedy vy dva dovolili trochu víc, že jste se třeba i fyzicky zblížili?
5: To bylo... No, víte co? To bylo opravdu někde na mezi. No, to opravdu. To jsme šli za naši školy tam u nás v Podbihově a tam jsme měli takovou dlouhou takovou tichou, pěknou alej a na té mezi jsme poprvé se to asi začali milovat.
3: A kdo to začal? Vyplynulo to ze situace, tak nějak jste se prostě zblížili, nebo třeba Ladislav naléhal, nebo jak to bylo?
4: No, tak manželka nezačala nikdy. Vždycky jsem musel začát já. No, ona samozřejmě to nebyla proti nikdy, tak nikdy nebolila hlava nebo něco jiného, rozumíte? Tak, jo? Takže jsme se domů vždycky shodli. Jo? A když meze nebyly, jo? Dokonce jednou se nám podařilo si lehnout do trávy, která byla polita močůvkou, jo. No zkrátka, trošku jsme voněli, no, ale hlavně, že jsme se měli dobře, no.
3: Kdy jste oba začali cítit, že to chození, ta zamilovanost, kterou jste si prošli, se mění v něco silnějšího a začínáte třeba spolu plánovat i společný život? Kdy se to u koho objevilo? Řekli jste si to, nebo někdo z vás to poznal nějak a prozradil druhému? Jak to bylo? Kdy se to přerodilo?
5: No, víte, to začalo tak, že jsem já přišla do jiného stavu. No, říkala jsem to manželovi teda, no ještě nebyl manžel, ale nastávajícímu. Přijal to úplně perfektně.
4: No, já jsem byl šťastný.
5: Ale nejhorší to bylo, já jsem se bála říct doma, co bude. A když jsme se do toho pustili potom oba dva, pomohl mi našim to říct, tak už se nedalo nic dělat. Tak potom ani jsem nedostala vynadané, jenom mamka se chytala za hlavu, protože já jsem byla už v pořadí asi pátá nebo šestá, která se během 2 let vydávala nebo ženili bratři moji. To bylo hrozné. No. Moje mamka si dokonce na naši svatbu musela vzít půjčku.
3: A rodiče řekli tedy, že ano, povolují?
5: No, řekli, že nedá se nic dělat, bohužel.
4: No.
5: Nedá se nic dělat, budeš se vdávat, no. A je to.
3: Spadl vám trochu kámen ze srdce?
5: Ježíš, a jak, no. To je strašné. Já jsem byla šťastná, že to tak dopadlo a že nebudu muset zůstat sama.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj barvitý životní příběh vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Veselku měli 4. března 1967. Ženích přitom svatbu málem prošvihnul, protože napadl sníh a do Podvihova, kde měl vyzvednout nevěstu, dorazil s velkým zpožděním.
1: Ale vše dopadlo dobře. Sezdali je na městském národním výboru v Opavě a lásku si slíbili i před církevním oltářem v kostele svatého Ducha.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Nejsem Bůh ví jak založená nějaká pambičkářka nebo něco, ale bylo to takové hodně slavnostní. Tatínek mě vedl.
4: Co se tak nevěstě honí hlavou, když kráčí tou uličkou k tomu oltáři, kde bude sezdána s tím svým milým nastávajícím manželem na celá ta léta? Co se vám tak odehrává v té hlavě? Pamatujete si to?
3: No, já jsem se nejvíc bála toho, že nebude hodný manžel a že bude z něho nějaký, jak by vám to řekla, víc pro kamarády, více pro ty kamarády, protože jich měl hodně, a že rodina bude taková upozaděna trošku, jo. No ale naštěstí úplně pravý opak. Pravý opak, no.
4: Když bylo po obřadu, tak co, jeli jste k fotografovi, jelo se na hostinu, co bylo?
3: No, hostinu jsme měli jenom doma. Mamka moje všechno připravovala s tetama a se sestrou starší, která byla 7 roku starší. Všechno se připravovalo doma.
4: Nějaký první tanec, pamatujete si?
5: Tanec my jsme netančili. Tam nebylo kde tančit.
4: Jste neměli muziku?
3: Domácí gramofon.
5: No,
4: takže se tančilo.
3: No, nebylo, to jo.
5: Ne, tak. Ale tak, no, tak na chodbě nebo někde to jo, ale jinak ta, v té místnosti nebylo místo ne, už. To tam bylo plno lidí, takže za tančení nebyl čas. My jsme se hlavně těšili na ten večer a na tu noc. No, ta svatební noc, ta byla super, špisa.
4: Jo.
5: To nemělo chybu.
3: Nemůžu
4: se tomu,
3: já už k tomu nic nedodávám radši.
4: A to byste měla svůj pohled.
3: A tak víte jak jo, co vám mám říct, svatební noc je svatební noc, no. Takže proběhlo všechno, co mělo asi, no.
4: To ráno, první probuzení, už co by manželé, jaké to bylo?
3: V prvé řadě jsme museli naklusat a dělat pořádek.
5: Že? Já si to nepamatuju.
3: Jo, a já jo, protože mamka už jenom tak zaklepala na dveře, jsme měli takový malinký pokojček pro sebe, jdeme uklízet, no. Bylo to, tak jsem šla uklízet, no.
4: To je návrat do toho reálného života.
3: Přesně tak, no.
5: Pak pokračoval dál celý večer, celé odpoledne, druhý den, jo, to znamená, že se zase něco popilo, něco vysnědlo, než se hosté až potom večeru rozešli. To znamená, že to trvalo 2 dny. No, jak to má být.
2: Brzy po svatbě na začátku srpna 1967 se Vlastě a Ladislavovi narodil syn Vladislav. Radost to byla veliká. Žili šťastný a spokojený život, než přišel rok 1985.
1: Toho roku Ladislava potkali 3 vážné dopravní nehody, kdy jen o vlásek unikl vážnějším zraněním nebo dokonce smrti. A to ještě netušili, že to nejhorší potká jejich syna.
3: Tak on byl jeden měsíc na vojně. Měsíc. Byli na jakési cvičení v lesích a převáželi je zpátky už do kasáren na takovém tom vojenském autě, co je těma plachtama takové, no po boku, jo. To byl prosinec, to už bylo náledí, byl sněhu plno a jak přijeli do jedné vesnice, tak zrovna ze zastávky autobusové vyjížděl autobus a oni se spolu srazili s tím autobusem, jo, to vojenské auto a smetl ty vojáky na té korbě, všechny smetl do vozovky a byli rozmasírovaní, co jenom. Tam byli tři kluci ze Slovenska, ti byli mrtví, jsme je viděli umírat na chodbě. No a Vláďu převezli z těch Mariánek do fakultní nemocnice do Plzně a ten byl 4,5 měsíce v tom Plzni bez vědomí.
4: A jak vy jste se o tom dozvěděli? A
3: dozvěděli jsme se to tak, že nám tu přijeli nějací vojenští vysocí důstojníci nebo někdo a přijeli nám to tu říct.
4: Co se v člověku odehrává, když slyšíte tuhle zprávu?
3: To se nedá popsat vůbec. To se nedá popsat. To si sednete na schody a křičíte. No a tak na druhý den jsme sedli do auta, že? A jeli jsme tam. No, tam jsme viděli akorát ležícího chlapa. Nic víc. No a na té chodbě jsme viděli právě toho kluka, toho Slovaka. No a pak lékaři, co vám řeknou? 1% ze 100 nám řekli tenkrát. Nevzdávali jsme se, jezdili jsme tam pořád. A vždycky v těch 8 hodin nám řekl jeho stav. A celých 4 měsíce se pořád nic neměnilo. Nic, stav se nemění, nic. Pořád říkal, že se z toho už asi nedostane, že to je beznadějné. No ale přišly Velikonoce, my jsme tam opět za ním jeli, vezli jsme také veliké malované vajíčka. A teď jsme to před ty jeho oči, to vajíčko, ukázali jsme mu ho a on začal po něm jako šahat. No tak to byla úplně nádhera. Tak hned doktoři zpozornili jeho, že on se jako z toho začínal trošku to a navrhli nám, že on nejvíc reagoval na ty rodiče, na ty hlasy. No a tak navrhli nám, jestli bychom chtěli třeba tam někdo z nás u něho na celý měsíc zůstat. No, tak já jsem dala, no nejprve ne výpověď, ale vyžadala jsem si neplacené volno na měsíc a celý měsíc jsem tam u něho byla. Doktoři mi tam zařídili ubytování, jídlo, všechno. Všechno jsem mohla udělat, s ním cvičit, vozit si ho ven na lehátku, všechno, jo. No a za ten měsíc udělala takové pokroky. Já jsem s ním strašně pořád cvičila. Potom měsíci ti lékaři navrhli, že když už je na tom trošičku líp, že by bylo lepší, kdybychom ho měli poblíž, tak zařídili to u vojáků vojenské správy, že ho letecky ho helikopterou převezli do Ostravy a v té Ostravě jsme byli za ním dennodenně. No a pak už to šlo trošku lepší, že už jsme ho tady učili a i jíst, protože předtím vůbec byl krmený sondou, že? Jsme ho učili jíst, jsem mu to lžičkou roztahovala ty zuby od sebe, nemluvil, jenom všechno psal. Jíst se nám podařilo ho No všechno, všechno znovu se učil, všechno znovu. Učil se počítat, učil se jezdit na kole, učil se znovu plavat, učil se všechno úplně znovu. My jsme ho právě tím, že jsme ho nutili všechno udělat přes jeho vůli, tak jsme docílili toho, že on opravdu je tak, jak je. A opravdu doktoři si to uvědomili a dostali jsme dokonce pochvalu, že co se nám vlastně podařilo s ním udělat.
4: Víte co, ale já si myslím, že tohle je důkaz právě té rodičovské lásky, co všechno pro ty děti udělají. A právě síla té lásky vás dovedla k tomu, že jste tomu synovi takhle pomohli. Protože kdybyste ji vy dva v sobě neměli a i k sobě, tak by to možná takhle i dobře nedopadlo.
3: A víte co, my jsme se kolikrát tak strašně pohádali, protože já jsem byla trošku měkčí, mi to bylo strašně přes moji naturu, jo, nějak nutit něco nebo tak, jo, ale on mě vždycky, no ne seřval, ale řekl, že jsem strašně měkká, že to musí udělat a hotovo, jo. Tak on byl takový, jak bych vám řekla, víc
5: ráz.
3: Takový ráz.
4: Vy říkáte ráz, ale já vidím, že Ladislav i slzí, že i teď se mu všechny ty emoce a myšlenky vrací. Vy jste musel mít obrovskou sílu, Ladislave, jednak proto, abyste dokázal bojovat s tím, že váš syn má problém a že je mu třeba pomoct, ale zároveň do toho i vtáhnout tu vaši ženu, pomoct jí a být jí oporou.
5: Což protože já tady nejsem schopen bez ní žít, jo? To je zkrátka moje polovička.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Manželé Vlasta a Ladislav Štalmachovi jsou svoji už 57 let. Za tu dobu poznali dobré i to špatné. Sílu a energii do života si dávají navzájem. A to je inspirující.
2: Obdivujeme je. A chceme je trochu potěšit, rozveselit a překvapit.
1: Proto jsme jim poslali dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
2: Patrik rozehnal, jim ho tajně zapojil na stole v kuchyni a chystá se jim ho předat.
3: Ježíš!
4: Ježíš! Ty brďo, to snad není pravda, ne?
3: Pak?
4: Jo. Pak, to není pravda.
3: To je pravda, jo?
5: No, není to atrapa.
4: Ale ne, to nemůžeme přijat. Ne, neexistuje. Nemůžeme přijat vůbec.
3: Proč?
4: To je strašně závazné. Potom jo, oni budou si myslet, že se jim nějak budeme chtít zavázat.
3: Jo.
4: Protože jo.
5: Ne.
4: Ne.
5: Oni vám tím chtěli poděkovat, že jste se otevřeli, vaše srdce, vaše city, vaši duši, popsali to, co jste v životě prožili a nebáli se to odhalit těm ostatním, abyste pro ně třeba byli silou, inspirací, tak vám chtěli poděkovat.
4: Ježiš, to je strašně milé, strašně milé.
3: My máme Edušo.
5: Kávu.
3: Anušo.
4: Děkujeme. Díky moc, strašně.
5: Tak vy pijete, jak jsme se dozvěděli, kolem 3 hodiny kávu,
4: no.
5: Tak odteď z tohoto kávovaru dělá nejrůznější typy káv, italského typu, máte tu i zrnkovou kávu, můžeme si rovnou dát.
3: No dáme si, no všichni, jo.
4: Děkujeme.
3: To nevadí, že už je víc hodin. Aspoň dneska si to užijem, tu noc svatební, kotě.
4: Strašně moc děkujem, to je krása, teda fakt.
3: Akorát malej, to se mi líbí, že? Tak je šikovný, že tu máme místo ještě pro něho.
4: Paráda.
1: Vlasta a Ladislav Štalmachovi toužili mít po Vladislavovi další děcko. Ale nedařilo se. Vlasta dokonce jezdila do lázní. Podstoupila nejrůznější typy léčby. Ale nešlo to.
2: Možná proto přilnuli k malé holčičce, Kateřině, o kterou se Vlasta s láskou starala v dětském domově, kde pracovala.
1: Obě k sobě našli cestu.
4: A začala jsem si ju jako s dovolením tady paní vedoucí nebo pana ředitele toho děcka brávat domů, ale to podmínka byla, že kdyby náhodou přišel někdo z rodiny, že okamžitě ji musím přivést zpátky, ale jednou tam byl tatínek a to bylo všechno, pak už se přestali oni zajímat a ta malá, ta se tak na mě zvykla, že jak já jsem odcházela vždycky z práce domů, tak ta řvala u té branky a řvala a řvala a řvala a já jsem brečela, že ji nemůžu vzít domů. Tak mi to bylo taky líto, jo. No tak jsem si říkala, že by to zkusila jako si ji adoptovat, jo. No a rozjeli jsme to všechno, tu adopci, co jsme museli projít. No, pěstounská péče. A mezi tím, jak jsme to měli rozjeté, se to stalo s ním, s klukem, jo. No a teď nám, jako každý říkal, už si ho neberte, protože to nezvládnete, nevíte, jak to dopadne s ním. A budete mít doma mrzaka, budete se o něho starat a jak to zvládnete ještě s takým dětskem. No ale my jsme si říkali, a právě proto, jo, co kdyby to dopadlo blbě, tak aspoň máme ju. Tak jsme to začali vyřizovat všechno. Nakonec jsme byli strašně rádi, protože ona jemu taky pomáhala, strašně mu pomáhala. Pořád s ním cvičila, jo, nové cviky a všechno. No ale abych nepřeskočila, jako od malinka, to bych vám musela říct, že jsme byli strašně rádi. Ona sněhu se bála, vody se bála, cizích lidí se bála. Ona byla strašně vystrašená, všeho se bála, jo. My jsme ji všechno museli taky učit, jo. Jak jsem ji chtěla ze sáňky sundat do sněhu, tak ty nožky tak vyzvedla a řvala jak tygr. Nechtěla se vůbec toho sněhu dotknout, jak ona se toho sněhu bála. No, vody to samé. Takže ona byla jak strašně taková jako plachá, bych vám řekla.
5: A vaší láskou a přístupem to všechno povolilo?
4: Všechno, no, všechno. Bylo úplně nádhera potom, jak manžel s ní. Ježíš, oni se schovávali tady po skříních, dělali schovky a všelijaké srandičky. On ji měl možná radši než Vaďu. Já jsem mu to vyčítala, že on ji má fakt radši, než to byla hrůza. Všude s ním na klíně a všude po venku, všechno s ním, s dědou dělala, a no, nádhera, fakt.
5: Povězte mi upřímně, opravdu, Ladislave, je tam rozdíl mezi tím, když je to dítě vlastní krve a když si vezmete někoho do pěstounské péče, nebo ta láska je pak stejná?
3: To je úplně stejné. Já mezi tím neberu žádný rozdíl. Jo? Já ji mám tak rád, jak Vláďu. Hotovo. Tam není co řešit.
5: To, že jste si ji vzali vlastně do péče, bylo právě proto, že vy jste po druhé nemohla otěhotnět. Podporoval jste svou ženu v tomhle od začátku, když přišla s tímhle nápadem?
3: Tak ona s tím nepřišla, s tím jsem přišel já.
5: Dokonce?
3: No ano, to bylo můj nápad, protože my jsme... ona vždycky ji ubrala na sobotu a neděli, samozřejmě, že jo. V neděli musela zase vrátit. No a když jsme jeli třeba na výlet, tak ona na tom zadním sedadle ležela, spala. A já říkám jednu dobu tady vlastně, co, tak to se tak si uvezmeme, ne? A je u nás. No tak ta byla šťastná, samozřejmě, jo.
4: Jsem se ho bála, co mi řekne, že? No, ale jo, byla jsem fakt spokojená a doteďka jsem strašně šťastná, vyvedla se nám, je hodná, chodí nám pomáhat na zahradu. Co jenom si vzpomenete, ona pro nás by udělala. A pro Vláďu to samé. No.
5: Není to taková ta odměna trochu za všechny ty útrapy předtím?
4: Možná, že jo, no. Možná, že jo, ale já si myslím, že ona ví, odkud ona pochází a co všechno si prožila taky, jako než přišla do toho dětského domova. A dokonce, jak se vdávala, tak si musela zajít ke svým vlastním rodičům pro nějaké dokumenty nebo

0: jsem byla strašně ráda, že je pořád při mě, že mi pomáhá a že nesklamal, že se nevzdal nikdy tady této katastrofy, co nás potkala s ním, jo. A s tou Katkou to bylo ještě lepší právě, no, také veselější právě. No, ta nám dodávala chuť do života.
1: Cítíte vy, Ladislave, že jste se víc s Vlastou díky tomu semkli?
2: Já ji mám pořád stejně rád.
1: Milujete ji?
2: No to vám říkám pořád. To nemá chybu, jako jo.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to opravdu silný příběh, který nám dnes vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Jak se oba znají? Co si pamatují ze společné historie? Patrik rozehnal si to ověří několika otázkami.
1: Položil je každému zvlášť. A teprve my jsme dali jejich odpovědi dohromady.
3: Jaká byla ta první pusa?
4: No, boží, sladká, nekonečná. No, nic lepšího jsem nezažil.
5: To bylo k nezapomnění, fakt, to bylo opravdu boží. Moc se mi to líbilo.

0: No, nešlo přestat. Bylo to hezké, fakt.
1: Jaký jste měl tehdy účes?
2: Trošku delší vlasy, no.
0: Neměl nikdy dlouhé, ne, vždycky měl tak přiměřeně, akorát tak, jak by asi.
1: Mluvíte někdy ze spaní?
2: Ne.
1: Jste si jistý?
2: Jsem si jistý.
1: Mluví někdy ze spaní?
0: Nemluví. No, jenom takové skřeky vydává.
1: V čem je váš muž absolutně nejlepší? V čem je dobrý?
0: Je vynikající ve všem, opraví, na co šáhne, tak opraví, opravdu. Cokoliv já pokazím, tak rychle letím za tatínkem, on mi to hned spraví.
2: No tak dobrý jsem autoelektrikář, jo, ale jinak umím uvařit čaj, jo. Každou sobotu vstávám první a udělám vaječinu, jo, protože tam jsem špice.
1: Přiznejte se, kolik máte kabelek?
0: 4.
2: No, tak ze 3, možná 4, já nevím, moc jich nemá.
0: Nebo 5. Ne, víc ne, víc ne, fakt ne.
1: Kam byste si nejraději sedla v prázdném autobusu?
0: Hned za řidiče, já potřebuju vidět před sebou.
2: Já si myslím, že tak doprostřed. Bude spíš čekat, jestli se k ní někdo přisedne.
1: Jako ty.
2: A pokeca.
1: Jakou barvu rtěnky používá, víte to?
2: Vím 100%, není to červená silná, je to slabě, slabou lince červená, jo?
1: Jakou barvu rtěnky používáte?
0: Matnou, takovou spíš růžově hnědou.
1: Co manželovi nejvíc vyčítáte?
0: Že kde sedne, tak spí.
2: Že se do ní pořád navážím.
1: Kdo vynáší odpadky?
0: Odpadky vynáší syn.
2: Ano, Vláďa a mamina, maminka.
1: Píšete si seznam na nákup?
2: 100%. Každou středu večer maminka zasedne, pozbírá reklamní noviny a píše seznam. Já nevím, co tam furt najde, já tam nenajdu nic, jo? Ale ona to má furt napsané.
0: Protože já mám asi tři obchody na vytyčené, kde jsou bezpečně dobré věci a už to tam všechno znám.
1: Kdy vás naposledy plásnul přes zadek?
0: On to dělá pořád.
2: Určitě dneska po obědě naposledy, protože sáhnout se na ženské tělo, to je moje. Tak to já zbožňuju. To je, já nevím, já se možná uchyl, ale...
1: Manžel, vy si to můžete dovolit.
2: Ale já to nevydržím zkrátka. Ne?
1: Co vás při milování nejvíc štve?
2: No, při milování já jsem se vším spokojen.
1: I s vaší paní?
2: 100%.
1: Co ho při milování štve?
0: Že jsem dřevo.
1: Kdo dřív usne po milování?
2: My dlouho neusnem. Dlouho. Ale potom asi já.
1: Kdo dřív usne po milování?
0: Manžel.
1: A kde jste zažili tu největší romantiku?
2: No tak to vám řeknu přesně. To bylo na jedné chatě v Litultovicích.
0: Za Svobodna, než jsme se vzali, to bylo nejkrásnější období asi.
3: Zlatá láska. Jejich život je jako květina. Starají se o něj, pečují a občas zavlažují i slzami. Ale nikdy ho nenechají uschnout. A to díky lásce.
4: Jak napsal Viktor Hugo, život je květ, pro který je láska medem.
3: Jaké to je milovat po 57 letech společného manželství? A který zvláštní koníček je spojuje? To nám teď prozradí.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Ladislav se věnuje veteránům a vy ho v tom vlastičko nenecháváte samotného? Jezdíte na nějaké spanilé jízdy nebo na závody?
0: Jo, jezdíme na spanilé jízdy, jezdíme na soutěže, všelijaké doprovodné akce a zatím je to bavilo.
1: S čím tam jezdíte? Co máte za veterány?
2: Teď jezdím Trabantem, protože na motorku se nevlezem, to je zbytečné, takže máme jenom Trabanta a další Trabant tady je pod oknem.
1: A to mi řekněte, Vlastičko, když jedete spanilou jízdu, jak vy si to užíváte? Jedete, co to okolí, co vy...
0: No, mysleli by strašně, jak lidi jsou nadšení, jak nám mávají a jak jsou taky rádi, že třeba taková akce se někde děje. A já si to taky užívám, já jim mávám všem, jo. Radujem se a víte co, já ještě navíc, škoda, že tam nemám fotku, já ještě navíc se vymodím, já si dám takovou mašli žlutou taky, jo. A... Lidi se tomu smějou, ale každému se to líbí, jo? No tak co, no. Člověk si může ze sebe nechat udělat taky takového šaška, chci říct, no.
1: Člověk se musí umět stát dítětem v tomhle věku.
0: No, přesně tak, no.
1: Ve svém věku, když jste říkali, jdete spát, máte ještě pořád společnou ložnici?
2: Stále, to neexistuje, aby jsme odděleně spali. Když člověk by přišel o kus života.
1: Je něco třeba, čeho si na něm ceníte? Co byste vypíchla, proč ho máte ráda?
0: No, mám ho ráda proto, že on dovede hodně věcí odpouštět a vždycky přijde jako první a začneme se domlouvat a řešit věci. Že se mnou zůstal, když jsme měli ty největší problémy se synem, a že mi hodně pomáhal s ním. No, to bylo podstatné. Protože málo kdo to ustojí, takovou hruzu. Málo kdo. No.
1: Jak cítíte tu lásku ke své ženě? Jak byste ji popsal?
2: No, v prvé řadě je to tím, že ona je fakt živel. Zkrátka neskrotný živel. Neskrotný. Ona totiž má tolik energie, že může rozdávat, jo. A stále je žádoucí pro mě, jo. To znamená, že když stojí plotný, tak to znáte, jo. A díváte se tak daní, tak. To se nedá vydržet. I v miletech, jako, jo. Jo. No a když ještě k tomu si sáhnu na to pěkné tělo, jo, tak to jsem hotový člověk.
1: To znamená, že i ta vášeň k tomu věku pořád patří?
2: Pořád. U mě jo. U mě jo. Já nepochopím, jak někdo může v 50 rokoch ležet v jiné místnosti. Já ani v tom hrobě bych nechtěl ležet sám. Rozumíte? Musíme být spolu. Jo, a na sebe vidíme.
1: Tak moc ji milujete.
2: Tak moc. Tak.
0: Láska není jenom o tom, aby když je člověk krásný a líbí se vám, ale láska je i o tom, když je člověk ve srabu a dovedete si jeden druhému pomoct a víc vstříct. Tak si myslím, že to je hodně důležité, tady toto.
1: Myslíte na něj často?
0: Pořád, no, pořád. Kdykoliv. Jedem na nákup, tak už mám myšlenky, jestli už tam doma nemá hlad. A jestli už na nás čeká, nebo... Jo, pořád. Fakt, že jo. No, když mu řeknete, dneska je mi špatně, jdu si lehnout, tak přijde, co ti je, donese čaj, donese cokoliv, co potřebujete, stará se o vás. Jo, a zase opačně já o něho to samé.
1: No. A to je ta láska?
2: To je ono. To bylo tím, že nás potkalo to obrovské štěstí kdysik. Kdysik před tolika lety.
0: Je pro mě poklad.
1: I vy určitě pro něj.
2: Holka zlatá, já tě mám tak rád, já bych tě spapal z tu ránu, jo. Bez tebe nemůžu být ani potom. Tak to je.
1: Milujete ho?
0: Miluju, no. Bez něho bych nechtěla být nikdy. Ne. Fakt ne.

0: Vlasta a Ladislav Štalmachovi už vědí, že každá strast je vyvážena štěstím a láskou. A to, jak velká bude, záleží na každém z nás.
1: Spisovatel John Ruskin napsal: až když jsme našli lásku, víme, co nám v životě chybělo.
0: S láskou překonáte snáze útrapy a na druhou stranu prožijete dvojnásobné štěstí. Proto spolu sdílejte každou chvíli niterní pocity, touhy a přání. Milujte. To vám mohou jen doporučit
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Rudné ulice v Ostravě působí problémy, jsou tam časté kolony. Řidiči na hlavním tahu u českobudějovického letiště musí počítat s omezeními. A počasí zítra opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů a v Čechách postupně přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvíce vytížené silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice jsou teď kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov a také v opačném směru na Opavu.
3: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finisherů. Dělníci pracují i v noci.
4: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 tisíc tun materiálu.
3: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
4: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
3: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Jihočeský kraj pokračuje ve výstavbě nového napojení letiště České Budějovice na silnici první třídy číslo 3. Kvůli další etapě prací čeká motoristy až do poloviny září omezení provozu na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. U Plané se bude v místě stavby jezdit střídavě jedním pruhem, říká mluvčí kraje David Hoke.
5: Ve všedních dnech v dopravních špičkách budou dopravu řídit pracovníci zhotovitelské firmy. Mimo tyto časy a o víkendech bude provoz řízen světelnou signalizací. Nejvýraznější změna se týká řidičů, kteří přijíždějí od Českého Krumlova. Ty už nebudou moci odbočit vlevo do areálu letiště na stávající křižovatce. Nově musí odbočit na letiště zhruba o 50 metrů dříve.
2: O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po letošních říjnových volbách. Dnes se na tom shodla rada města. Válcová věže zříceniny se má stát oficiálně nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti totiž před několika dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 tisícen stupně.
6: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra přes den jasno až polojasno a horko. V Čechách se odpoledne a večer budou lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Brně, Židenicích, v Líšeňské ulici zasahují záchranáři u nehody motorkáře. U zastávky Juliánov je zavřený jeden pruh, počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce, voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s míňatou 3,5 prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří, a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla, a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhat nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno Toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: To jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době. Jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Jo? Mně to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, hergorím je ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, já mám říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastává.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš s takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil.
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě, že to musí. Já řekl, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no protože ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne. K švestkovým knedlíkům mu fuk, ale chutná mu, že jo? Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jít snem dolů. Rozumíte, jak je jemu? Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: Ale z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý...
0: Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku, svoji ženu na tou nejvyšší takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Se přiznám, že taky vím, ne. Jak je to.
3: A to je moderní trapný. Teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A, myslím, a ne moje tedy.
3: A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale ono něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslíte, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo. Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se budu mít vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrnej? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Musím jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso.
0: Ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Ano, ano. Proti tomu slovu ne, proti, naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. Že? No. Ano, no jistě u SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měl medaily, že? Za věrnost, bude by nemusel být věrný, pač nesměl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil. Já jsem rozložený.
0: Já se vás složil.
3: Já taky jako jsem, ano.
0: Dal byste mi ještě cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, co je to platné, když, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je velice špatný, ale to je skutečně
3: špatný. To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jak si dal ostruhy a vyprovokoval kláse, to je vždycky vedle. Nutně musí vedle. Jestliže to nedělá ten člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: A teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma. A je-li doma, je doma sama.
2: Ano.
3: No, že bychom si šli za
0: to. Není sama s kým je.
2: A dozvíme
0: a jestli, že s někým je, jaký je.
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomili se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jestliže. No
2: jistě. Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy tak, se to velmi správně.
3: To je a naplně vás to
0: o některých věcech se nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist,
0: já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist, tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí,
0: co jste, já jsem neposlechl.
2: Já vám to řeknu ještě jednou, cituji, schovávám se za autora Eysenck například, tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštěním. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není
0: nesrovnatelné. Ne, to není mencelnost, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
2: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, ano. Když to my si to velice levně představíme.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom, prosím, z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte, prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se hodná vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych ho podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Tak? Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicost, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšou. Já mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl, jednou přivedl vlastně sám sebe. Pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl, a najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřeji si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, no. Jeden lékařský vtip.
6: No, samozřejmě.
2: No, tak, no, takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu. A teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj: dobrý odpoledne, pane doktor. A on říká: dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká: ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká: no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
3: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. Tak to byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl: Heleno, si víš na mě jako chcíplá plotice? Co to má znamenat?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem, to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
7: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních zálib. Rozumíte, jsou záliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřená ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybaře.

co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtěje, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje, a i v tom je trošku i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu, a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu, a je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuros, a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil obalvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární sytno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách, tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojil s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napěla, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: 23. hodina právě odbyla, no a noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste na příjmu našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím na závěr pondělního dne. No a moc se na vás budu těšit, že společně přivítáme nový den úterní, ale to všechno po pořádku. A samozřejmě pro vás máme spoustu zajímavé muziky, spousty připravených písniček, které doufám, že vás potěší tak jako vždycky. A především nás v noční lince jako vždycky čeká povídání dnes na téma, na vaše posluchačská dopisová e-mailová přání, na téma Můj rodný dům, moje rodiště. Kde jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově a co nejvíc z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela či velký ořech na návsi, který byl zdoláván vaší partou? Toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zapálili první cigaretu? No a kde jste si dali nebo dostali první pusu? A vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství? Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme v této srpnové noční lince. Takže já ještě připomenu, jako vždycky kontakty sem k nám. Telefon 731 800 900, pak máme také web, tam už jste se mnozí rozepsali, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu samozřejmě moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní pondělní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Martinová a písnička Až na vrcholky hor. No a jako první se k nám dovolala Eliška z Olomouce. A Eliško, já vám přeju krásný pondělní večer stále ještě.
1: Já vám, Jitušku, taky a všem posluchačům, který poslouchají to vynikající téma.
0: Děkuju moc krát.
1: Protože je to náš domov a já si myslím, že to si každý rád vzpomene, kde se narodil a zapomíná. Já v mojím věku skutečně ráda vzpomínám a je mě to moc líto, že jsem si toho domova mál užila.
0: Jo.
1: Protože já jsem se tam narodila, když to naši dační stavě z Brně a je to ta, nahoře ta kamenná kolonie, říkají tomu teď Kamenka, a tam naši postavili domek a to byl potom trojdům, protože tam ještě bydeli tatínku bratra a jeho rodiče, tatínkovi, takže to byli, ale ráda na to vzpomínám, protože pokud tak žila naše maminka, tak se na tomto domku strašně moc nadřela. A to právě vzpomínám, že když chodila se mnou, byla těhotná, tak dřela na tom domku a chtěla, abych se tam narodila. Takže skutečně se to stalo a samozřejmě potom maminka zahynula v Brně při náletě. Sakramentská válka, to nemůžu ani vzpomínat, protože zahynuli ty moje dva sourozenci a maminka. Takže ten domov byl pro nás už nedosažitelný.
0: Ano, ano.
1: No, protože otec to potom se oženil po druhý, prodal to a odešel, ale já na to nemůžu zapomenout. Moje dcera ví, že já pořád na to vzpomínám a je mě to líto, tak ta nejmladší dcera mami, já tě tam zavezu. Tak mě tam zavezla, já byla šťastná, že jsem ten domek uviděla, ale nemohla jsem to vydržet, ten pláč, já jsem tam brečela jak malý dítě.
0: Věřím, že to na vás dolehlo.
1: A moje dcera říká, tak pojď se tam podívat, tam někdo bydlí, já tam nemůžu jít, ale můžeš, je to tvůj rodný dům. A šli jsme tam a měl tam takový mladík. A tak dcera mu řekla, že jsem se tam námám, tak pojďte dál. Takže jsem si to prohlídla, byla jsem šťastná, ten pláč jsem trošičku udusila tím, že ho vidím.
0: Ano.
1: A on říká, že to chce prodat. Já kdybych bývala byla mladší, to už mě bylo 1,90. Kdybych byla mladší, já bych byla ochotná to koupit.
0: Koupit znova zpátky, že jo?
1: A zůstat doma. Pak to byl doma. Takže Jitruško, já to nechci moc rozebírat, to by bylo na dlouhý. A maximálně chci se zmínit o jednom pánovi, který tam se nějak nastěhoval.
0: Ano.
1: A on zepsal knihu.
0: Ano.
1: O tom, to, jaký to tam krásný pán, pod náma ty krasvratka.
0: Aha.
1: Nad náma byly kopce, lesy, takový ty skaliska a tam bylo krásně od nás ze dvora vidět na to brněnské výstaviště. Takže to takže bylo nádherný
0: místo, ano.
1: A právě pro nás děti to bylo, přino jsme byli v Brně, ale bylo to skutečně takový, že jsme měli si kde hrát, měli jsme koupání, měli jsme ledaco. Takže málo kdo, takže ráda na to vzpomínám, a chtěla bych mít tak vidět. Já jsem tam zůstala do 14 let. A pak ještě tam byli ti moji bratři, ale on to prodal, odstěhoval se. Věříte, že už je to tolik let a já na to nemůžu zapomenout a nemůžu mu to odpustit.
0: Věřím.
1: Se nám prodal rodinný dům.
0: Jo.
1: Takže tak to je, Jitruško.
0: Ale máte ho ve své paměti, ve své mysli zkrátka. Mám. A tak
1: pokud
0: se nezmění.
1: Budu, tak pořád mám a děkuju tomu pánovi, který napsal tu knihu, protože mě on v Olomouci vyhledal.
0: Ano.
1: Takže já už jsem nejstarší občan, který ještě žije, takže jsem mu povytrávěla a napsal to do té knihy a tak teď tu byl můj pravnuk, tak jsem mu to dala číst a ona taková velká kniha, a to mám, však to je ono. Takže to už mám pro svoje pravnuky, aby si nemysleli, že jsem žádné domov neměla.
0: Aby věděli, jak to tehdy bylo a co tam bylo a kde to bylo.
1: Tam je to perfektně napsané, to, co tam je, jako ty lesy, to všecko, jak se to stalo, jak se to začalo stavět. Mm-hmm. Takže perfektní kniha, kterou děkuji tomu pánovi.
0: No tak to je super, takováhle památka. No.
1: Přesně. A loni na Vánoce den před 4 dny mi to z toho Brna doveze. Tak jsem měla krásné dávek.
0: Tak to věřím, to věřím. Eliško, moc vám děkuju za to úvodní povídání, pěkný.
1: Mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka mám přeju a
0: nápodobně. Děkuju za návštěvu a budu se těšit zase brzo u nás naslyšenou v Noční lince. Mějte se hezky, Eliško.
1: Děkuji, Tuško. Taky. Nasvědanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Jednou, tak tolik muzika a na telefonu máme paní Ludmilu z Brna. Krásný večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Tituško.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny, kdo poslouchá.
0: Děkuju a nápodobně. No.
1: Tak já pocházím z vesnice, která se jmenovala Újezd u Brna. Je to tak 17 kilometrů od Brna a narodil se tam asi i můj otec a měl dvě sestry.
0: Aha.
1: A to bylo tak už ale postavený ten dům ve 20. letech, no možná i dřív. A já jsem ten dům milovala. A bylo to, my jsme bydleli na takovém kopečku a tam to sídlil velký barák, kde bydleli tři rodiny a bylo to obehnané zdí, že tam nebylo vidět do toho. A potom byly dvě uličky a v prostředku těch uliček byl dům a v každé té uličce v jedné jsme bydleli my, že jsme nikam neviděli, jenom naproti domovem. A z druhé strany zase taky tak byli lidi. A ještě za náma byl jeden a tam bydleli staří, ten jeden to, ten zabíjel pse teda, to bylo hrozně a to mamka vždycky, když jsme byli nemocní, tak jim ušla prosadla a bazala nám to, ale fuj. A já jsem teda to milovala jsem ten dům a náš otec jezdil po světě jako montér a všechno bylo na maminku, ale ten barák, já když si vzpomenu, že jsme, on byl na dvě strany. Na jednu stranu byly dvě velké okna a na druhou stranu byly ještě zase dvě okna a tam bydleli rodiče mýho tatínka.
0: Jo.
1: A oni měli jenom dvě místnosti a když, a my jsme měli obvák jenom, no, kuchyň a ložnici. Já jsem spávala z začívací ložnici a my jsme měli ty trámy, jako nahoře, jako místo stropů, tak tam byly trámy.
0: Ano, ano.
1: Takže to mě teda utkvělo a já vždycky, když jsem ležela v té posteli, tak jsem si ty trámy prohlížela, protože tam byly jako kdyby obrázky, vždycky je tam něco, jak to praskalo ty trámy, tak se to tam objevovalo, jsem si představovala, co to asi je. A v jedné místnosti my jsme měli hnědý a v jedné černý, dovedete si to představit.
0: Jo.
1: Takže mamka to normálně natřela na bílo, oboje dvoje. A potom teda taťkovi se moc nechcelo, protože vždycky, když přijel ze světa, tak se mu nechtělo moc dělat.
0: Tak chtěl odpočívat, ano.
1: Prodáme. A mě bylo 15, když ona to o tom začala mluvit a já říkám, ne, neprodávajte to, já to tady chci mět, aby se to se to tady zachovalo.
0: Jasně.
1: No a nakonec teda to prodali, už já jsem se vdávala v 18, tak to tam ještě bylo, nemusela jsem se podutíkat. A no, byla jsem hloupá, že jsem tak brzo šla z domu.
0: Jo.
1: A potom jsem se tam ještě vrátila, protože jsem si vzala kluka 5 kilometrů od újezda a bylo to Mohyla míru. Každá procházka nedělní,
0: ano, ano,
1: byla procházkou po silnici z újezda za Mohyl míru, jak byl Napoleon. No a tak jsem si vzala kluka a on teda, jsem se tam přestěhovala k ním, ale tam dědek nás honil nožem, když jsem byla těhotná. Takže jsem se vrátila zpátky do toho rodného domu. No ale naši potom už, pak jsem se přestěhovala do Tišnova a naši potom už tam nechtěli teda být, to se snad konec tím souhlasilo, tak to prodali a přestěhovali se do Brna.
0: Jo.
1: Ale já, Jituško, já do dneška, mě se ve snu pořád objevuje ten dům a normálně se mně zdá, že ti naši se tam zpátky vrátili.
0: Že tam bydlíte pořád.
1: A říkají, A já říkám, co tady děláte? Teď vy jste to prodali, to tady nemůžete být. A oni mě říkají, ale oni tady stejně nebydli, jo? Pojď dom. A toto se mě vrací. Mm-hmm. Ale byla jsem přítele, ano, který zemřel před 15 rokama. Mm-hmm. A než zemřel, to bylo na podzim v září, mě říká, víš co, pojď, já vezmu auto a pojedem se tam podívat. Takže mě udělal radost, že mě tam vezl, takže to už je 15 roků.
0: Zkontrolovali jste to tam zkrátka.
1: Kontrolovali jsme to tam všechno. Barák je, vůbec tím oni nic neudělali za ty roce. To jsem se dost divila.
0: Aspoň jste to poznala hned, že to ještě nepřestavili.
1: On tam byl bryzolit a okna byly na bílo. A takže okna mají hnědý a že dokonce přes té druhé strany měli i krávu, ale my jsme tam neměli. To byla zahrádečka.
0: Zahrádečka.
1: Tak nevím, jak tam tu krávu mohli pěstovat. Mm-hmm. No a tak tam mě zavezlo a potom mě ještě zavezlo na tu mohylu míru.
0: Jo, tak jste si udělala takový vzpomínkový výlet. Dobře. Tak Ludmilko, musím poděkovat a moc děkuju za to, že jste takhle zaspomínala, kde jste vlastně prožila začátek svého života a kde máte vlastně takové ty kořeny a takovou tu kotvu ve vzpomínkách a v mysli.
1: Jo.
0: A jinak vám přeju hezké dny.
1: Já se pozdravím, když teďka, když máme srazí ze školy,
0: ano.
1: No, tak už je mě 74, ano, to ano. Každý říjen, týden v říjnu.
0: Takže to tam
1: tak
0: vidíte.
1: Tak to mě tam vždycky někdo zaveze.
0: Tak to je super. Ludmilko, musím poděkovat, protože čas je neúprostný a děkuju moc krát. Hezké dny, jo? Mějte se pěkně. Taky krásný večer, dobrou noc a zase příště. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat Hana Zagorová, kdyby se vrátil čas, jinak máme asi za 3:30 a na telefonu Františka ze Židlochovic. Krásný večer, Františku, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já vám Jitučko taky přeju krásný večer a všem posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc krát samozřejmě za všechny i za sebe. Tak Františku, vzpomínáte na svůj rodný dům nebo na to místo, kde jste prožil vlastně ten počátek svého života?
1: No, paní Jitučko, samozřejmě, tak já jsem se narodil v Olbramovicích u Moravského Krumlova. To nejsou ty Olbramovice někde u Benešova, tady u Moravského Krumlova.
0: Ano.
1: Ale je to dům 103, jo?
0: Jo.
1: Ale to jsem nikdy moc nevěděl, až jak jsem prostě se dostal k nějakým dokladům, tady jak se teďka ženil s mamkou, kde se brali, tak tam jsem teda vyšel domek 103, když jedeme vždycky přes Olbramovice, když jedeme do Kuši, tak my vždycky jedeme přes ty Olbramovice, ale já tam ten domek omrknu vždycky a je to takový malý domek a tam asi naši bydeli jde možná v nájmu nebo tak, jo. A tak tam mám místo narození Olbramovice. Pak jsme se naši přestěhovali do Kupšic, tam jsme bydleli v domku v Cihelně, to nevím, jaké to mělo číslo, jo, ale potom po odsunu Němců, jako jo,
0: ano.
1: Tak naši se přestěhovali na domek 25, v Kupšice 25, jo, no tak tam se tam bydleli, protože až do smrti, no a tak potom si to koupil syn a opravil to a tak všechno, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty Olbramovice se skládají ze třech dědin, jako dědinek. Olbramovice, Babice, Zelovice, Litněřice, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak to je taková zajímavá dědina.
0: Ano.
1: A tam jsem chodil taky do Měšťanky, jo. Chodili jsme tam do Měšťanky a taky jsme tam chodili na zábavy. A i teď, když kolikrát jdeme s manželkou, tak se tam zastavíme na Hodech, jo?
0: Uh-huh.
1: A jsem tam, ještě tam potkám nějaký spolužáky, jo? Ale je jich teda málo.
0: Uh-huh.
1: Ale máme tam kamaráda Františka Jaroša. Jeho maminka byla stejně Polka jako moja maminka. Takže oni byli kamarádky velký, jo? Ještě v tenkrát, ještě jsme, taky se mě vydíval, jo, někdy, ale málo, jako, ale vím, jak vypadala tatínka, maminka, aj tatínek, jako, jo.
0: Uh-huh.
1: No, takže takhle už teda rodiče ani naše, ani jeho Františkovi nežijou, jo. No, tak je potřeba se tam na ně zaspomínat, jo, na ty naše rodiče. No, takže říkám, přes Kupšic, když jedeme do Kupšic, tak vždycky okolo těch Olbramic jedu, nebo přes ty Olbramice a vždycky se podívám na ten domek 103, je to takový malý domeček, jo, no je to opravený, nevím, kdo tam ani bydlí, ale prostě jedem okolo toho, no a tak.
0: Takže zavzpomínáte vždycky, když náhodou jedete kolem a přibrzdíte, no, zkrátka, tam, jak se říká, jo?
1: No, tam, když jsme se brali s manželkou, tak tam nás oddávali na národní výboře, jo?
0: Uh-huh.
1: No, takže a v kostele zase u nás, takže jsme tu svatbu měli na dvakrát, jo? Během jednoho dne, jako církevně a i obecno, tak, no, tak jinak...
0: Takže je to pro vás vlastně hodně zásadní místo a důležité místo celkově obecně v životě, že jo?
1: Samozřejmě. Manželka ta se si narodila v Tulešicích a její rodiče potom, až byli Němci odsunutí, tak se taky přistěhovali do Kupšic, jo. Naši už tam byli za Německa, jako když, jo, tak ještě když tam jako přes tu dědinu procházela ta německá jednotka s jedním tankem, tak se zastavili u nás v té Cihelně, já jsem byl malý kluk, 3 roky mě byli, tak mi tam vysadili na tank ti Němci, jo. A tam u nás dědím nikdo nekladl odpor, protože to byla německá dědina, jo, takže tam to odbylo všechno dobře, jako, jo, no. A no a tak ti Němci odjeli, ale jak, asi za 2 dny, nebo co si tam měla ruská jednotka s tankem, jo, když je pronásledovali, nebo jak to bylo, jo, no takže já tam z těch Košic mám prostě, mám z těch Košic spoustu zážitků.
0: To je dobře, že takhle hezky vzpomínáte. No.
1: Samozřejmě všechny ty zážitky vždycky komentuju do noční výjimky, jo.
0: Jo, takže, no to je dobře, aspoň se něco dovíme taky.
1: Tak
0: Františku, taky moc krát díky za vzpomínky a za telefon a za návštěvu a vůbec hezký večer přeju. Hezký celý týden, protože jsme teprve na začátku a budu se těšit zase v noční lince příště. Mějte se hezky, děkuju.
1: Ano, prosím, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Robert Křesťan a skupina Poutníci a jejich tanečnice, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju i vám.
1: Já děkuji a i vám přeju a všem posluchačům pěkný večer.
0: Děkuji taky za všechny.
1: Já jsem se narodila ve vesnici mezi Novým Bydžovem a Jičínem. Na obě strany jsme měli tak 17 kilometrů. A narodila jsem se v takovým menším domku, který koupil děda za první světové války, kdy se vrátil z vojny jako válečný invalida. A jenže to koupil nějak naspátky a prostě dům byl v exekuci. A táta můj byl na vojně a akorát přišel z vojny, když mu jim hrozilo takový vystěhování. Aha. No a oni mu zatím nadružbovali tam nějakou dívku z chalupy s věnem, že jako ten domek vykoupěj. Jenže táta neustoupil, protože chodil s mamkou už před tou vojnou. Ano. A tak mamka měla nějaký peníze sirotčí, protože jí taky umřela maminka. Tak pro ně musela hned druhý den po svatbě jít až k Libání nějak tak se dostat, já vůbec nevím jak, to jsme nějak nedomluvili. No a tak ten domek jako vyplatili a všechno, všechny ty sourozence, děda se pak od dědovi zemřela první žena, to byla moje babička a to byly dvě děti a pak bylo ještě čtyři děti nevlastní. No a ty se toho domku všechny zřekli nároku na dědictví s tím, že ho děda přepíše na mýho taťku a prostě nemohli to tak nějak překousnout to příbuzenstvo, že si vzal chudou holku, že jo. Ale děda to nemohl tátovi odpustit snad celý život, nebo co, protože ani žádný takový ty kontakty s mojí mamkou a s tátou, tam se něco stalo, protože jako děda mamku nějak honil, nebo co, a tačka si to s ním vyřídil. No to já nevím, on o tom nikdy nemluvil. Ale měli jsme, ten domek byl v šikovném místě, vedle jsme měli koloniál, to dříve byl, sousedili jsme s pekařem, naproti byl hostinec a kousek asi 10 metrů byla autobusová zastávka. Takže to bylo tak nějak na ty návsi a tam rostly lípy a my jsme pak jako děti tam lezli. A to mě ještě říkala mamka, když byla mobilizace v 39. roce. Já jsem se narodila 36. a táta musel narukovat a já jsem prej seděla na záhrobci a děti mi říkali, proč jsi tak smutná? A já říkám, no jsem, a oni říkali, a kde máš tatínka? A já jsem říkala, na vojně. A co tam dělá? Jsem říkala, střílí na Hitlera. No tak mě mamka vzala domů, ale jinak jsem dětství měla jako pěkný, prostě tak nějak se mě tam líbilo, jenže domek naši opravili. No a děda odešel v 45. jak se dosídlovalo pohraničí, tak můj strejda jeden byl jako zahraniční voják v Anglii. A když se vrátil, tak pak dostal poštu někde u Liberce. A tak se tam s ním děda a nejmladší bratr tačku odstěhovali. No a pak se, já jsem se vzala asi ve 54. roce a Děda se vrátil asi v 57. A prostě v domku měl vejměnek, že jo, tak my jsme bydleli s našima, ale pak jsme si museli hledat jako byt, no. Mm-hmm. A tak manžel byl na vojenské správě, tak odešel a já se, odstěhovali jsme se do Cihelny, kde jezdil s nákladňákem.
0: A tam už jste pokračovali,
1: no,
0: pak.
1: A takže, ale ten domek, dokud tam bydlela mamka, protože ho tam tuď nechtěla jít.
0: Rozumím.
1: Dokud měla kamarádky, že jo, to jenže to všecko prostě odcházelo. Tak asi v 91. roce jsme si ji vzali sem do Hradce. My jsme to tady koupili v 660. No a tak prostě, ale domek, no, jak bych vám to řekla, tam měli zájem o to Cikáni.
0: A už prosím jenom velmi stručně, Boženko.
1: No, no jo, a starosta mě řekl, jestli nechcete si zkazit tu dobrou pověst, co jste tady měli, tak jim to neprodávej.
0: Jasně.
1: No tak to koupil Národní výbor a domek teda chátra a já už tam nemůžu se ani podívat. Tak to je tak všechno.
0: Boženko, taky moc děkuju za vypravování, za vzpomínky, jinak přeju krásný letní večer a krásné dny a zase příště v Noční lince, ano?
1: Taky děkuju a všem dobrou noc.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Byla skupina Miraj, která právě dohrává i přesto všechno. Tolik písnička. No a na telefonu teď máme Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás.
2: Dobrý večer z Kopřivnice.
1: Ano.
2: Města Tatrovek.
1: Ano, ano, ano, to je pravda. Mimochodem muzeum stále otevřeno pro návštěvníky, kteří třeba...
2: Pořád, je to krásně, teď udělané přestěvané na několik místech. Je ano. Tam ta slovenská strela, ten vlak, zarenovovaný úplně nádherně. Má svoji takovou velkou halu, kde teda jako parkuje, kde jo. Se to dá prolídnout. Pořádají se s ním takzvané výlety nebo nějaké jízdy slavnostní, ale lístek stojí skoro co letenka do Paříže a zpátky, bych řekl.
1: Jo.
2: Trošičku nadsázku, ale je to krásné. No, je
1: tak to jsme trošku
2: práce.
1: Odbočili, ale má to svůj smysl, protože jsou prázdniny a spousta lidí tam tudy bude třeba projíždět tak, aby se mohli dojít podívat nebo aby nezapomněli.
2: Takže opravdu do přemýšlím zvu určitě.
1: Děkujeme moc krát samozřejmě. Stojí to za to, tak jste slyšeli. Tak a Oline, a co vaše vzpomínka na takové to první vaše místo na světě?
2: První místo moje na světě se jmenuje Žeravice, obec Žeravice.
1: Mm-hmm.
2: Je to Moravské Slovácko, mikroregion Bzenec. Narodil jsem se v Kyjově.
1: Aha.
2: To je 10 km do Žeravic a ze Bzenec je to 8 km. První zmínka jako písemná o této obci je z roku 1235.
1: Pánečku, no.
2: Aha, opravdu, opravdu.
1: No, jo.
2: A v roce 1503 Vladislav Jagiellonský povýšil tuto obec na městečko s právem pořádat trhy.
1: Takže
2: to je taková trošku historie. No a já jsem bydlel, bydlel jsem vlastně, už to nebydlím. Bydlel jsem v dolní konci, by se dal, protože to městečko tady ještě tak budu říkat, tak je v takovém, to je taková pahorkatina před Uchlovskýma horama. Takže je tam rozdíl výškový opravdu třeba 50 metrů, 100 metrů, nevím přesně.
1: Mm-hmm.
2: No a bydlel jsem v domku, vím, že na dvoře, měl tatínek vysazenou vinou révu.
1: Ano.
2: Bylo takzvané takové to divoké víno, takové bago se tomu říkalo.
1: Uh-huh.
2: Měly to modré hrozny, drobné, ale krásně barvily. A chlapi to přidávali do červeného vína jako pro barvu.
1: Uh-huh.
2: Bylo to zarostený přes celý dvůr, jedna hlava, tomu se říká jako hlava.
1: Ano, ano.
2: Z které to vyrůstá. Přes celý dvůr to tam bylo krásně sněné. Na zahradě měl včelínek, kde měl 3 nebo 4 včelstva. Ale ten, kdyby mě viděl, jak já chodím do včel v trenýrkách a tričku s krátkýma rukávama, tak by řekl, že jsem se zbláznil, protože on když šel do včel, tak byl, vypadal jako kosmonaut, protože
1: jo.
2: Zabalený
1: vším možným, ano.
2: Úplně oblečený do všeho možného, a stejně se ta včela některá dostala s těma špírkama, dostala ty borance. A on když točil met, tak vyhlásil to vždycky několik dní dopředu, aby sousedé věděli, že se bude točit met, protože ty včely to likvidovali všechno, co se tam mývalo kolem baráku. Takže to bylo ten dolní barák, kde jsme bydleli z rodiči od maminky a maminka od tatínka bydlela na horním konci a to byl jediný barák v tom městečku, který neměl, až ona vlastně, až zemřela, tak neměl elektriku ani vodu.
1: Mm-hmm.
2: To bylo zvláštní, ona bydlela taky na takovém kopečku, pro vodu chodila do studi, který měla před barákem, ale opravdu neměla elektriku.
1: Hmm.
2: A když se tam dělali zabíjačky, jakože vlastně v každé rodině se dělali zabíjačky, tak to bylo prostě kouzelné, to tam bylo všude petrolejky a no prostě to by se muselo vidět.
1: No vidíte to, šlo to i bez elektřiny, že jo?
2: Šlo to i bez
1: všechno
2: elektřiny.
1: Šlo bez elektřiny.
2: Byl tam pan řezník, pan Hrkalík, ten byl úžasný, ten... Když se trošičku ovínil, tak krásně zpíval a všechno tak dále. No. Tak byl tam samozřejmě v Žeravici krásný barokní kostel z roku 1722 a tak dále, tak dále. Takže na ty Žeravice vzpomínám opravdu rád.
1: Běžem.
2: A ještě musím ale zmínit, že v tom

0: v těch Žeravicích byl zřízen kostel nebo sbor jednoty bratrské, do které patřil Jan Amos Komenský, to je všeobecně známo.
1: Ano.
0: A když cestoval ze svého rodiště přes Žeravice, tak byl spolu s dalšími 24 nebo 25 bratřími, tenkrát měl 24 roku, ordinován na kněze tam v tom místním sboru. Uh-huh. Byl v roce 1616.
1: Uh-huh.
0: Potom odešel do Fulneku, kde působil, myslím, na té farnosti nějakou dobu. Takže to je velice významná událost pro tady tu, pro tady ty Žeravice.
1: Pro tu oblast, ano.
0: Tam takový samozřejmě památník Jana Amose Komenského. Takže to, je tam i malé muzeum, jehož součástí je vlastně zbytek toho původního sboru, nebo oni říkali, neříkali kostel, ale sbor, toho původního sboru, je tam stěna ještě s klenbou od bývalého okna, takže to je taková pamětihodnost. A ještě jedna pamětihodnost, moji staříčkové, teda můj staříček od tatínka, tatínek, ten měl tři bratry a oni si buď to zdědili, nebo nevím, ale měli vinný sklep, který byl vykopaný v Pískovci.
1: Mm-hmm.
0: Stála teplota tam byla celý rok 8 stupňů, tam se dobře sedělo v zimě i v létě.
1: Ano, ano.
0: A nad tím chodem do toho sklepa je v trámu vytesaný rok, buď 1782, nebo 1772, až to pletu tady toto. Ale jako je to opravdu dlouho a uvnitř byl, nebo je ještě lis, vyřezaný z jednoho kusu kmene.
1: Uh-huh.
0: Ten šnek je prostě z jednoho kmene, ten závit, ve kterém ten šnek cestuje nahoru a dolů, tak je z jednoho kmene.
1: Ano, ano.
0: A bylo to vyhlášeno jako památka, nějaká kulturní památka.
1: No, nevím, vidíte, to krása.
0: Ještě platí nebo neplatí.
1: Dobře.
0: Dobře se tam sedělo prostě při tom vínečku, opravdu.
1: Tak Oline, moc taky děkuju za krásné vypravování a přímo otevření zkrátka kroniky s historickými údaji.
0: Ano, tím pádem zvu všechny.
1: Děkujeme. No,
0: poslední sobota a neděle za srpnu jsou tam hody.
1: No, krásná pozvánka. Krásná pozvánka. Kdo to nemá úplně z ruky, tak je zván na hody, kde bude spoustu dobrot, určitě muziky a toho všeho, co k tomu patří. A Oline, děkuju.
0: A
1: výborně. A Oline, moc děkuju. A krásné dny. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Mějte se moc krásně. Děkuju vám za prostor.
1: Taky děkuju. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jitka Zelenková, máme si co říct. No a protože půlnoc se blíží, tak pojďme se zase jako téměř pravidelně těsně před půlnocí podívat do pošty. Moc vám děkuju za všechny vaše písemné odkazy. Paní Michaela píše k tématu: dobrý večer, krásné téma. Můj rodný dům stojí v podhůří Českomoravské Vysočiny na náměstí městy se Doubravnika. Postavili jej před 300 lety moji pokrevní předci. Mám před sebou kroniku našeho domu a hned na úvodní stránce se uvádí: na paměť těch, kteří se v domě narodili, žili v něm a umírali. Já jsem ho opustila už před 50 lety, kdy jsem se odstěhovala do Brna. Až do smrti mojí maminky před 2 lety jsem se tam pravidelně vracela. Nyní je to už horší. Mám v důsledku péče o mého manžela už méně času a v domě však stále bydlí můj bratr a taky synovec. Doufám, že tam naše rodina ještě nějakou tu stovku let bude žít. Z Brna přeje dobrou noc Michaela. Michaelo, moc vám děkuju, přeju krásné dny a také hodně zdraví a děkuju i za pozdravy a přání. No a my se teď přehoupneme s písničkou od zpěvačky jménem Paula Abdul do nového dne, kterým bude úterý.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Poly Abdul Rašraš jsme se přehoupli do nového dne. Je tady úterý s datem už 4. srpna a na Prahu nového dne přeju nám všem, aby to byl vydařený, úterní, krásný, letní, slunečný den, abyste si jej užili podle svých představ a zkrátka tam, kde to máte rádi. No a jinak, pokud budete výletovat prázdninově, tak ať je to skutečně vydařený den, pokud vás čekají nějaké pracovní povinnosti, tak ať to jde také dobře od ruky. A hlavně ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Můj rodný dům. Kde pak jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově? Co nejvíce si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela nebo velký ořech na návsi? A toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zkusili zapálit první cigaretu, kde jste třeba dostali nebo dali první pusu? No a mimochodem, vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství anebo si raději chcete uchovat tu vzpomínku tak, jak zůstala v těch dětských hlavičkách právě od toho věku, kdy jste tam vyrůstali. Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme a procházíme a stále ještě procházet budeme v této srpnové noční lince. Takže telefon i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, moc vás zdravím a směle můžeme pokračovat dále.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Ráno. No, do rána ještě nějaký ten čas zbývá a my máme teď na telefonu Lubomíra z Hradce Králové. Krásnou noc, Lubomíre, zdravím vás moc.
1: Zdravíčko, hezký večer.
0: Děkuju. Tak prozraďte, jak zazpomínáte na svoje rodiště.
1: Jo, na své rodiště, já strašně rád vzpomínám, protože my jsme bydleli ve Slavonicích, tam to bylo vždycky takové strašně, já za svoje dětství vzpomínám hrozně tak jako zvláštně, protože my jsme mývali takový kurník a já si pamatuju, že vždycky jsme večer chodili do toho kurníku a babička nám vyprávěla, že vždycky, když by černá slepička a z ní se vychlube vajíčko, tak potom, že se z něho vychlube čert. A my jsme se hrozně báli chodit do toho kurníku, protože jsme tam měli černý slepice.
0: Jo, tak jste čekali nějakou čertovinu, jo, jak babička říkala.
1: Strašnou čertovinu jsme tam vždycky čekali. No a vždycky dědeček, tak ten byl u vojáků. A jak byl u vojáků, tak on vždycky přišel domů a měl flintu. A my jsme s tou flintou vždycky potom běhali po louce a on naštěstí ji neměl nabitou, nebo teda aspoň o tom nevím.
0: Jo, takže to dobře dopadlo vždycky, jo, říkáte.
1: No většinou jo, jakože většinou jo. A jednou nás nechal vystřelit a my jsme byli za vojáky. To bylo tak kouzelný. No a ještě jsme si taky sami hrávali na vojáky. Víte, ona právě babička, ona měla právě na půdě. Tam, jak oni se jmenovali, to byl takovej, babička byla v odboji nějaký šiša deko. Šišo deko, já si pánu, já si nespomenu. A my jsme vždycky právě si o nich brali, oni měli takový cvičební jakový pušky a my jsme s nima potom chodili a hráli jsme si a dělali jsme bojáky. To bylo strašně krásný. No a teďka si, že vzpomínám, my jsme měli tady takovýho starýho kamaráda, s kterým jsme si právě takhle hrávali na poli a tam jsme vždycky byli naproti sobě a my jsme mu říkali hadí muž, protože on byl jediný z nás, který právě dokázal chytit užovku a potom si strašil všechny holky a snažil se jim strčit pod sukničku, tak jsme mu říkali, on kamarád udělal trošku anglicky, tak jsme mu říkali jakoby snake, že jsme jakoby žebral ty hady a strašil s těma holky na vesnici.
0: Jo.
1: To je naše dětství takový úplně.
0: No a jak vzpomínáte na ten rodný dům, jak se říká doslova do písmene?
1: Rodný? No tak ten rodný dům, on měl, to byl zvláštní dům, právě že já možná měl takové, jak babička vždycky vyprávěla o těch šertech.
0: No.
1: Tak ono na tom něco pravdy bylo, protože tam seděly čertoviny. Tam normálně, a já nevím, jestli to bylo tím, že prostě dědeček, jak chodil k vojákům a ta flinta někoho skolila nebo něco, tak prostě tam seděly čertoviny. Tam to byl takový malý baráček. Mm-hmm. To byla taková malá, taková kuchyňka. A my jsme v ní vždycky seděli. Třeba tam děda popíl pivečko a normálně se nám stalo, že třeba začal se vznášet talíř.
0: Normálně se vznesl talíř
1: a normálně se mu práskl vozem, jak ty poltergeisti, jak jsou. Tak to jsme tam normálně zažili několikrát, protože to byla normálně husí kůže.
0: No to jsou teda, jestli to vám řeknu.
1: A to bylo, a my jsme si vždycky mysleli, že je to starý flinty. Ono to normálně, já nevím, jestli to bylo teda, já nevím, jestli to takhle tak můžu říkat, já to nejsem tak pyšný, on jako by děda byl na té špatné straně, on byl u těch nacistů.
0: Takže
1: možná díky tomu tam potom strašilo.
0: No, možná, že to bylo takový.
1: No a teďka mě ještě si tak zazpomínal, že jak jsme byli s domluvou, aby to taky to připomnělo, jak jste se bavili o tom kamarádovi, co lovil ty hady, jak on je bral. Tak mě zase říkali, že jsem ještěrka, protože jak on byl schopný chytit hada, tak já jsem byl schopný vzít ještěrku, aniž by upadl ocásek.
0: Jo.
1: A pak jsme společně takhle tak chodili, on dělal hada, já jsem dělal ještěrku a chodili jsme za místní tancovačky a plašili jsme s tím děvčata.
0: Takže máte bohaté vzpomínky na to své rodiště a na své kamarády.
1: Ale mě tam fakt děsili.
0: Jo,
1: to bylo
0: věřím. Tak Lubomíre, moc vám děkuju za návštěvu, za povídání. Mějte se hezky.
1: Se krásně, všichni se mějte
0: krásné
1: krásně.
0: Léto.
1: Já vám užívám a vinčuju vám krásné léto a ať se vám všem daří a ať máte bohaté psychedelické sny.
0: Dobře, tak nápodobně, mějte se krásně a zase příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a okno mé lásky. A 16 minut po půlnoci se k nám dovolala paní Zdena od Brna. Krásnou noc, Zdeno.
1: Dobrý večer, já ještě mám večer, pro mě noční hlinka každý den, takže já usínám až tak ve 2 hodiny.
0: Jo, tak máte výdrž, to je dobře.
1: Já mám, ano, to je moje. Já, když jsou v lázních, jsou v nemocnici, já poslouchám všude noční linku.
0: Tak, to děkujeme za přízeň samozřejmě.
1: No. Mm-hmm. Ale tentokrát jsem se nedovolala po 2 večery, mm-hmm. vůbec jsem se nedovolala, tak jsem ráda, že jste mi to vzala, že teď jsem se dovolala. Mm-hmm. Protože i když to u mě nebude nic zajímavého, protože já jsem se tady narodila v mým domě rodným a žijí tady pořád.
0: No tohle to je zajímavost, protože ne každému to takhle vydrží, každý většinou někam vyletí z hnízda.
1: No, a on právě tady ten přední dům, ten původní, tady bydlí dcera, zeď a vnučka, oni se to popravili a já jsem se teda vdala, manžel se přestěhoval ke mně a my jsme tady jako přestěhovali, si tady udělali takové výměnek, tak dozadu na dvůr. Takže tady bydlím a oni jsou vpředu. Takže a já tady vlastně v té moje rodná vesnice, protože já jednak jsem tady byla zaměstnána nejprve, když jsem byla teda, jeli jsme školu v Brně, myslím, že kousek od Brna to máme, doprava výborná, všechno, takže hodně lidí u nás pracují v Brně.
0: Jasně,
1: a já jsem pracovala na obecním úřadě účetní. A jsem tady zapojená i do dnešní, už je to 8. Mm-hmm. Takže jsem tady už tak dlouho a pracuji pořád ještě na obci, co se týká zahrádkářů, takové spolku.
0: Jo,
1: tak
0: co vás
1: pracuji.
0: Baví takhle, no tak
1: děláme,
0: to je krásné.
1: Ano, výstavu vína, to, takže no, je to takový, já jsem tady teda spokojená, nevyměnila bych to moji obec. A máme tady všechno. Všechno tady máme, jo.
0: Tak to je dobře. Takže
1: říkám, je to kousek od Brna.
0: No a mrzí vás, že jste v životě nevyletěla z toho rodného domu?
1: Vůbec
0: mě
1: to nemrzí.
0: Nemrzí
1: jste ráda. Ne. Já jsem ráda, že jsem tady. Manžel potom zemřel, zemřel na vozíku, jsem se o něho starala.
0: Jo.
1: Takže jsme tady. To je moje tady vzpomínkový a mám to tady sama.
0: A nehla byste se tam odsud, protože
1: ne,
0: je to vaše
1: ne,
0: místo.
1: Ne, nechtěla bych, ale nevíme, co se může stát, že? Ale říkala mě, mám 2 dcery a ta jedna mě říká, mami, kdyby se něco s tebou stalo, tak já zůstanu doma.
0: Jo.
1: A budu se starat. Protože já říkám, nepřivolávej mě to, já chci být pořád ještě sobě stačná.
0: No je, kdo by nechtěl, právě, samozřejmě.
1: Sice ty nemoci jsou, že? A byla jsem teďka celý květen po Děbradech lázní. A to právě byl to téma, to měl pan Jan, pan Honza to měl, cukrárny a ještě mě připomněl Poděbrady, jaký tam jsou kavárny a jaký si dávali zmrzliny.
0: Tak jste si to užila ze všem.
1: Tak to mě to úplně, no, tak jsem chtěla zavolat, že já jsem do štěstí taky, ale nedovolala jsem.
0: No,
1: včera
0: tak
1: mě pan kapitán či taky ne. Tak povídám, tak aspoň dneska, jestli to zkusím.
0: Tak super, podařilo se.
1: Takže jsem moc spokojená a noční linka je moje. A já mám dobře se mě usíná, jinak poslouchám noční linku a pak se mě lepší usíná. A ještě když se dovolám a můžu s váma mluvit, tak to je ještě lepší.
0: No tak to je krása, tak to děkujeme mnohokrát za tuhletu, za tuhletu přízeň a za věrnost.
1: Já to poslouchám od začátku, mám říct od začátku to noční linku. A že my s manželem, protože jak byl na vozíku, tak on vždycky si šel lehnout tak a po půlnoci jsme, nebo v těch 11 hodin jsme si pustili noční linku.
0: Ano, ano.
1: A poslouchali jsme to oba dva. A když byl v nemocnici, mě i pomohli. To bylo z Olomouce Věra Votařová. Ona mě tak pomohla, že já říkám, manžel je v nemocnici, bylo mě smutno a ona říká, on poslouchá, říkám, už asi ne, tam asi je klid, ale je to takový. No, a byla jsem i v Olomouci v Českém rozhlasu, byla jsem v Lázních Luhačovicích a ona mě pozvala, tak jsem tam taky se byla podívat.
0: No tak, tak.
1: A Brno, to je moje teda, že? Tady tam chodím na den otevřený dveří. Protože já zase letos jsem nebyla,
0: Tak to doženete zase.
1: Já jsem byla v lázních. No a pan kapitán ti říká, no jo, já říkám, všechno mě nemůžu, no proto nemůžete mě všechno.
0: To
1: no.
0: je pravda.
1: Šmáste lázně.
0: To
1: tak.
0: je pravda. Tak paní Zdeno, taky děkuji moc krát. No. Krásnou noc přeju. Budu se těšit zase na slyšenou a ať se vám daří a hodně
1: taky,
0: zdraví.
1: A vám taky.
0: Mějte se hezky.
1: Zdraví,
0: dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Té, co snídá. Tak my tady máme samé ráno a Té, co snídá, jako kdyby ráno bylo za dveřmi. Není, ještě jsme mnozí nešli spát a na telefonu teď máme Hinka z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku.
1: Krásnou, i když hodně teplou noc vám přeji.
0: Děkuju.
1: Ponocují s námi.
0: Ještě nešli spát, že jo?
1: No, to je právě to kouzlo té noční linky, že člověk, když nemůže usnout, tak si pustí noční linku a už je to. Mně se to taky stalo. Ale já jsem se probudil, tak jsem vzal telefon, dovolal jsem se, i když to bylo pozdě.
0: No, vidíte to, tak to je dobře, že jste se dovolal. Tak Hinku, co vy a váš rodný dům, vaše rodiště, jak vzpomínáte, nebo už zkrátka neexistuje tam, kde jste se narodil, nebo kde jste žil jako malý, jak to vypadá u vás?
1: Existuje, protože můj táta a maminka si postavili dům v rodném městě na Loučanech, což je malá vesnička na Vysočině, a na to vzpomínám jako na můj rodný dům, protože já jsem tam zůstal vlastně celé moje mládí a včera jsem na to vzpomínal s Borkem, co jsme si hrávali v tom rodném domě, a z hodou okolností jsem tam včera byl na pouti, takže i když tam už dneska nebydlí intervale, tak tam se vracím zpátky, protože je to pořád vzpomínka, a ten rodný dům, tam dneska bydlí moje neteř.
0: Ano.
1: Která to zdědila vlastně. Já jsem ten dům dostal od rodičů, ale protože jsem si postavil dům jinde, a tam to jsem vlastně předal rodině, protože jezdit z vesnice na vesnici.
0: Já vím, to je zbytočný. Jo, na dovolenou.
1: tak jsem si ten domek prostě odpustil a
0: ano.
1: Má to taky někdo z rodiny. Takže to bylo to hezké, protože vlastně já jsem vzpomínal na to, že když si to můj táta a s mámou postavili, tak vlastně já jsem byl až už někdo hodně pozdě, protože já jsem byl, on se tomu říkávalo vejškrabek. Protože já jsem byl prostě takový poslední, a vlastně měli mě už dost vysokém věku. Takže takhle jsem přišel na svět já. No a ta vesnička mě přirostla k srdci, protože to ten rodný dům, jak se říká, ten nikdy není nahraditelný ničím jiným.
0: To je pravda,
1: když tam, když tam jedu, tak prostě když uvidím tu vesničku takhle, ty Naloučany uvidím z dálky, když tam přijím, tak prostě i dneska, když už je mě dneska 270 let, tak jak se říká, oko za slzí.
0: Jo, a máte hned vzpomínky zkrátka v mysli, že jo, takové to, co jste tam prožila.
1: A vzpomínám na to, tak jak jsme včera vzpomínali s těma kamarádama, s kterýma jsme se tam potkali, protože na tu pouči tam sjíždíme ještě pořád i s těma dalšíma lidma, a bylo to nádherné setkání, protože jsme vzpomínali už odpoledne na to, co jsme kde vyváděli, co jsme dělali. Takže to se nedá ničím nahradit. No.
0: Ano, rozumím. Dobře, tak jo.
1: Můj táta, když to postavil, tak bohužel potom byl udaný, byl zavřený na gestapu a takhle perzekovaný, takže to, na to se vzpomíná dost blbě, ale i to patří k životu, a prostě je to tak, no. A přežil to naštěstí se vrátil za minutu 12, takže to vlastně způsobilo to, že já jsem se narodil. Že kdyby býval táta nepřežil, tak jsem ani já nevznikl.
0: A bylo. Bylo vyřešeno. Dobře, Hinku, moc vám taky děkuju za vaše vzpomínání a přeju vám krásné letní dny, moc je užívejte a ať se vám třeba i hezky výletuje po těch oblastech, kde jste mnohé zažil a mnohé prožil, a já děkuju za návštěvu. Krásnou noc.
1: Já vám taky děkuji za to, že jste mě přijala mezi tu noční hlídku, mezi tu, já nechtěl jsem říct bebeš, ale to ne, to je blbý. Ale mezi ty účastníky, kteří prostě čekají na to, jestli ten telefon zazvoní.
0: Jestli se dozvoní zrovna oni, přesně tak. Není vůbec zatěnku, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olga Blechová a samozřejmě Valdemar Matuška a jedny boty toulaví a během písničky se k nám dovolala Jitka z Rajhradu. Krásnou noc, Jitko.
1: Krásnou noc vám přeju, Jituško, a my se nehlásíme jenom k tomu jménu Jituška, Jitka, protože my máme svátek s čertem.
0: To ano, si, že se k tomu to je pravda, no, od tomu se taky ráda hlásím.
1: Ano, ano, ano. A já jsem taky jako chodívala jako za Mikuláše, no a sestra dělala zase čerta a další, aha, takže to jsem zůstávala věrna tomu. No, ale samozřejmě moje rodiště bylo Brno, Černá Pole, no a to jsme byli na kopečku, tak samozřejmě krásné zahrady a nejkrásnější třešně, co existovaly u sousedů, co byly. Nezajímalo, co bylo na naší zahradě, ale u sousedů byli vždycky nejlepší. Tak tam jsme chodili, jak se říká, pajtovat. Samozřejmě na dvorku a venku se nebyly takový provozy, takže se hrávalo stabilně, vybíjeno a všechno možný. Ale nejkrásnější, když jsou taková horka, tak vzpomínám ráda na zimu. Tam bylo tak něco úžasného, protože samozřejmě se nestačilo uklízet sněh jako běžně, tak vždycky vyhlásili brigádu, že se odhrnoval sníh z ulice, silnice, aby mohlo být další zásobování do obchodu a pošta a všechno, že? Tak to krásné, ty kopce kolem chodníku a že museli dělat na lopatu cestu, aby nebylo zase voda, aby potom otíkala, jak to ta je, že? Takže my jsme tak ochotně hned pomáhali, co bunkry si tam stavěli, že toho sněhu bylo, to bylo něco úžasného. Mm-hmm. A když teda zavřela silnic, no tak samozřejmě jezdilo auto a z toho vrchu to posypávali, tak vždycky takové velké prout písku, ale mezi tím, než on popojil, tak bylo místo. No a my jsme vždycky ten písek přeskočili a zase jsme bruslili a furt přeskakovali. Takže byli krásnou ještě takovou dráhu, že to se nedá prostě zapomenout. Ale ty zimy, tady toto, my jsme chtěli vrátit tady v tom dnešním horku. Moc jsme si to přáli.
0: Mhm. Ale každopádně vzpomínáte na ta místa, kde jste prožila dětství, tak vzpomínáte velmi ráda. Změnila se ta místa k nepoznání pro vás od té doby?
1: Ne, vůbec ne. To byl tříposchodový dům, mm-hmm, takže nás tam bylo víc nájemníků a my jsme měli ještě nahoře v podkroví ohromnou domovnici, mm-hmm, kde měla taky holku. No a oni měli doma loutkový divadlo, ale ne nějaký pimprlátka malý, co jsme už dodatečně potom kupovali našim dětskám.
0: Jasně.
1: Krásné loutky, tak oni byli skoro 20 cm oblečený, jako ta čarodejnica, ta teda si hýbala ze všem možným, jo. A měli ještě moře k tomu Kašpárek a Škrhola a všechno, vždycky ty pohádky. No tak to se skázelo u nich. No já jsem samozřejmě jako nejstarší, tak vždycky jsem to musela vést. No a oni nás opravdu před to divadli dali plachtu a světílko z boku, takže to bylo tak nádherné. Já jsem se sama vždycky šla podívat, jak to kouzelný, když ty děcka se tam nasedali, takže to se skázelo i z jiných baráků. Takže my jsme nestačili hrát divadlo, protože televize nebyla. Takže to se jedině tady tím bavilo.
0: Jasně.
1: A samozřejmě mě už to pak drželo i všude, i když jsme byli na táborech a kdekoliv, jo, takže všude Kašpárek a Škrhola působil, že teda opravdu jsem ráda to divadlo kdekoliv, cokoliv.
0: A bylo.
1: Takže, no. Ano, nejkrásnější vzpomínky. Ale ten sníh nám tady teka hodně chybí, ta voda.
0: Jo. Tak
1: ujíždím denně do Brna nad koupaliště, to prostě a i babka, no a 83, já se tomu klidně pochlubím, ale denně chodím plavat.
0: No tak to je krása, dobře děláte, že se takhle pěkně udržujete v kondici a pracujete na tom. Každopádně přeju hezké letní dny, milá Jitko, užijte si je moc a budu se těšit zase na setkání v Noční Lince.
1: Ano,
0: a děkuji za návštěvu.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Opět a Radeček a tentokrát i s Moravskou filharmonií. Doufám, že vás potěšili takhle v tom velkém koncertním sále nebo z toho velkého koncertního sálu. A na telefonu máme Pepu z Kyjova. Krásnou noc, Pepo.
1: Ano. Zdravím vás ještě jednou přednostně a pak všechny nespavte.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: A jestli jsem dobře pochopil, tak je tam něco o rodné.
0: Rodný, nemám. Můj rodný dům, jak zpívá Pavel Hobek. Jak
1: dům,
0: vzpomínáte.
1: Já mám něco mora, tady mám Gramolecký. Tak já jsem se narodil od Kyjova 7 kilometrů v Mihotici. Je tam krásný zámek, pěkný rybník, kde bývalo v létě obležené aj Kyjoviáka, protože tady neměli koupaliště.
0: Jasně.
1: A jinak do 25 roku jsem žil v Mihotici a v 25 jsem se oženil do Kyjova. Mm-hmm. Tak jsou 56 roků už Kyjovi, ale v Milotitích, já říkám, já jsem milský Kyjoviák.
0: Jo.
1: Protože jsem tam, mě sestřenice mě dala do užívání vinný sklípek s vinohradem, protože neměla děti, tak jsem tam jezdil do vinohradu, pak jsem po listopadu, jsme se zažádali o pole, co měli maminčí.

0: Lesa v lesi jsme si stavili bunkry, hajdy nás vždycky honil, buď nám to zbožil, nebo nám to nechal, tak jsme to šli dodělávat a na rybníku se v zimě brušlívalo, tam byli odrnutý sníh, jak paní mluvila o tým sníhu, pamatuju zimy, kdy byly metrové mantinely okolo sílnice.
1: No jo, některé zimy se dařilo, no.
0: A tak jsme měli vždycky odrnutý sníh na tým rybníku, tam byl led lepší, jak na stadioně přírodní. Takže tam bývaly aj tři hokejové hřiště, tak už ani jsme neviděli, už se rozsvěcovali v dědině světla, my jsme ještě furt čutali hokej, my jsme nevěděli ani, kde je puk, ale furt jsme tam křičeli. Ale máchaní jsme došli dom, tak rád na to vzpomínám a rád se do Milotic vrací, říkám, je tam krásný zámek z Milotici a je tam takový v jiný sklepy jsou tam, říká se tému Šidlený, kde je tam několik sklepů, takže tam bývají slavnosti, ty folklorní a je to tam pěkný, no. Bývají tam vždycky ty otevřené sklepy a teď bude burčákový pochod.
1: No jo, blíží se tam burčákové období, to máte pravdu, ono to tak uniká hrozně všechno.
0: Já mám rád burčák. Vždycky jsem dělával hrozný, dneska už jsou roky tady, tak už prostě to nezvládám, tak jsem to všechno.
1: Tak si dojdete na burčák k sousedům nebo k někomu z vašich
0: přátel. Já mám kamarádů, možná to dělám ve výboru zahrádka, ruka možná 20 000 hlav vinohradu.
1: No, tak to už je teda.
0: Vždycky, no já jsem mu chodíval i na vinobrdní sbírat hrozně.
1: To už je vinohrad, to vám řeknu, no, to je takže, ano.
0: Tam nedohlídnete na konec.
1: Věřím, ani si to neumím představit, tohle tu cifru, když no. Řeknete.
0: Tak jo.
1: Takže jste rád tam, kde jste a neměnil byste za nic, jak
0: ano,
1: to tak
0: říkám,
1: poslouchám.
0: Mám to blízko do Milotic, tak říkám, pohybuju se tak mezi Miloticama a Kyjovem, takže tam žiju furt jako
1: ano.
0: Událostma, chodím tam, protože člověk si pamatuje lidi, tak tam chodívám skoro na každý pohřeb, znám jim. Tam už mě říká, co tam furt chodíš, pan, já ty lidi všechny znám. Tak
1: rozumím. Tak Pepo, ať se vám stále krásně žije tam, kde žijete a tam, odkud pocházíte, protože je vidět, že tu oblast máte zkrátka velmi v srdci, velmi
0: pod
1: rád
0: a
1: pod kůží, no. Přesně tak. A moc děkuju za návštěvu a přeju vám krásné.
0: Jinak ještě bych chtěl říct, ještě maličko, jenom letos bude mít Kyjov 900 let od vzniku,
1: panečku.
0: Takže budem tady mít slávu velkou 14-15, myslím.
1: Září.
0: Takže tady bude velká slava příští rok, slovácký rok, jestli vám to něco
1: No říká. Krásné pozvánky, tak to děkujeme moc krát.
0: Jo.
1: Dobře.
0: Tak, mějte se hezky, taky. Šťastnou cestu domů, si dojíždíte.
1: Děkuji, no jo, trošku musím, ano, po nocích takhle.
0: Těším se zase někdy naslyšenou.
1: Budu se taky těšit, mějte se krásně, zdravím do Kyjova. Tak tolik pan Pepa a my popojedeme a půjdeme do finále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

skupina Poetika a jejich písnička Půlnoc. No a protože písnička končí a protože jsme ve finále naší pondělně úterní noční linky, tak se pojďme podívat před rozloučením ještě do pošty. A pan Mojmír Kříž také píše ze Svitav, tentokrát do e-mailové schránky. Dobrý večer všem, narodil jsem se ve Svitavách, projezdil jsem kus světa a všude se mi líbilo. I na ty vrcholky hor jsem vylezl. Teď žiju v domově důchodců a sloužím v kostele svatého Jindří. Občas mě kolega veze jinou cestou a já žasnu, že spoustu míst jsem nikdy neviděl, ale není vyloučeno, že tady po smrti budu muset strašit. Přeji všem krásný večer, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, přeju všechno dobré, pevné zdraví, ať se daří. Taky děkuju za příspěvek, to platí samozřejmě i pro vás, pro všechny. Děkuju za všechny písemné příspěvky i za vaše návštěvy. Patří se také poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám stále ještě nechce spát, tak hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a já se budu těšit zase velmi naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje, a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. O, jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlantského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v Bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy pětičlennou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgalas studi ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Willem Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879 jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

neděli vrabci mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

Dneska pondělí vrabci křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci bekali, že to čekali, a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci uctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pampu, dobrý odpoledne, jemnost, pane Krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcete lemenci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líbě jí odpustit, louplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
7: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerichtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkej s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalévat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element prach koleno zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starý, spíš? Poreď bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechavá, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožuju. Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy, jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček, takovou souš.
1: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách. Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordy dudy.
1: Mordy dudy?
0: Ano, mordy dudy. A střílejí jako diví.
1: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou. To bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně pozor!
1: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka,

0: Pane bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měl před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku. Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.
2: Vida.
1: Tamti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: K službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu. Tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu Boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušeni nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit i hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě, pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

Pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jakoby mne tlačil nalevo, ani odolati jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašeně, to nemůže

se černalo průčeličko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé černé chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole. Byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den. A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal. A věru, sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na Štědrý večer doma.